0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobby redaktorky Jarky Vykoupilové.
2: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
3: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
2: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
3: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
2: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
3: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně je borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme, dobře. Borovice Heldreichova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
2: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
3: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
2: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
3: U těch listnáčů, že pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého, ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
2: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty, k čemu přesně?
3: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
1: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé do medu. Sirupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po.
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo, takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuji si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky. Takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit. Prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikde nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam má to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když se tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a ta je. Například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
2: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
3: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
2: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s trubcem, který ji oplodní a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
3: Teď jste mě vzal úplně dech a je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak? Takovou sílu to má?
2: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
3: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla. Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
2: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely. A v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
3: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
2: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
1: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky z pravidla, že tam dochází přehrátí motoru a zadření pístů ve válci, řadu dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače. U těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak

0: vlastně neřežeme, prakticky to dřevo vlastně hladíme.
1: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
0: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
1: I od značkových výrobců?
0: U značkových výrobců ne.
1: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
0: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologický oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelné, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
2: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězů a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: kalendářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden a říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

nechať zapomenú srdce bolaví. Hora a síň od rána

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: No, bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejbliž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garriku Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, v Českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku z té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi. Když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park. Měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj zbyl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle, jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí?
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju, já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím, takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny.

0: která vymyslel?
1: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
2: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
1: Pěknota. No, vemte si pěknota.
2: Co je to vykojení?
1: No, je to někdy...
2: Sáno O-I.
1: Je to někdy složitý tomu porozumět.
2: Nepracno.
1: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
2: Různohlas. No. Číplost. Duševědný. Krásověda. Samochtíc. A prostosrdečnost.
1: Krásochuť. Předcity a zázvuky.
0: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Riegra, majitele zámku.
2: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
1: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličkého pivovaru. Existují jenom dvě.
2: Možná, že z ní Rieger pil.
1: Je to možný, je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
2: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
1: On měl své pivo rád, rozhodně, on si vážil všech produktů svého velkostatku, to nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna, já nevím kde co, prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt a právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
2: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
1: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
2: Byla to jenom spolupráce?
1: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
0: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husitský hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
1: No tak... Já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože

0: Já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá, a takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
1: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
0: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že? Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí, a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebujou jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad, a to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Autobusovou dopravu ve Zlínském kraji omezí od rána sobotní rychlostní zkoušky soutěže Barum Rally. V Jablonce na Vsetínsku vznikla nová naučná stezka. Trasu zdobí dřevěné sochy. Zlínský plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak. Dnes bude v regionu jasno, teploty až 34 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Rychlostní zkoušky Pohořelice, Troják a Bunč omezí od dnešních brzkých ranních hodin autobusovou dopravu. Zkoušky jsou součástí motoristického závodu Barum Rally. Pokračuje mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
2: Po celý den nebudou autobusovými linkami obslouženy obce Komárov, Pohořelice, Oldřichovice a také Vlčková. Autobusy neobslouží ani trasu mezi Kašavou a Bystřicí pod Hostýnem. K omezením dojde také v Rajnochovicích a na Salaši u Velehradu.
1: Novou naučnou stezku můžou lidi projít v Jablunce na Vsetínsku. Jmenuje se Kotáry, co pamatuju. Vede přes školní sad, Cigánov, Kobylu a Vlčici. Trasy začínají i končí u obecního úřadu. Kratší měří zhruba 6, delší 10 kilometrů, dodává spoluautorka projektu Denisa Čižmářová.
3: Každá trasa nabízí výhledy na Jablunku nebo na okolní obce a na každé trase jsou také umístěny sochy, takže může si návštěvník zvolit, jestli chce potkat více strážců nebo zvolí kratší okruh, ale každá má své kouzlo.
1: Dnes dopoledne vyrazí v rámci hlavního dne oslav Dne Brna členové historických vojenských jednotek na pochod centrem města. Ten zakončí u kostela svatého Jakuba pietním aktem. Připomenou si události roku 1645, kdy Brno odolalo obléhání švédských vojsk. Celkem se v průvodu objeví asi 200 vojáků, markitánek a dalších postav, které byly součástí vojenského tažení. Odpoledne se vojáci a ostatní přesunou ke inscenované bitvě na Kraví horu, dodává mluvčí turistického informačního centra Hana Banovská.
4: Letos bude vyprávěna vlastně z pohledu pana Ogilvyho, což byl tehdejší vůdce Špilberku a té obrany na Špilberku. Že je to zase trošku z jiného pohledu. Sport.
1: Plavec Miroslav Knedla se v Paříži stal mistrem Evropy na 50 metrů znak. 21-letý zlínský odchovanec porazil v souboji o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou. Knedla triumfoval v novém českém rekordu 24 sekund a 11 setin.
5: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu minulý rok, kdy jsem vlastně byl druhý o jednu setinu sekundy. Tak teď jsem se to vynahradil.
1: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryše, Semanová a Janíčková byla pátá. Zvítězili Rusové startující pod neutrální vlajkou před Nizozemskem a Itálií.
0: Počasí.
1: Dnes bude v regionu jasno nebo jen velmi malá oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 20 až 9 stupni a nejvyšší teploty naměříme mezi 31 až 34 stupni. Povane slabý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem si jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už je na řadě Tomáš Perutka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pěkné sobotní ráno, startujeme ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín, při kterém si dnes mimořádně pošmáknou sportovní fanoušci. Budeme se totiž věnovat Barum Rally, také regionálnímu fotbalu, no a pochopitelně Miroslavu Knedlovi, zlínskému odchovanci, plavci, který vybojoval titul mistra Evropy. Tak samozřejmě blahopřejeme, no a vám všem přejeme příjemný poslech.

5 hodin 11 minut, vaším společníkem je vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď si připomeneme dvě osobnosti, které se významně zapsaly do našich dějin a které se narodily právě 15. srpna. Konkrétně v roce 1839 se v tento den narodil průmyslník a zakladatel firmy na výrobu pianin a klavírů Antonín Petrov. No a v roce 1868 se narodil Jan Eskimo Velco, cestovatel, dobrodruh, lovec, zlatokop, náčelník Eskimáků. No a na závěr ještě jedno blahopřání k dnešním narozeninám. 73. narozeniny právě dnes oslaví herec a také moderátor Jan Kraus. Přejeme hlavně zdraví.

0: Dobré ráno, snad jste se dnes vyspali do růžova. O spánku budeme hovořit za chvíli také v našem vysílání, protože v dnešní rubrice Co v učebnicích nebylo se dozvíte od Martina Písaříka, jak spí zvířata. Tak na to si určitě počkejte.
1: Počasí.
0: Teď se podíváme na aktuální teploty v našem regionu. Jak to aktuálně vypadá, tak teploty se pohybují mezi 9 až 20 stupni Celsia, nejnižší teplota 9 stupňů, jako obvykle Velké Karlovice a spolu s Velkými Karlovicemi také na dalších místech, a to ve Štítné nad Váří a také v Hošťálkové. Ta nejvyšší teplota 20 stupňů Celsia, tak ta byla naměřena na meteostanici Maruška a Hostýnské vrchy. Připomínám, že se jedná o aktuální údaje, které k nám do vysílacího studia dorazily z Českého hydrometeorologického ústavu před pár okamžiky. Co se týká maximálních odpoledních teplot, tak ty dnes v našem regionu můžou stoupat podle předpovědi až na 34 stupňů Celsia. Meteorologové upozorňují, že vysoké teploty budou způsobovat silnou zátěž pro lidský organismus, tak na sebe dávejte pozor, ještě dlužím informace o tom, jak bude vypadat obloha. Měla by být jasná, pouze občas se může vyskytnout velmi malá oblačnost.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Stáda ovcí na loukách vypadají krásně a idylicky. Co ale skutečně obnáší jejich chov? Kolik péče potřebují a co byste měli vědět, pokud o vlastních ovcích teprve přemýšlíte? To bude tématem chovatelské poradny už 17. srpna. Mým hostem bude předseda Svazu chovatelů ovcí a koz pro Zlínský kraj Pavel Slovák. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Zoo ve zlínské části Lešná je fenomén. Moderní areál, který spojuje špičková péče o zvířata, působivé expozice i atmosféra, která vás vtáhne. Nevždy tomu ale tak bylo. Kdy měla zoo na mále? A co z ní udělalo jedno z nejnavštěvovanějších turistických míst u nás? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před půl čtvrtou a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Víkendové oslavy na nebevzetí Panny Marie dnes začínají na svatém Hostýně na Kroměřížsku. Mluvčí arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka uvedl, že poutníci mohou navštívit několik bohoslužeb. Hlavní titulární slavnost začne dnes v 10 hodin 15 minut. Celebrovat ji bude arcibiskup Josef Nuzík. V 11 hodin si můžete poslechnout z baziliky živý vstup naší reportérky. Pevné hale číslo 2 tenisového areálu Vršava ve Zlíně správci vyměnili původní osvětlení za úspornější LED světla. Ta mají snížit spotřebu elektrické energie a zároveň zlepšit osvětlení tenisových kurtů. Součástí modernizace, kterou finančně podpořilo město Zlín, je také nové ovládání světel a elektrovize. V další etapě plánuje provozovatel areálu výměnu střešního pláště. Vědci v Krkonoších testují speciální kameru. Ta při jízdě autem fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci podél cest. Spolu s drony a klasickým terénním průzkumem jim má pomoct zjistit, kde se invazní rostliny vyskytují a jak se krajinou šíří. Výsledky pak pomůžou ochranářům jejich šíření účinněji omezovat. Úvodní městskou rychlostní zkoušku Barumček Rally Zlín vyhrál italský jezdec Andrea Mabellini. O necelé 2 sekundy v noční jízdě porazil Poláka Mika Marčika. Jako třetí dojel zlínský závodník Adam Březík, který tak byl nejlepší z českých pilotů. Dnes pokračuje program Barumček Rally Zlín 6 rychlostními zkouškami. Před 9 hodinou ráno vyjedou posádky na úsek Pohořelice. Následovat bude troják, který měří víc než 25 kilometrů a je nejdelším testem letošního ročníku. Poté čeká piloty Bunč. Dnes bude v regionu jasno nebo jen velmi malá oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 20 až 9 stupni a nejvyšší teploty naměříme mezi 31 a 34 stupni. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Odchovanec zlínského plavání Miroslav Knedla je evropským šampionem na 50 znak. Jak jeho večerní úspěch přímo v Paříži prožívala jeho rodina, to v našem vysílání uslyšíte za pár minut.

0: Už jsme o tom dnes ráno mluvili, rádi to zopakujeme. Plavec Miroslav Knedla se stal mistrem Evropy a po Barboře Sémanové vybojoval na šampionátu druhé zlato pro Česko. Knedla vyhrál 50 metrů znak v novém českém rekordu 24,11 sekundy. Tímto časem se stal jedním z nejlepších 10 znakařů historie na této trati. Obrovský úspěch zlínského plavce viděla v Paříži z tribuny jeho rodina. S jeho tatínkem Miroslavem Knedlou starším se bavil reportér Martin Charvát.
1: Když šel na start, tušil jste, že by to tam jako mohlo nějakým způsobem třeba jenom medailově na bronz dopadnout?
2: My jsme byli včera večer klasicky v Sacré-Cœur. Já vím, že to zafungovalo i předtím na olympiádě. A po dlouhé době jsem tam napsal zase nějaký zkaz a když šel na start, tak jsem si říkal, bylo by dobré porazit aspoň jednoho z těch Rusů. Jo. Ale jak jsem si říkal, třetí místo bude pecka, ale jakože bude na prvním místě, to jsem vážně nečekal, to je neskutečný.
1: Když jste viděl, jak letí bazénem, zejména od nějakého 25. metru, jak najednou v těch posledních 10 se tam prohnal kolem Samusenka, potom pohled na tu tabuli, tam ty setiny, jedna vedle druhé.
2: To hlavně jako prostě ty 4 první místa, oni byli, jestli se nepletu, ve 4 sekundách, a já jsem to natáčel na mobil a jak špatně vidím na tu blízku, tak jsem tam viděl dvě čárky a říkám, jo, je to tam, je druhej. A Karolína vedle, je první, dcera. To je nezapomenutelné do teďka. To finále, jako ten finish, ten byl strhující, takže za mě pecka.
1: Jaké to je mít syna mistrem Evropy?
2: To si asi člověk ještě neuvědomuje. Hlavně, jak to skončilo, tak my jsme byli všichni uplakaní jak na pořbu, ale samozřejmě tady tohle byly štěstí slzy a mě to hlavně hrozně přeju, protože on si to zaslouží. Jako tím, jak je skromný a pořád zůstává sám sebou, to se mi hrozně jenom líbí, tak si to zaslouží a jsem hrozně rád, hlavně za něho.
1: Ono bylo asi trochu těžké ho poslat do Ameriky, ne? Vidíte, jak je dobrý, jak byl dobrý od juniorů a teďko najednou si ho někde vezme v Americe daleko. Pravda, jsou to experti, ale už tam řada českých talentů plaveckých pohořela. Teď tam posíláte syna.
2: Já jsem mu nechtěl vůbec ničem bránit, já jsem viděl, jaké to tam těžké bude, hlavně ty začátky, protože se naraz pohybujete mezi 40 top plavcema, 30 top plavcema a nebylo to lehké. Já si pamatuju přesně to letiště, jak jsme se loučili, jak jsme to obrečeli a říká se, musíš to vydržet, ten začátek bude těžký, ale měl obrovské štěstí prostě na tým. Jo. To, co si vybral, tak si vybral absolutně správně a je maximálně spokojený s Indianou, protože tam, co jsme zažili my v Americe, tak tam fakt funguje takový ten rodinný duch toho týmu. Jako já jsem nadšený za něj a on je tam spokojený.
1: Teďko přijel na mistrovství Evropy. Dosud český rekord 24,4 desetiny, sekundy, potom k tomu nějaké setiny. A všechno, co tady Miroslav Knedla mladší plaval, tak bylo za 24 a jednu desetinu a potom k tomu nějaké setiny. Evidentně se na té 50 zlepšil a vzhledem k tomu, že to je 50, je to krátký čas, tak ty dvě desetiny jsou vlastně hrozně moc.
2: 50 hlavně nedává žádnou šanci prostě dělat chyby a dvě desetiny stáhnout, to je ze snu. A teď, když se podíváme na to, tam 32 setin, de facto od Mare Nostrum, je to obrovský skok a klobouk dolů, to je něco úžasného.
1: Říká Miroslav Knedla starší poté, co jeho syn, Miroslav Knedla mladší, vyhrál titul mistra Evropy na 50 metrů znak. Z Paříže Martin Charvát, Český rozhlas.
0: A rozhovor přímo s čerstvým mistrem Evropy Miroslavem Knedlou mladším vám přineseme v našem ranním vysílání krátce po 7:45.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Dobré sobotní ráno přejeme, je 5 hodin 49 minut k tomu. Počasí. Dnes by mělo být v našem regionu na obloze úplně jasno, pouze občas a místy se může vyskytnout velmi malá oblačnost. Teploty vysoké 31 až 34 stupně.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: na správnu v našem vysílání nebude chybět ani trocha zábavy. Teď nás konkrétně bude bavit herec Bohumil Klepl.
1: Hráli jsme v Moskvě na festivalu Čechova v tom nejslavnějším divadlem Chatu. Tak nám Leoše zatkli na Šeremetěvu, protože si mysleli, že je bezdomovec, aby tam jako nepobuřoval ty cizince, tak ho zatkli. A já jsem od ředitelky dostal za úkol, že ho z té tjurmy musím dostat. Tak ten Leošek tam stál za tím katrem a tam s tím LPčkem, už demokratickým Rusku, jo, pozor, demokratickým Rusku, tam stál s tím LPčkem a já mu říkám, můžu rusky teda? Já říkám, znáte, tovaryši, koho vy zakryli v tjurmu? Je to náš samý хороший актер, je to актер масштаба Смоктуновского. А он říká, ещё слово, тоже в тюрьму пойдёшь. Přišel Dobrovský velvyslanec, dal 200 dolarů a pak nám Leoška vypustil.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Závod Czech Tour si v sobotu a v neděli v Kroměříži vyžádá dopravní omezení. Vsetínský zámek dnes pořádá templářské slavnosti. Městskou rychlostní zkoušku vyhrál na Barum Rally Zlín Ital Mabellini. Zlínský závodník byl třetí. Dnes bude v regionu jasno, na teploměru až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Kroměříži se zítra pojede cyklistický závod Czech Tour. V neděli z města odstartuje závěrečná etapa tohoto tuzemského největšího cyklistického závodu. To ovlivní dopravu v centru města. Omezení začnou platit už dnes večer. Podrobnosti o změně dopravy vysvětluje mluvčí města Jan Vondrášek.
4: Kvůli závodu bude od sobotních 18 do nedělních 16 hodin zakázáno parkování na Rígrově i na Velkém náměstí. V neděli 16. srpna pak bude od 6 do 16 hodin uzavřen vjezd na Rígrovo a na Velké náměstí i do ulice Šafaříkova.
2: Vsetínský zámek a hvězdárna dnes pořádají templářské slavnosti. 16. ročník akce začíná ve 2 odpoledne a potrvá do 9 večer. Na hlavní scéně se utkají středověcí rytíři, zahraje dobová hudba a program zakončí velká ohňová show. Proč slavnosti odkazují právě na templáře, vysvětluje mluvčí muzea regionu Valašsko Jiří Koněřík.
5: Templáři tady sice nepobyli dlouho, ale hodně se zasloužili rozvoj Vsetínska a růst samotného města. Úplně první písemná zmínka o Vsetíně pochází z templářské listiny z roku 1308. I proto jejich odkaz každoročně připomínáme prostřednictvím našich slavností.
2: České úřady už odmítly udělit dočasnou ochranu několika desítkám mužů z Ukrajiny. Jde o bojeschopné muže, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Nová pravidla platí 10 dní a jsou stejná v celé Evropské unii. V Česku má podle ministerstva vnitra aktivní dočasnou ochranu téměř 391 tisíc lidí.
3: Sport.
2: Úvodní městskou rychlostní zkoušku Barum Czech Rally Zlín vyhrál italský jezdec Andrea Mabellini. O necelé 2 sekundy v noční jízdě porazil Poláka Mika Marčika a jako třetí dojel zlínský závodník Adam Březík, který tak byl nejlepší z českých pilotů.
6: V sobotu pokračuje program Barum Czech Rally Zlín 6 rychlostními zkouškami. Před 9 hodinou ráno vyjedou posádky na úsek Pohořelice. Následovat bude troják, který měří víc než 25 kilometrů a je nejdelším testem letošního ročníku. Poté čeká piloty Bunch. Odpoledne projedou posádky stejné rychlostní zkoušky znovu. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude v našem regionu jasno, nebo jen velmi malá oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 20 až 9 stupni a nejvyšší teploty naměříme 31 až 34 stupňů. Povane slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a pokračuje Dobré ráno s Tomášem Perutkou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Už za okamžik vás v našem vysílání vezmeme do Zikmundovy vily, tak na to si určitě počkejte a bavte se také s hudbou, kterou jsme pro vás vybrali. V následujících okamžicích to budou třeba MiG-21, holky nebo teď Olympic.

0: 6 hodin 7 minut si připomeneme významné události, které se staly 15. srpna. V roce 1912 se konala na svatém Hostýně slavnostní korunovace sochy Panny Marie. V roce 1914 byl pro dopravu oficiálně otevřen panamský průplav. Nejrychlejší a nejsnazší je lodní cesta mezi Atlantickým a Tichým oceánem, která se stavěla více než 30 let, je mnohými považována za jeden z divů světa. A 15. srpna 1969 proběhl první den legendárního hudebního festivalu Woodstock. Představení pro 300 000 návštěvníků trvalo 3 dny. Program zahrnoval superhvězdy světové úrovně. Vystupovali mimo jiné Jimi Hendrix, Janis Joplin nebo Joe Cocker. V našem vysílání teď v následujících okamžicích vystoupí skupina Holky s písní Si senzační. My přejeme, ať ten dnešní den je právě pro vás skutečně senzační.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zikmundova vila ve Zlíně patří podle agentury Czech Tourism k neobjeveným skvostům Česká roku 2026. Polovina slavné cestovatelské dvojce H plus Z Miroslav Zikmund si původně funkcionalistickou stavbu nechal upravit v 50. letech architektem Zdeňkem Plesníkem a designérem Miroslavem Navrátilem. Žil v ní 67 let. Na sklonku života vilu prodal do soukromých rukou s přáním, aby žila dále. Dnes jsou dům i zahrada kulturní památkou, o kterou se stará nadační fond a prostor komorně otevírá veřejnosti.
1: S malou skupinkou 7 lidí se vydávám do osobního prostoru Miroslava Zikmunda. Po vrzajících parketách procházíme architektonickým unikátem plným vynalezavých řešení, jak ukazuje průvodce Jakub Jindřich Schmidt.
2: Pan Zikmund tu knihovnu využíval i pro pracovní projekce svých filmů, jako promítací sál. Jo. A to tak, že když se mrknete tady nahoru nad okno, tak si můžete všimnout dřevěné žaluzie, na které je nalepené promítací plátno. Celá ta žaluzie v drážkách se dá stáhnout dolů. Tady tu promítačku uvidíte a ukážu vám i, odkud se ovládá, protože ona se ovládá od schodů.
1: Návštěvníci se tady podívají téměř všude. Do ložnic, koupelny z rybstoly, kuchyně s žehlícím koutem. Jen do pracovny se dá nahlédnout pouze z otevřených dveří.
2: To byl vlastně nejosobnější prostor pana Zikmunda v celém domě. A on až na drobné čestné výjimky tady nepouštěl žádné návštěvy. Tohle to jeho vnitřní pravidlo, které si tady nastavil, tak to symbolicky aspoň ctíme.
1: A zajímavý je tu i obyčejný elektroměr.
2: I mnohdy, když sem přišli opraváři, tak ani tehdy si pan Zikmund neopomněl zapsat i nějakou osobnější poznámku. Tak jestli vás můžu poprosit.
3: 3.10.2001 vyměnil elektroměr k přecejchování mladý 28-letý mechanik Jan Holfeld, vysoký z dílny. Jeho předkové prý pocházejí z Holandska.
1: A podobných detailů nabízí vila desítky, teda spíš stovky.
3: To předčilo moje očekávání. Já jsem tu vilu samozřejmě trošku znala, když byl nějaký dokumentární pořad o panu Zikmundovi, ale tohle to mě úplně dostalo. Ta kuchyně, nahoře ta tělocvična, fakt já jsem nadšená.
4: Odkud jste přijeli?
3: Z Prahy.
5: Mě zaujaly ty technikály, nejvíc rozvaděč a tyhle ty detaily to jen tak nevidí člověk.
1: Sdílí bezprostřední dojmy z prohlídky Karolína a Martin Markovi.
2: Chcete na památku nějakou fotku tady z interiéru?
6: Byl
2: tak mi podejte vše věda, jak říkal pan Zikmund chytrému telefonu. Bylo to moc prima.
1: Průvodce Jakub Jindřich Schmidt vyprovodil poslední skupinu. Jsme ve vile sami, tak teď řekněte, co ten dům vypovídá o Miroslavu Zikmundovi.
2: Jakým pokorným člověkem byl a jakým byl výborným systematikem. Není to jenom o tom cestování, ale skutečně tady tu osobnost pana Zikmunda vidíte.
1: Teď už v krásné zahradě sedím s ředitelkou nadačního fondu Zikmundovy vily Dagmar Výlubkovou. Vysvětlete prosím, jak ten objekt funguje pro veřejnost.
7: My se snažíme Zikmundovu vilu mít otevřenou v režimu každých 14 dní o víkendu a čtvrtky taky jednou za 14 dní. Když si chcete zabukovat tu prohlídku, tak musíte jít na naše webové stránky a tam si tu prohlídku objednat.
1: Proč jste zvolili ten koncept takových těch malých skupinek?
7: Protože opravdu v Zikmundově vyledete jak kdyby do domu, kde někdo bydlí. Je tam spoustu materiálů, ze kterými vlastně žil nebo pracoval pan Miroslav Zikmund. Nechtěli jsme vlastně z toho dělat muzeum, které bude za sklem, takže radši ukazujeme tu autenticitu, ale to vlastně sebou nese i tady tyto omezené prohlídky.
1: A kdo ví, možná právě v této ikonické vile je mezi tisíci drobnostmi někde schovaný i návod na dlouhověkost a plně prožitý život Miroslava Zikmunda. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
8: Úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
9: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
9: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Na startu víkendu vás určitě zajímá, jaké bude v našem regionu počasí. Řekne nám to právě teď paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, přeju.
1: Dobré ráno.
0: Tak jaké jsou teď aktuální teploty ve Zlínském kraji, který, jak můžu soudit tady pohledem z okna našeho zlínského studia, nabízí jasnou oblohu?
1: Ano, ta obloha je jasná, podobně jako včera, bez oblačností, když teď nad ránem ještě nějaká drobná oblačnost přecházela od severu přes Zlínský kraj, ta už se vytratila, no a teploty jsou podobně rozházené jako včera, v podstatě v 10-stupňovém intervalu, nejvyšší na kopcích 19 stupňů, no a v údolích i kolem třeba 8 stupňů Celsia. Vítr ten moc nefouká, takže slabý, směry proměnlivé.
0: No a jaké bude počasí dnes v sobotu?
1: Opět očekáváme počasí bez oblačnosti, takže jasná obloha a budou už zase o něco vyšší odpolední teploty než včera. Už tropické 31 až 34 stupňů Celsia. Vítr ten by měl foukat slabý, potom přes den hlavně v západní polovině kraje i mírný, jižní až jihozápadní, takže ten směr se oproti minulým dnům změní a večer by měl pak vítr zase částečně slábnout.
0: Co neděle? Bude podobná jako sobota, anebo bude trošku jiná?
1: Ta už bude, řekla bych, možná i výrazně jiná na to, že teď byly jasné dny bez oblačnosti, tak zítra už ta oblačnost bude postupně od západu přibývat během, řekněme, pozdějšího odpoledne. Do té doby jasno, skoro jasno, takže ne úplně jasná obloha jako dnes, ani v té první části dne, ale už nějaká menší oblačnost se může objevovat. Potom tedy později odpoledne postupně od západu bude přibývat oblačnost na převažující oblačno, ta už bude patřit studené frontě, která pak bude přecházet hlavně v noci na pondělí a během pondělka. Případně může být zítra i skoro zataženo v těch pozdějších odpoledních hodinách a večer se ale jenom s malou pravděpodobností může objevit nějaká přeháňka. Teploty ráno ještě o něco možná vyšší než dnes, ale stále v údolích snad trošičku chladněji kolem 14, jinak 19 až 16, zase na kopcích může být ještě i víc. No a zítřkem vyvrcholí taková ta vlna vedra, řekněme, 32 až 35 stupňů maximální teploty, vítr mírný jižní až jihozápadní zítra.
0: Mluvila jste něco o studené frontě, to znamená, že v pondělí se ochladí?
1: Ano, pondělí by mělo být, nechci to zakřiknout, protože je to opravdu potřeba, ale snad zatažené a deštivé. Také se budou objevovat i nějaké bouřky. Ty teploty už potom během odpoledne budou mezi 21 až 25 stupni, takže pokles řekněme o 10 stupňů na té frontě. Ráno ještě relativně teplejší, 18 až 14. Pak večer a v noci na úterý ty srážky se budou vytrácet, víceméně ustávat a bude ubývat zase oblačnost.
0: To říká paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Zlín, písnička.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Společnost Cream hledá firmu na odvoz a zpracování suti z budovy číslo 34 ve Zlíně. Po dokončení bouracích prací na to bude mít prostor do 15. prosince. To je termín, který stanovil zlínský stavební úřad. Sutiny se podle mluvčího společnosti Marcela Schmidta budou zřejmě odvážet kamiony nebo vlaky. Každé dítě narozené v nemocnici ve Valašském Meziříčí má teď svůj nový monitor dechu. Novorozenecké oddělení dostalo 10 nových přístrojů od nadace Křižovatka. Mají odhalit chvíle, kdy dítě přestane dýchat. Na syndrom náhlého úmrtí umírá v České republice každý rok kolem 10 dětí. V Polsku dnes posvětí obří metrovou sochu Panny Marie. Z 55 metry je to nejvyšší socha s náboženským charakterem v Evropě. Vyrostla v obci Konotopě a její stavba trvala 18 měsíců. Zlínský plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesníkova startujícího pod neutrální vlajkou porazil o jedinou setinu sekundy. Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Semanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali pátí. Dnes bude v regionu jasno nebo jen velmi malá oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 19 až 9 stupni a nejvyšší teploty budou mezi 31 až 34 stupni. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Napajedlech, Komárově, Pohořelicích, Oldřichovicích a Zlíně na úseku 12 kilometrů jsou silnice 4975 a 6 dočasně uzavřeny kvůli barům Rally Zlín do 21 hodin. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nezapomeňte dnes popřát Hankám k svátku, my také přejeme vše nejlepší a posíláme skupinu Krištof.

jsem tři trubky, jeden

0: Štěstí je k mání, láska je k mání, v našem raním vysílání budou k mání aktuální témata. V Březůvkách na Zlínsku je kriticky nízký stav vody. Lidé tedy musí maximálně šetřit vodou. Jak sucho ovlivňuje život i v dalších městech a obcích v kraji, o tom bude řeč s naší reportérkou Terezou Chrastinovou krátce po 7. hodině. A Jablunka na Vsetínsku má novou naučnou stezku, jmenuje se Kotáry, co pamatuju, a návštěvníky po ní provázejí dřevěné sochy strážců a strážkyň. Lidé si můžou vybrat ze dvou okruhů z výhledy do Valašské krajiny. Z informačních tabulí se navíc dozvědí, jak se Jablunka dostala až ke hvězdám. Vyrazila tam i naše redaktorka Gabriela Hickl. Její reportáž uslyšíte v odpoledním vysílání po 14. hodině.
1: Více na zlín.rozhlas.cz

0: Gaga až Jorbe dohrála a dospívala přesně ve 6:45.
1: Počasí.
0: A dnes se očekává počasí bez oblačnosti, maximální odpolední teploty budou stoupat až na 34 stupňů. Meteorologové upozorňují, že vysoké teploty budou způsobovat silnou zátěž pro lidský organismus. Dávejte na sebe pozor.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: I tento víkend máme pro vás skvělé hosty, kteří usedli na pohovku Jožky Kubáníka. V sobotu odpoledne se těšte na oblíbenou herečku Simonu Stašovou a její vyprávění, během kterého se otřásalo divadlo smíchem. A v neděli od 11. se těšte na herečku, o které můžu směle říct, že má nejnakažlivější smích, co znám. Jmenuje se Bára Hrzánová a má pro vás také spousty veselých historek. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.

0: Tip na výlet také nebude chybět v našem raném vysílání. Vezmeme vás na jednu přehradu v našem regionu. Našel jsem si o ní na internetu nějaké statistické údaje. Tak vodní nádrž, která se vztahuje k přehradě, ta má rozlohu 38 hektarů. Jinak ta přehradní hráz, také ta je vysoká 37,5 metru a široká 170 metrů. Šířka hráze je 28,5 metru. No tak to by, co se týká těch statistických údajů, asi stačilo. Teď už mohu prozradit, že dnešní turistický tip Českého rozhlasu Zlín určitě potěší nejen ty, kteří mají rádi přehrady. Bude se konkrétně jednat tedy o přehradu Bystřička v srdci Vsetínských vrchů. Právě do jejího okolí nás teď pozve turistický odborník Zdeněk Urbanovský, který byl v našem vysílacím studiu hostem kolegy moderátora Pavla Vacka. Pavle, dávám ti slovo.
1: Léto láká k vodě, mnozí z vás možná neodolají pobytu u přehrady Bystřička na Vsetínsku. Leckoho ale jen takovéto zahálčivé polehávání u vody po nějakém čase omrzí, tak se ptám, jsou v okolí Bystřičky nějaké možnosti zajímavého výletu? A tu otázku směřuji na Zdeňka Urbanovského, kterého vítám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ahoj, Zdeňku.
2: Zdravím tě, Pavle, a zdravím naše milé posluchače. Já si myslím, že je to samozřejmě možné. Ona samotná ta přehrada Bystřička, která byla vybudována již na počátku 20. století, sama o sobě je docela krásným stavebním unikátem a je to i kulturní památkou. A je to nejstarší přehrada v povodí Moravy. Berte si, že její kamenná hráz je 170 metrů dlouhá a 37 metrů vysoká. A na jihozápadě této přehrady u takového už nevyužívaného objektu bývalého hotelu Klenov začíná stejnojmenná naučná stezka, čili naučná stezka Klenov, která je doprovázena navíc ještě modře značenou turistickou stezkou, která vede do sedla Dušná. A délka té naučné stezky je necelých 7 kilometrů a na těch 7 kilometrech najdete 10 tabulí s informacemi o přírodních zajímavostech, ale také o důkazech pestré historie tohoto regionu. A podstatná část trasy prochází také chráněným přírodním územím a tím pádem si na své přijdou i milovníci výhledu do krajiny a toho neporušeného přírodního prostoru.
1: Nádhera, a na jaká místa konkrétně upozorníš?
2: My se budeme pohybovat v terénu, ve kterém je řada skalních útvarů. Na jednom z nich, a sice na vrchu Zámčisko, stávala kdysi dřevěná tvrz, nebo jestli chcete, skalní hrad. A potom dalším zajímavým místem je Svantovitova skála. To je 60 metrů dlouhá skalní stěna, která nese název starého praslovanského boha Svantovita. Atributy tohoto boha byly síla, hojnost a vítězství. A odbočka z hlavní trasy k této skále se rozhodně vyplatí. Trasa potom pokračuje úbočím kopce Štípa na rozcestí pod vršky. A odtud už se můžete těšit na pohodovou lesní silničku, která vede do sedla Dušná. A na konci trasy najdete autobusovou zastávku, která se oficiálně jmenuje Dušná rozcestí Sáp, a to nám dává možnost zvolit strategii výletu. Buď to od přehrady Bystřička vyjedete autobusem na Dušná,

0: No a budete sestupovat do Bystřičky, anebo po výšlapu na Dušnou zvolíte zpět cestu autobusem. Spoje jezdí zhruba každé 2 hodiny. A pozor, poslední z Dušné na Bystřičku ve 20 hodin 45 minut. A je to navíc přestupem na navazující spoj u restaurace u Bušu. Říkám to hlavně pro milovníky krajiny v zapadajícím slunci, protože ta zdejší je v tomto večerním čase kouzelná. A na závěr možná jedna moje osobní zkušenost. Pokud jste houbaři a zrovna rostou, jak se říká, mějte zde oči na šťopkách.
1: Tak i k tomu popřejeme hodně štěstí, stejně jako k celému výletu od přehrady Bystřička přes Klenov na Dušnou. Děkujeme, Zdeňku, měj se krásně.
0: Mějte se hezky a pohodový výlet přeju.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: možná ze strachu, možná jen tak ze zvyku. Zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 7 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Autobusovou dopravu ve Zlínském kraji omezí sobotní rychlostní zkoušky soutěže Barum Rally. Dřevěné městečko ve Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm hostí o víkendu starodávný jarmark. Zlínský odchovanec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak. Dnes bude v regionu jasno, tropické teploty až 34 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Rychlostní zkoušky Pohořelice, Troják a Bunč omezí od dnešních ranních hodin autobusovou dopravu. Zkoušky jsou součástí motoristického závodu Barum Rally. Pokračuje mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
6: Po celý den nebudou autobusovými linkami obslouženy obce Komárov, Pohořelice, Oldřichovice a také Vlčková. Autobusy neobslouží ani trasu mezi Kašavou a Bystřicí pod Hostýnem. K omezením dojde také v Rajnochovicích a na Salaši u Velehradu.
4: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes se začíná starodávný jarmark. Řemeslníci z celé republiky budou přímo před návštěvníky plést zuberské metly, drátovat nebo točit na hrnčířském kruhu. Některé techniky si lidé vyzkoušejí sami v tvořivých dílnách, dodává mluvčí Pavlína Polášková.
7: Kdo přijde, může si vyzkoušet chůdy, šipky nebo siloměr. Otevřená je i historická kuželna. V dobovém fotoateliéru se lidé vyfotí v historickém stylu. Děti sveze na ločce vodní krambousek a v zahradě fojtství voní čerstvě pražená káva a brambory z pece.
4: Téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce, neměla helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu. Ten se zabýval více než 1700 nehodami dětí do 14 let od roku 2023 do poloviny letošního roku. Přilbu při nehodě neměli 4 z 10 malých cyklistů. V Česku je přitom povinná pro cyklisty i jezdce na koloběžkách do 18 let.
8: Sport.
4: Plavec Miroslav Knedla se v Paříži stal mistrem Evropy na 50 metrů znak. 21-letý zlínský odchovanec porazil v souboji o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesníkova startujícího pod neutrální vlajkou. Knedla triumfoval v novém českém rekordu 24 sekund a 11 setin.
9: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu. Minulý rok, když jsem vlastně byl druhý o jednu setinu sekundy, tak teď jsem se to vynahradil.
4: Úvodní městskou rychlostní zkoušku Barum Czech Rally Zlín vyhrál italský jezdec Andrea Mabellini. O necelé 2 sekundy v noční jízdě porazil Poláka Mika Marčika. Jako třetí dojel zlínský závodník Adam Březík, který tak byl nejlepší z českých pilotů.
5: Počasí.
4: Dnes bude v regionu jasno nebo jen velmi malá oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 19 až 9 stupni a nejvyšší teploty naměříme 31 až 34 stupňů. Povane slabý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: V Napajedlech, Komárově, Pohořelicích, Oldřichovicích a Zlíně na úseku 12 kilometrů jsou silnice 4975 a 6 dočasně uzavřeny kvůli barům Rally Zlín do 21 hodin. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má opět slovo Tomáš Perutka. Příjemný poslech.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Jak jste slyšeli ve zprávách, ani dnes ve Zlínském kraji pršet nebude. Jak sucho ovlivňuje život ve městech a obcích v našem regionu, tak o tom budeme podrobně mluvit po písni Petra Kotvalda.

0: maximální úsporná opatření ve spotřebě vody žádá své obyvatele obec Březůvky na Zlínsku. Obec se tak přidala k dalším, kde sucho způsobuje vážné problémy. Co mohou pro zlepšení situace udělat sami lidé a pomůžou v nejbližších dnech dešťové přehánky, které předpovídají meteorologové, tak to zjišťovala naše reportérka Tereza Chrastinová. Terezo, dobré ráno.
1: Krásné ráno. Sucho začíná být pro mnoho měst a obcí velkým problémem. Jak mi potvrdila starostka Březůvek na Zlínsku Hana Vachová z SPD, hladina vody ve studních se dostala na kritickou úroveň. Do obecního vodojemu tak začínají vozit vodu cisternami, a to z nedaleké vodní nádrže v Lutkovicích. Je potřeba zmínit, že dovoz vody znamená pro obec výrazné zvýšení nákladů, které se následně může promítnout do ceny pitné vody. Starostka Vachová žádá o součinnost boji proti suchu i místní obyvatele.
2: Žádáme všechny občany, aby maximálně šetřili pitnou vodou a používali ji pouze k nezbytným účelům. Prosíme, omezte zalévání zahrad, napouštění bazénů a další spotřebu vody, která není nezbytná.
0: Co další města a obce ve Zlínském kraji, jak tam bojují s nedostatkem vody?
1: Už v minulém týdnu byla situace s vodou náročná například pro obyvatele obce Korytná na Uherskohradišťsku. Docházelo tam k četným poruchám na vodovodním řadu a bylo nutné s vodou šetřit, než se doplnily místní vodojemy. Voda tam v minulém týdnu došla také v retenční nádrži u místního hřbitova. Stav sucha pak vyhlásili například v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Tam až do odvolání platí zákaz čerpat vodu z místních vodních toků. Pokračuje lidovecký místostarosta města Tomáš Gross.
3: Nikdo nesmí odebírat vodu z vodních toků, ať už jsou to potoky, řeka Bečva nebo její přítoky, a to na celém území města Rožnov pod Radhoštěm. Kvůli velkému suchu ta hladina trvale klesá a mimo jiné rybářský svaz požádal o tento zákaz nakládání s povrchovými vodami, protože ta voda se nejen otepluje, ale její úbytek znamená problém pro živočichy, kteří v té řece žijí.
1: Kvůli nízké hladině vody je i přímo zakázaný rybolov, a to na rožnovské a vsetínské části Bečvy. Sucho v řekách je ve Zlínském kraji problémem ve 13 lokalitách. Nejnižší stav vody, tedy 3 cm, je v řece Juhyni v Rajnochovicích na Kroměřížsku. Nízký stav vody má i Olševa u Uherského Brodu, Dřevnice ve Zlíně nebo potok v Luhačovicích. Málo vody má i řeka Morava, konkrétně ve Spitihněvi a Kroměříži.
0: Začátek týdne meteorologové předpovídají dešťové přehánky, tak jak moc to může pomoci situaci?
1: Na to jsem se ptala mluvčího týmu Intersucho Miroslava Trnky.
4: Bohužel zatím ty předpovědní modely se úplně nezhodují na tom, jak výrazně to pomůže. Podle toho pravděpodobnějšího scénáře by se celkově situace měla ve Zlínském kraji zlepšit. Nicméně sucho by asi nemělo úplně pominout. Bohužel to nebude stačit na doplnění zásob podzemní vody, ale minimálně v té povrchové vrstvě by mělo dojít ke zmírnění aktuálního sucha.
0: Nedostatek vody způsobuje problémy obcím i městům ve Zlínském kraji. V Březůvkách na Zlínsku začínají kvůli suchu dovážet vodu do dojemů cisternami. Podrobnosti o situaci do vysílání přinesla naše reportérka Tereza Chrastinová. Terezo, děkujeme za aktuální informace, pěkný den a naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, naslyšenou.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Odchovanec z zlínského plavání Miroslav Knedla slaví životní úspěch. V Paříži se stal mistrem Evropy v závodu na 50 metrů znak, navíc v českém rekordu. Rozhovor s 21-letým českým reprezentantem uslyšíte v našem vysílání za okamžik.
1: Počasí.
0: Teploty už stoupají vzhůru, ty aktuální se teď pohybují ve Zlínském kraji mezi 9 až 20 stupni, 9 stupňů hlásí Štítná nad Vláří, 20 stupňů nejvyšší hodnota, tak ta je hlášena ze dvou meteostanic a těmi jsou Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské Vrchy. Dnes odpoledne naměříme na venkovních teploměrech až 34 stupňů Celsia, proto na sebe buďte opatrní, protože i meteorologové upozorňují, že tyto teploty budou způsobovat silnou zátěž pro lidský organismus. Obloha by měla být jasná bez oblačnosti.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Plavec Miroslav Knedla je poprvé mistrem Evropy. V Paříži vyhrál zlínský odchovanec závod na 50 metrů znak časem 24,11 sekundy. Navíc vylepšil vlastní český rekord. Druhého Rusa Kolesnikova startujícího v neutrálních barvách porazil o 0,01 sekundy. Po slavnostním vyhlášení mluvil s Miroslavem Knedlou reportér Martin Charvát.
1: Miroslav Knedla, zlatá medaile na krku. Gratuluju moc. Čas 24,11 sekundy. To je fantazie, ne?
2: No naprosto. Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať neříkám, že jsem unavený.
1: On je na vás obecně hodně přísný.
2: No samozřejmě, je to potřeba. Jinak bych se do toho nedostal. Oni už to do mě takhle znají, takové to moje takový unavený, tyjo, nevím, jak to uplavu. Ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
1: Kde to celé bylo? Protože mně přišlo, že zejména posledních 10 metrů, jako kdybyste zapnul nějaké speciální turbo, kterým jste, pravda, je to o setinách, ale kterým jste přejel zejména ruské soupeře vedle sebe.
2: Závod jsem ještě neviděl, po vyplavání se na to podívám. Každopádně já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo, protože jsem normálně tady to vyvlnění neměl zase tak kvalitní, že jsem spíš na tom prohrával, akorát si myslím, že i proti těm Rusům jsem teď prohrával těch prvních 15 metrů. Ale věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily a povedlo se, zase nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu minulý rok, když jsem vlastně byl druhý o 0,01 sekundy, tak teď jsem se to vynahradil.
1: Navíc na dlouhém bazénu to je, předpokládám, cennější. A vy jste teď vlastně mistr Evropy. Už v nové olympijské disciplíně navíc jste se dostal do desítky nejlepších výkonů v historii, které kdy kdo předvedl na 50 metrů znak.
2: Tak to je krásné. Jenom víte, já jsem teda se chtěl přiblížit do této pětky. Každopádně na to mám ještě 2 roky čas, takže budu nad tím makat a uvidíme, jak to půjde. Každopádně víc v tom desítce všech dob, tak to je opravdu veliký zážitek.
1: Mluvil jsem i s vaším tatínkem, krátce byl úplně na měko. Ruka se mu třásla, celý se třásl. Tak ho znáte, veď, Miroslava Knedlu staršího.
2: Ano, já jsem rád, že tady mám takovou podporu. Je to fakt jako neuvěřitelné, že to takhle můžu zažít se mnou, tuhle euforii, takže já jsem strašně rád, že přijeli a už se těším, až se s nimi zase uvidím.
1: Je to možná plytká otázka, ale vlastně vždycky úplně přiléhající té situaci. Co pro vás znamená být mistrem Evropy, mít tu medaili na krku?
2: Je to pro mě velká čest, samozřejmě ještě mám co dělat, abych byl mistr světa. Každopádně mám podle mě teď takový čtvrtý čas tenhle rok, nebo pátý čas, nejrychlejší tuhle sezónu, takže pořád jako mám co dělat, abych se takhle přiblížil na ty medailové pozice i na tom světě. Já jsem hlavně strašně rád, protože u nás znakaři v Evropě jsou, řeknu, jedni z těch nejlepších, až že na pár výjimek z celého světa, že máme tam Jihoafričana Keceho, je tam Číňan, teď si nespomenu jméno. A je to pořád, že jo, svět, takže mám ještě co dělat. Každopádně je to další milník, který se mi povedlo takhle dosáhnout a ještě nekončíme.
1: Říká Miroslav Knedla, který sem na šampionát přijel s českým rekordem 24,4 a potom k tomu nějaké setiny, ale 4 desetiny tam byly. A teď jste ve všech 3 závodech na mistrovství Evropy se zlepšil o 3 desetiny. Vy jste prostě o 3 desetiny sekundy najednou lepší, což někomu může připadat jako malý rozdíl, ale na 24 sekundovém závodě je to přece ohromné zlepšení.
2: Jo, samozřejmě. Myslím, že se konečně takhle vyplácí ty těžké tréninky, co už takhle 2 roky trhávám, no každopádně já jsem opravdu nadšený, že už jde vidět i ten posun, jak už na tu 50, tak na tu 200 a už se nemůžu dočkat, co bude na 100 znaka. A bude to určitě náročnější, jelikož než se vyplavu, najím, usnu, tak možná nebudu mít úplně plný spánkový režim, každopádně to už mi bude trošku jedno. Já jsem si splnil takový další sen, takže už mě nic nedrží, takže pojedu pořádně na max a uvidíme, jak to zase dopadne na tu 100.
1: Tak gratuluju, mistře Evropy. Tohle byl Miroslav Knedla poté, co už dostal zlatou medaili na svůj krk. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
0: S Miroslavem Knedlou mluvil v Paříži reportér Martin Charvát. Rozplavba na 100 metrů znak čeká Knedlu v 10 hodin a 17 minut.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno všem. Novou naučnou stezku můžou lidi projít v Jablunce na Vsetínsku. Jmenuje se Kotáry, co pamatuju. Vede přes školní sad, Cigánov, Kobylu nebo Vlčici. Trasy začínají i končí u obecního úřadu. Kratší měří zhruba 6, delší 10 kilometrů. V Kroměříži se zítra pojede cyklistický závod Czech Tour. V neděli z města odstartuje závěrečná etapa tohoto tuzemského největšího cyklistického závodu. To ovlivní dopravu v centru města. Omezení začnou platit už dnes večer. Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů pod kontrolou. Silný vítr se postupně uklidnil. Během noci na včerejšek rychle šířící požár zasáhl v Omiši a okolí obydlené oblasti a zabil jednoho člověka. 8 dalších lidí je v kritickém stavu v nemocnici, někteří s vážnými popáleninami. Do evakuačních center museli utéct asi 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. Prvoligoví fotbalisté Zlína nastoupí ve čtvrtém kole v Plzni. Zápas začne v 8 hodin večer. Ševci zatím nemají v tabulce ani bod. V úvodu sezony se ale trápí i Viktoria, která dosud nevyhrála. Fotbalisté Slovácka přivítají ve čtvrtém kole šance ligy Olomouc. Zápas začne v 17 hodin. Domácí se v něm pokusí o první výhru v sezóně. V předchozích zápasech získali dohromady jediný bod. Dnes bude v regionu jasno nebo jen velmi malá oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 20 až 9 stupni a nejvyšší teploty budou mezi 31 až 34 stupni. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Napajedlech, Komárově, Pohořelicích, Oldřichovicích a Zlíně jsou silnice 4975 a 6 a také silnice 4892 ve Vlčkové dočasně uzavřeny kvůli barům rally Zlín do 21 hodin. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má opět slovo Tomáš Perutka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dnes si připomínáme slavného francouzského císaře a vojevůdce. Napoleon Bonaparte se narodil 15. srpna 1769. Tak jsem od něho vybral do raního vysílání jeden pěkný citát. Ten zní: hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu. Je sám se sebou vždy spokojený.

Už víte, jak naložíte s dnešním prosluněným dnem. Pokud stále váháte, tak vás možná nalákají naše pozvánky na akce v našem regionu. Tady jsou. O tomto víkendu se areál dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm promění v tržiště plné řemeslných výrobků, her a jarmareční zábavy. Starodávný jarmark nabídne ukázky tradičních řemesel, tvořivé dílny, dobový fotoateliér, historickou kuželnu, projížďky na koni i hudební program různých žánrů. Akci si užijte v čase 9 až 18 hodin. Dnes se můžete vydat do Žítkové na Uherskobrodsku, kde zažijete pohodový víkend, který má všechno. Muziku, tradici, jídlo, přírodu i lidi, co ví, jak se bavit. Akce s názvem Žítkovská kopa se koná u hotelu Kopanice v čase od 13 hodin až do půlnoci. Souboje středověkých rytířů, dobovou hudbu a tanec, vystoupení kejklíře, velkou ohňovou show a k tomu spoustu zábavních aktivit i gastronomických lákadel pro celou rodinu. To vše a mnohé další nabídne už 16. ročník oblíbených templářských slavností, které se uskuteční dnes na zámku a hvězdárně v Setín. Atmosféru středověku doplní historický trh s ukázkami dobových řemesel, pochutin a jarmarečního sortimentu. Akce se koná v čase 14 až 21 hodin. Festival přírodního stavitelství a dobré muziky, to je Baobaby Fest v Hostišové na Zlínsku. Akce propojuje přírodní stavitelství, živou hudbu, workshopy, přednášky, tvořivost, řemeslo a pohodovou atmosféru pod širým nebem. Vyrazit do přírodního areálu kopce Strážná v Hostišové můžete dnes mezi 15 a 23 hodinou. A hlavním tahákem letošního léta na hradě v Malenovicích je dnešní večerní rodinný program s názvem Když na hrad padne noc aneb v 7 večer před hradem. Oblíbené noční prohlídky se letos představí v obměněné podobě. Připravená je ohňová show, šermíři i další doprovodný program. Jak už název napovídá, začíná se v 19 hodin.

0: Z noční rychlostní zkoušky v centru Zlína se při letošní Barum Rally stala spíše večerní rychlostní zkouška. Jezdci se vydali na trať o hodinu dříve, lepší spánek před pokračováním závodu jim to ale prý nezaručuje. Více uslyšíte v našem vysílání za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Dnes bude horko, teploty téměř extrémní až 34 stupňů Celsia. Meteorologové upozorňují, že vysoké teploty můžou způsobovat silnou zátěž pro lidský organismus, tak na sebe dávejte dobrý pozor. Doplním, že obloha by měla být jasná bez oblačnosti.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Každý měsíc otevíráme v Českém rozhlase Zlín hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou v letní repríze setkání se dvěma nepřeslechnutelnými dámami zlínské hudební scény. Zpěvačka Magdalena Malaníková a harfistka Lucie Fajkusová jako duo Muzika Angelika odkryjí lecos nového o slavných písničkách, které spolu hrají v netradičních aranžích. Irské lidovky, velké české i zahraniční hity, rockové skladby i šanzony. Určitě bude co poslouchat. Už v neděli 16.

0: náročnosti Barum Čegrelí Zlín patří i spánkový deficit. V pátek totiž tradičně začíná noční rychlostní zkouškou v centru Zlína a v sobotu pokračuje hned ráno. Letos ale měli posádky na odpočinek zhruba o hodinu více než v předchozích letech. Páteční jízda Zlínem totiž začala už v 8:30 večer.
1: Slunce ještě nezapadlo a první jezdci už se vydali na trať městské rychlostní zkoušky, která v centru Zlína otevírá letošní Barum Rally. Cílem pořadatelů je, aby páteční úvod závodu končil dřív než o půlnoci jako v minulosti, kvůli nočnímu klidu a taky komfortu závodníků.
2: To tam dává nějaký prostor do nějakého komfortu, ale zcela upřímně pořád jsou to závody, což znamená, že člověk se moc nevyspí. I přes nějakou tu míru toho adrenalinu, kterou v to tělo vyplavuje, tak po té městské rychlostní zkoušce je fakt těžký usnout.
1: Neznamená podle pilota Erika Cajse o hodinu delší čas strávený na hotelu, taky o hodinu delší spánek.
2: Pořád je to tělo v nějakém tom závodním módu, v tom sportovním módu, pořád v tom autě člověk podává nějaký sportovní výkon a když ho má podávat v noci, tak pak není jako úplně přirozené jít spát.
1: 12-násobný šampion Barum Rally Jan Kopecký zažil usínání po noční jízdě s Línem mnohokrát. Přesto nedokáže říct, jak dlouho po dojezdu usne.
3: Letos tady je obrovský vedro, takže člověk je rozpálený z toho auta, dostane se do postele, má sobě ještě adrenalin, takže je to složitější, no, ale jsme na to zvyklí, už několikrát jsme to tady zažili, ale neočekávám to, že to bude jiný.
1: A ráno, co musíte všechno udělat předtím, než se vydáte vlastně na trať?

0: No, probudit se, zajít si na záchod, dát si sprchu, vyčistit si zuby, zajít si na snídani a zajít pro auto a pokušenem.
1: Popisuje Kopecký celkem běžné ráno, které pro něj a ostatní favority v sobotu skončí před 9:00, kdy odstartuje první z už klasických rychlostních zkoušek vedených mimo město. Ze Zlína David Ekvinda, Český rozhlas.
2: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT 2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop, Až si pro mě přijdou, a hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Autobusovou dopravu ve Zlínském kraji omezí od rána sobotní rychlostní zkoušky soutěže Barumček Rally. V Bazilice na svatém Hostýně na Kroměřížsku věřící o víkendu připomenou na nebevzetí Panny Marie. Několik desítek ukrajinských mužů už v Česku nedostalo dočasnou ochranu kvůli novým pravidlům. Dnes bude v regionu jasno, na teploměru až 34 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Rychlostní zkoušky Pohořelice, Troják a Bunč omezí od dnešních brzkých ranních hodin autobusovou dopravu. Zkoušky jsou součástí motoristického závodu Barum Rally. Pokračuje mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
5: Po celý den nebudou autobusovými linkami obslouženy obce Komárov, Pohořelice, Oldřichovice a také Vlčková. Autobusy neobslouží ani trasu mezi Kašavou a Bystřicí pod Hostýnem. K omezením dojde také v Rajnochovicích a na Salaši u Velehradu.
3: Oslavám na nebevzetí Panny Marie budou věnovány víkendové bohoslužby na svatém Hostýně na Kroměřížsku. V sobotu se koná takzvaná titulární slavnost, v neděli pak hlavní pouť. Pokračuje mluvčí arcibiskupství olomouckého Jiří Kračka.
6: Bohoslužeb se každý den koná hned několik, od brzkého rána, někdy až do odpoledne, ale ta asi hlavní z pohledu každého poutníka začíná každý ten den v 10 hodin 15 minut. V sobotu ji bude celebrovat arcibiskup Josef Nuzík a v neděli biskup Antonín Vassler.
3: Několik desítek ukrajinských mužů už v Česku nedostalo dočasnou ochranu kvůli novým pravidlům. Muži ve věku od 23 do 60 let musí nově prokázat, že na Ukrajině splnili vojenskou povinnost. Opatření platí už 10 dní a je společné pro celou Evropskou unii. V Česku má podle ministerstva vnitra aktivní dočasnou ochranu téměř 391 tisíc lidí.
4: Sport.
3: Úvodní městskou rychlostní zkoušku Barumček Rally Zlín vyhrál italský jezdec Andrea Mabellini. O necelé 2 sekundy v noční jízdě porazil Poláka Mika Marčika. Jako třetí dojel zlínský závodník Adam Březík, který tak byl nejlepší z českých pilotů.
7: V sobotu pokračuje program Barumček Rally Zlín 6 rychlostními zkouškami. Před 9 hodinou ráno vyjedou posádky na úsek Pohořelice. Následovat bude Troják, který měří víc než 25 kilometrů a je nejdelším testem letošního ročníku. Poté čeká piloty Bunč. Odpoledne projedou posádky stejné rychlostní zkoušky znovu. David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu jasno nebo jen velmi malá oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 20 až 9 stupni a nejvyšší teploty naměříme mezi 31 až 34 stupni. Povane slabý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Pozor si dejte u Ludkovice na Zlínsku, osobní auto se srazilo se zvěří. V Napajedlech, Komárově, Pohořelicích, Oldřichovicích a Zlíně jsou silnice 4975/6 a také silnice 4892 ve Vlčkové dočasně uzavřeny kvůli Barum Rallyček Zlín do 21 hodin. Uzavřena je také část druhé silnice druhé třídy 489 v Držkové kvůli opravám. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Barbora Hejtmánková.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobrou chuť vám všem, kteří právě teď snídáte, možná, že si u toho vychutnáváte svůj ranní čaj. S čajem jsem objevil jednu zajímavou kuriozní příhodu. Představte si, že mobilní telefony už jsou schopné si sami požádat tísňovou SMS-kou o pomoc. Stalo se dokonce u nás v České republice, přišla tísňová SMS na linku 158. Mobilní telefon psal, že má problémy, protože se topil v čaji. Tak přesně to vyhodnotil policisté, když dorazili na místo. No možná, že kdyby telefon spadl do vína nebo do slivovice, tak by nikam nepsal a nevolal si pomoc. Vy, doufáme, si užíváte pohodové sobotní ráno a věříme, že se vám bude i nadále příjemně poslouchat. Teď nám budou hrát a zpívat Hana a Petr Ulrichovi.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Také dnes po ránu se rozhodně vyplatí poslouchat vysílání Českého rozhlasu Zlín, mimo jiné také proto, že se prostřednictvím našeho vysílání s námi dostanete na naprosto výjimečná místa. Zikmundova vila ve Zlíně patří podle agentury Czech Tourism k neobjeveným skvostům Česka roku 2026. Polovina slavné cestovatelské dvojice H+Z, Miroslav Zikmund, si původně funkcionalistickou stavbu nechal upravit v 50. letech architektem Zdeňkem Plesníkem a designérem Miroslavem Navrátilem. Žil v ní 67 let. Na sklonku života vilu prodal do soukromých rukou s přáním, aby žila dále. Dnes jsou dům i zahrada kulturní památkou, o kterou se stará nadační fond a prostor komorně otevírá veřejnosti.
1: S malou skupinkou 7 lidí se vydávám do osobního prostoru Miroslava Zikmunda. Po vrzajících parketách procházíme architektonickým unikátem plným vynalezavých řešení, jak ukazuje průvodce Jakub Jindřich Schmidt.
2: Pan Zikmund tu knihovnu využíval i pro pracovní projekce svých filmů, jako promítací sál. Jo. A to tak, že když se mrknete tady nahoru nad okno, tak si můžete všimnout dřevěné žaluzie, na které je nalepené promítací plátno. Celá ta žaluzie v drážkách se dá stáhnout dolů. Tady tu promítačku uvidíte a ukážu vám i odkud se ovládá, protože ona se ovládá od schodby. Pojďte se podívat.
1: Návštěvníci se tady podívají téměř všude. Do ložnic, koupelny z rybstoly, kuchyně s žehlícím koutem. Jen do pracovny se dá nahlédnout pouze z otevřených dveří.
2: To byl vlastně nejosobnější prostor pana Zikmunda v celém domě. A on až na drobné čestné výjimky tady nepouštěl žádné návštěvy. Tohle to jeho vnitřní pravidlo, které si tady nastavil, tak to symbolicky aspoň ctíme.
1: A zajímavý je tu i obyčejný elektroměr.
2: I mnohdy, když sem přišli opraváři, tak ani tehdy si pan Zikmund neopomněl zapsat i nějakou osobnější poznámku. Tak jestli vás můžu poprosit.
3: 3.10.2001 vyměnil elektroměr k přeceichování mladý 28-letý mechanik Jan Holfeld, vysoký z dílny. Jeho předkové prý pocházejí z Holandska.
1: A podobných detailů nabízí vila desítky, teda spíš stovky.
4: To předčilo moje očekávání. Já jsem tu vilu samozřejmě trošku znala, když byl nějaký dokumentární pořad o panu Zikmundovi, ale tohle to mě úplně dostalo. Ta kuchyně, nahoře ta tělocvična, fakt já jsem nadšená.
5: Odkud jste přijeli?
4: Z Prahy.
6: Mě zaujaly ty technikály, nejvíc rozvaděč a tyhle ty detaily to jen tak nevidí člověk.
1: Sdílí bezprostřední dojmy z prohlídky Karolína a Martin Markovi.
2: Chcete na památku nějakou fotku tady z interiéru?
7: Byste byl strašně láska.
2: Tak mi podejte vše věda, jak říkal pan Zikmund chytrému telefonu. Bylo to moc prima.
1: Průvodce Jakub Jindřich Schmidt vyprovodil poslední skupinu. Jsme ve vile sami, tak teď řekněte, co ten dům vypovídá o Miroslavu Zikmundovi.
2: Jakým pokorným člověkem byl a jakým byl výborným systematikem. Není to jenom o tom cestování, ale skutečně tady tu osobnost pana Zikmunda vidíte.
1: Teď už v krásné zahradě sedím s ředitelkou nadačního fondu Zikmundovy vily Dagmar Výlubkovou. Vysvětlete prosím, jak ten objekt funguje pro veřejnost.
8: My se snažíme Zikmundovu vilu mít otevřenou v režimu každých 14 dní o víkendu a čtvrtky taky jednou za 14 dní. Když si chcete zabukovat tu prohlídku, tak musíte jít na naše webové stránky a tam si tu prohlídku objednat.
1: Proč jste zvolili ten koncept takových těch malých skupinek?
8: Protože opravdu v Zikmundově vyledete jak kdyby do domu, kde někdo bydlí. Je tam spoustu materiálů, se kterými vlastně žil nebo pracoval pan Miroslav Zikmund. A nechtěli jsme vlastně z toho dělat muzeum, které bude za sklem, takže radši ukazujeme tu autenticitu, ale to vlastně sebou nese i tady tyto omezené prohlídky.
1: A kdo ví, možná právě v této ikonické vile je mezi tisíci drobnostmi někde schovaný i návod na dlouhověkost a plně prožitý život Miroslava Zikmunda. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas. Hej!

0: Karel Zik nám dospíval přesně ve 8:45. Dobré ráno vám všem, kteří ladíte Český rozhlas Zlín.
1: Počasí.
0: Jaké nás o víkendu čeká ve Zlínském kraji počasí, to teď řekne paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
2: Opět očekáváme počasí bez oblačnosti, takže jasná obloha a budou už zase o něco vyšší odpolední teploty než včera. Už tropické 31 až 34 stupňů Celsia. Vítr ten by měl foukat slabý, potom přes den hlavně v západní polovině kraje i mírný, jižní až jihozápadní, takže ten směr se oproti minulým dnům změní a večer by měl pak vítr zase částečně slábnout.
0: Co neděle? Bude podobná jako sobota, anebo bude trošku jiná?
2: Ta už bude, řekla bych, možná i výrazně jiná na to, že teď byly jasné dny bez oblačnosti, tak zítra už ta oblačnost bude postupně od západu přibývat během, řekněme, pozdějšího odpoledne. Do té doby jasno, skoro jasno, takže ne úplně jasná obloha jako dnes, ani v té první části dne, ale už nějaká menší oblačnost se může objevovat. Potom tedy později odpoledne postupně od západu bude přibývat oblačnost na převažující oblačno, ta už bude patřit studené frontě, která pak bude přecházet hlavně v noci na pondělí a během pondělka. Případně může být zítra i skoro zataženo v těch pozdějších odpoledních hodinách a večer se ale jenom s malou pravděpodobností může objevit nějaká přeháňka. Teploty ráno ještě o něco možná vyšší než dnes, ale stále v údolích snad trošičku chladněji kolem 14, jinak 19 až 16, zase na kopcích může být ještě i víc. No a zítřkem vyvrcholí taková ta vlna vedra, řekněme, 32 až 35 stupňů maximální teploty, vítr mírný jižní až jihozápadní zítra.
0: Mluvila jste něco o studené frontě, to znamená, že v pondělí se ochladí?
2: Ano, pondělí by mělo být, nechci to zakřiknout, protože je to opravdu potřeba, ale snad zatažené a deštivé. Také se budou objevovat i nějaké bouřky. Ty teploty už potom během odpoledne budou mezi 21 až 25 stupni, takže pokles řekněme o 10 stupňů na té frontě. Ráno ještě relativně teplejší, 18 až 14. Pak večer a v noci na úterý ty srážky se budou vytrácet, víceméně ustávat a bude ubývat zase oblačnost.
0: Jaké nás ve Zlínském kraji čeká počasí, to prozradila paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: I tento víkend máme pro vás skvělé hosty, kteří usedli na pohovku Jožky Kubáníka. V sobotu odpoledne se těšte na oblíbenou herečku Simonu Stašovou a její vyprávění, během kterého se otřásalo divadlo smíchem. A v neděli od 11. se těšte na herečku, o které můžu směle říct, že má nejnakažlivější smích, co znám. Jmenuje se Bára Hrzánová a má pro vás také spousty veselých historek. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: Možná, že už jste dnes po ránu, milí posluchači, stihli i procházku s vaším psem. My teď v našem vysílání právě o těchto čtyřnohých přítulných zvířecích miláčcích budeme hovořit.
1: Kořeny. O všem, co utvářelo a utváří náš kraj.
0: Dnes sice většina z nás využívá k sečení trávy sekačku, tradičně se ale zahrady a louky nechávaly vypásat ovcemi. A s ovcemi lidem pomáhali ovčáčtí nebo pastevečtí psi. Používají se i dnes a jak s ovcemi pracují. Za pastevkyní Martinou Mastilovou se do Březlup na Uhersko-Hradišťsku vydala natáčet Markéta Macháčková.
2: Lie down. Pomalu, pojď. Jí. Zastav.
3: Dává Martina Mastilová z Březolub povely svému psu Šňůrovi a kolem nás se poslušně řadí její tři ovce.
4: Když jsem ho přivedla k ovcím, tak nám bylo jasné, že prostě je to pro něho top. A začalo nás to teda bavit oba dva, takže jsme se tak učili společně, až se nám teda začalo dařit. Pořídila jsem si svoje tři ovečky. Začali jsme jezdit i na výpasy, kdy jsme hlídali třeba 300-hlavé, 500-hlavé stádo. Vypásali se právě chráněné oblasti. Jak je u lidí běžné, tak se měří síly ve všem, takže se pořádá i zkoušky a závody v pasení. Spadáme pod ten tradiční styl. Po celou republikově si myslím, že je to čím dál oblíbenější.
3: Proč vlastně lidé v našem kraji odedávna ovce chovali?
4: Se tak říkalo, kdo má ovce, má všechno, co chce. Nejenom, že mu pomáhali vypásat ty louky, nemuseli to sect. Ty ovce se chovaly jak na maso, jehňata, tak na mléko, na vlnu. Vlna se zpracovávala na koberce, na oděvy, rohy se používaly na knoflíky, na hudební nástroje.
3: Dnes se k ovcím lidé vrací a využívají je k vypásání zahrad a luk. A s ovcemi pomáhají pastevečtí a ovčáčtí psi.
4: Pastevec jako takový má za úkol strážit to stádo. Typické plemeno je čuvač, jako asi tak nejznámější. Když se narodí, tak se hodí do toho stáda a je tam 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s těma ovečkama. Ovce se ho nebojí, ale přitom třeba ta škodná, jako vlci, medvědi, o něm ví, takže on je hlídá. A pak tu teda máme ty ovčáky. Ovčák pes má za úkol pomáhat tomu ovčákovi, bačovi s tím stádem manipulovat.
3: A jak ovce a pes spolupracují?
4: Ty ovce vědí, to je strašně chytré stvoření. My když jsme chodili vypásat, ráno se otevřel salaš a oni už vycházeli a už věděli kam, ale třeba byl podzim a tam, kde se měli pást, tam už toho moc nebylo. Dole u řeky bylo krásně zeleno, nahoře rostlo osení na poli, kde nesměli. Potom bez psa ani ranu, jo. On vám to tam uhlídá a vy kdybyste tam měla za něma furt běhat, ten pes opravdu, když s něma umí dobře komunikovat, stačí, když se koukne, zatlačí, počká, no a nebo když ta ovce neposlouchá, tak třeba do ní štěkne nebo mírně štípne a ona si to příště rozmyslí.
3: Dobrý ovčácký pes musí mít zdravý instinkt a základní vlohu k pasení. U některých plemen tím, že se neposilovali, zanikali. A tak plemeno není zárukou dobrého psa. A při výběru je důležité dívat se na vlastnosti konkrétního jedince. Kromě zmiňovaného slovenského čuvače se k pasení v Beskydech hojně využívalo původní plemeno vyhnulého beskydského bundáše. Dnes u nás ovce pasou psy rozličných plemen a často se využívá border collie.
4: Došlo se na to, že když se ty louky budou přirozeně vypásat, tak se vrátí ty původní rostliny, neškodí to tak té krajině, takže spousta i těch chráněných oblastí se začíná díky tady tomuto vypásat. Samozřejmě i spoustu lidí si vzalo ty ovečky zpět na to spásání té zahrádky.
3: Jak se k pasení ovcí člověk v dnešní době dostane? Pokračuje Martina Mastilová.
4: Většina jich začínala psem a pak si pořídila ty ovce nebo hledá tu práci u těch ovcí. Ale vím, že jsou prostě chovatelé, jsou to farmáři, mají ty ovce jak na vypásání těch luk, tak třeba na maso, na mléko a ti se právě vrací k těm psům, aby jim pomohli s tím stádem.
3: Z Březolub na Uhersko-Hradišťsku Markéta Macháčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A u zpráv vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno. V pevné hale tenisového areálu Vršava ve Zlíně správci vyměnili původní osvětlení za úspornější LED světla. Ta mají snížit spotřebu elektrické energie a zlepšit osvětlení kurtů. Součástí modernizace, kterou finančně podpořilo město Zlín, je také nové ovládání světel a elektrorevize. V další etapě plánuje provozovatel areálu výměnu střešního pláště. Setinský zámek a hvězdárna dnes pořádají templářské slavnosti. 16. ročník akce začíná ve 2 odpoledne a potrvá do 9 večer. Na hlavní scéně se utkají středověcí rytíři, zahraje dobová hudba a program zakončí velká ohňová show. Dva vlaky během 24 hodin vykolejily za jízdy na jihu Anglie. Vyšetřování příčin obou nehod teprve začíná. Podle předběžných závěrů v nich ale velkou roli sehrála aktuální vlna veder. Vysoké teploty mohly poškodit trať. První případ se stal ve čtvrtek u města Lewes a druhý případ v pátek nedaleko Londýna. Úvodní městskou rychlostní zkoušku Barumček Rally Zlín vyhrál italský jezdec Andrea Mabellini. O necelé 2 sekundy v noční jízdě porazil Poláka Mika Marčika. Jako třetí dojel zlínský závodník Adam Březík, který tak byl nejlepší z českých pilotů. Dnes pokračuje program Barumček Rally Zlín 6 rychlostními zkouškami. Před 9:00 ráno vyjedou posádky na úsek Pohořelice. Následovat bude troják, který měří víc než 25 kilometrů. Poté čeká piloty Bunč. Dnes bude v regionu jasno nebo jen velmi malá oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 20 až 9 stupni a nejvyšší naměříme 31 až 34. Vítr povane slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Napajedlech, Komárově, Pohořelicích, Oldřichovicích a Zlíně jsou silnice 4975 a 6 a také silnice 4892 ve Vlčkové dočasně uzavřeny kvůli barům Rally Zlín do 21 hodin. Uzavřena je část silnice 2. třídy 489 v Držkové kvůli opravám. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. A teď už má opět slovo Tomáš Perutka a dobré ráno.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přiznám se, že jsem ani netušil, že něco takového existuje. Dnes je den energetických nápojů. Možná si říkáte, proč takovýto den vůbec je, že energetické nápoje jsou tak přeslazené, že se to ani nedá pít. No, pokud tedy nemáte rádi přeslazené energetické nápoje, tak vás snad potěší zítřejší Mezinárodní den rumu. No a milovníky hudby snad právě teď potěší píseň Mít svůj kout v podání Jitky Zelenkové.

0: Dnes po ránu jsme toho v našem vysílání, ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, stihli opravdu hodně, ale ještě jsme například nebyli v muzeu. A tam míříme právě teď 9 minut po půl deváté. V obci Tupesy na Uherskohradičsku se keramika vyrábí už po generace. Místní muzeum návštěvníkům ukazuje nejen typickou tupeskou keramiku s charakteristickým motivem růže, ale také původní obydlí a dílnu hrnčíře nebo současnou výrobu. Do muzea tupeské keramiky se vydala redaktorka Petra Sedláčková.
1: V Tupesích na Uherskohradišťsku má keramika dlouhou tradici. V muzeu tupeské keramiky mohou návštěvníci nahlédnout na nejrůznější výrobky a zároveň poznat, jak se v minulosti žilo v kraji pod Buchlovem. Místní keramika totiž není jen řemeslem, ale také obrazem bohatosti zdejšího kraje a života jeho obyvatel, vysvětluje tupeská keramička Eliška Trubačíková.
2: Pro tupeskou keramiku je typická její barevnost, má to souvislosti vlastně s krajem. U nás tady v Tupesích vždycky byl úrodný kraj, i když tady máme dobré podloží jílovité hlíny, z které se ta keramika vyrábí. Takže vlastně ta barevnost, ta pestrost, ta hojnost se promítá i v té keramice a tomu životu, který ti lidé tady žili.
1: Tupeská keramika se vyznačuje charakteristickou tupeskou růží, která se na místní keramice objevuje dodnes.
2: Hlavním motivem tupeské keramiky je tupeská růže, která je červená a zdobí ji vlastně po bocích různě barevné květy, buď červené, modré anebo žluté. Je to vlastně takový symbol.
1: V expozici muzea si návštěvníci mohou prohlédnout nejen tupeskou keramiku, ale také další keramickou tvorbu s lidovou tématikou.
2: Máme tady vystavenou v muzeu i vlastně habaňskou keramiku, která je taktéž lidová. Habaňská keramika se vyznačuje tím, že nepoužívá červenou barvu, supluje ji barva světle fialová. A habaňská keramika se vyznačuje i tím, že zobrazuje zvířecí motivy nebo různé zemědělské cykly, které se v přírodě nebo v těch vesnicích prostě odehrávaly. Takže můžete vidět jelínky, můžete vidět oráče nebo vinohrady.
1: V muzeu je k nahlédnutí také dům hrnčíře, který má návštěvníkům přiblížit, jak tento řemeslník žil a pracoval na přelomu 19. a 20. století. Pokračuje Eliška Trubačíková.
2: Tady žádný hrnčíř nebydlel. Tenhle dům vlastně v 70. letech koupila obec, protože to byl nejstarší domeček tady u nás v Tupesích. A udělala z toho muzeum a chtěla tady představit obydlí hrnčíře.
1: Tradiční keramika se v Tupesích nevyrábí jen jako připomínka minulosti. Na tradici tohoto řemesla navazuje současná dílna, kde vznikají jak klasické tupeské vzory, tak modernější výrobky. Návštěvníci si v muzeu navíc mohou sami vyzkoušet namalovat hrníček.
2: V rámci klasické prohlídky si můžete i jakoby přiobjednat třeba malování hrníčku, ale většinou fungujeme na objednávku, aby my jsme s tím mohli počítat a mohli jsme vám to připravit.
1: Muzeum tak spojuje historii místního řemesla se současností. A kdo si chce kousek tupes odvést domů, nemusí zůstat jen u prohlídky. Součástí areálu je také prodejna s tradiční i moderní keramikou. Z Tupes Petra Sedláčková, Český rozhlas.

0: Švédská čtveřice ABBA dohrála a dospívala přesně ve 8:45. Dobré sobotní ráno přejeme.
1: Počasí.
0: Slunce-li o na nebe vzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadít. No tak vína bude asi skutečně dosyta, protože dnes bychom si slunečný den měli v našem regionu podle předpovědí meteorologů užívat. V podstatě by mělo být jasno bez oblačnosti, alespoň takto tvrdí předpověď. Nejvyšší teploty, ty budou vysoké, budou stoupat na 31 až 34 stupňů Celsia a meteorologové zároveň upozorňují, že tyto vysoké teploty můžou způsobovat silnou zátěž pro lidský organismus. Tak na sebe dávejte pozor, buďte opatrní, ať to ve zdraví přežijete.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
3: Ale Jenehuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: Blíží se 9. hodina, s ní závěr dnešního ranního vysílání. My vás samozřejmě zveme srdečně i k dalšímu poslechu. V 9 hodin si můžete poslechnout hlavní zprávy, no a potom po 9. hodině to bude magazín Mezi nebem a zemí a po 10. hodině hobby magazín. V něm vám například prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace. To bude hodně zajímavé. A abych nezapomněl, tak v průběhu celého víkendu, tedy dnes i zítra, pro vás budeme sledovat Barrum Rally. Přesněji řečeno, bude ji pro vás sledovat náš sportovní redaktor David Nekvinda, který je přímo u trati a pravidelně nás bude v našem vysílání informovat. Myslím si, že většina z vás je určitě zvědavá, jak si povede zlínský pilot Adam Březík, který včerejší rychlostní zkouškou do letošní Barumky skvěle vstoupil. No, uvidíme, v každém případě mu budeme držet palce. Já vám přeji krásný zbytek dnešního sobotního dne.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Firmu na odvoz suti po budově 34 hledá společnost Cream. Jablunka na Vsetínsku má novou naučnou stezku. Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce. Dnes bude slunečno, na teploměru až 34 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Společnost Cream hledá firmu na odvoz a zpracování suti z budovy číslo 34 ve Zlíně. Po dokončení bouracích prací na to bude mít prostor do 15. prosince. To je termín, který stanovil zlínský stavební úřad. Sutiny se podle mluvčího společnosti Marcela Schmidta budou zřejmě odvážet kamiony nebo vlaky.
2: Zároveň odebíráme vzorky z té suti, abychom vyhodnotili, jaký ten typ materiálu tam po tom velkém žáru je, aby se dalo potom i posoudit a detailně nachystat, v jakých variantách vlastně ten finální odpad bude.
0: Novou naučnou stezku můžou lidi projít v Jablunce na Vsetínsku, jmenuje se Kotáry, co pamatuju. Vede přes školní sad, Cigánov, Kobylu nebo Vlčici.
3: Stezka vede po dvou okruzích, říká spoluautorka projektu Denisa Čižmářová.
4: Každá trasa nabízí výhledy na Jablunku nebo na okolní obce a na každé trase jsou také umístěny sochy, ale každá má své kouzlo.
3: Na tabulích jsou historické fotografie i texty ve valaštině. Jeden z nich připomíná astronoma, dodává bývalý ředitel místní školy Luděk Drlík.
5: Zmiňujeme věhlasného astronoma Luboše Kohoutka, ten jako objevil planetku, kterou pojmenoval Jablunka. 1942.
3: Kratší okruh se dá projít za hodinu, ten delší za dvě. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které od roku 2023 havarovaly na kole nebo koloběžce. Ukázala to analýza více než 1700 nehod, kterou zveřejnil BESIP. Přilba přitom může výrazně zmírnit následky pádu nebo nárazu. Podle BESIPu je důležitý taky správné nasazení. Cyklisté a jezdci na koloběžkách do 18 let musí v Česku helmu nosit povinně.
1: Sport.
0: Odchovanec zlínského plavání Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesníkova startujícího pod neutrální vlajkou porazil o jedinou setinu sekundy. Pokračuje Knedla.
6: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
0: Prvoligoví fotbalisté Zlína nastoupí ve čtvrtém kole v Plzni. Zápas začne v 8 hodin večer. Ševci zatím nemají v tabulce ani bod. V úvodu sezony se ale trápí i Viktoria, která dosud nevyhrála. Fotbalisté Slovácka přivítají ve čtvrtém kole šance ligy Olomouc. Zápas začne v 17 hodin. Domácí se v něm pokusí o první výhru v sezóně. V předchozích zápasech získali dohromady jediný bod.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno. Aktuální teploty jsou mezi 21 až 13 stupni a nejvyšší teploty naměříme 31 až 34 stupňů. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: U Přílepna kromě Říšsku se srazilo osobní auto se zvěří. V Napajedlech, Komárově, Pohořelicích, Oldřichovicích a Zlíně jsou silnice 4975 a 6 a také silnice 4892 ve Vlčkové dočasně uzavřeny kvůli barům Rally Zlín do 21 hodin. Uzavřena je také část silnice druhé třídy 489 v Držkové kvůli opravám. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
7: Na Šumavě se letos chytají kouzelné rybičky, nejsou ale na talíř, pomáhají plnit přání lidem, kterým už vlastní síly nestačí. Řekneme vám, jak tahle neobvyklá sbírka Charity Sušice funguje. Čeští filmaři a novináři mají u Dalajlámy dlouhá léta tak trochu protekci, říká režisér William Poltikovič. V kinech se objevil jeho snímek Dalajláma – Oceán moudrosti, řekne nám o něm víc. Pozoruhodné sakrální památky a stavby najdete v Pilníkově na Trutnovsku. Karel Sladký zjišťoval víc. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková a přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Helenu Vondráčkovou jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pokud vás letní cestování zavedlo na Šumavu, možná jste v Sušici, na Modravě, v Kašperských horách, v Prášilech nebo na dalších místech narazili na síť plnou barevných rybiček. Tyhle rybičky jsou kouzelné, pomáhají totiž plnit přání lidem, kterým už vlastní síly nestačí. Charita Sušice prostřednictvím této sbírky pomáhá lidem, aby mohli zvládnout náročnou životní situaci nebo pečovat o své blízké s důstojností. Jak takové rybaření funguje, zajímalo Danielu Brůhovou.
1: Na to, jak pomáhají pestrobarevné papírové rybičky zavěšené v háčkované síti, se ptám ředitelky Charity Sušice Štěpánky Brabcové.
2: Poskytujeme službu všem lidem bez rozdílu a spousta těch lidí propadá tím sítem sociálních služeb. To znamená, že už potom pro ně není žádná pomoc a pak právě přichází ta charita, která pomůže. A tím vznikl vlastně ten název Charitní záchranná síť. Jsme začali jak zaměstnanci, tak dobrovolníci a seniori háčkovat sítě a roznášet je po kavárnách a kempech tady v našem regionu.
1: V ostrém šumavském povětří mě zajímá, co taková vybarvená rybička dokáže.
2: Můžou přispět na náš účet.
1: Kolik sítí na rybky jste rozprostřeli?
3: Letos jsou rybky, které plní přání na 80 místech.
1: Říká koordinátorka akce Michaela Zouharová.
3: Jsme velmi rádi, že se nám podařila zhmotnit myšlenka pomoci, která není omezená věkem, pohlavím, vzděláním, prostě zapojují se všichni. Malé děti velmi rádi spolupracují, rodiče se zapojí tím, že pošlou svůj dar. A my ten dar můžeme využít na služby.
2: Největší část práce našich zaměstnanců jsou služby péče, kde vlastně pomáháme lidem, aby mohli zůstat co nejdéle v tom svém přirozeném prostředí, to znamená doma. Ty pečovatelky přijedou a pomůžou prakticky s čímkoliv, když ten člověk je tam sám, anebo ta rodina třeba jde do práce a potřebuje prostě si na chvilku odskočit, tak my je vlastně zastoupíme. Pak máme služby prevence, tam patří právě odborné sociální poradenství, kde pomáháme lidem najít prostě cestu, ať mají ztrátu bydlení, zaměstnání, anebo jsou opravdu vyloučení a jsou na ulici.
1: Rybky houpající se v sítích jsem objevila v několika šumavských restauracích a kavárnách. Jaká přání plní?
3: Ti naši klienti, jak klienti péče, tak klienti poradny, mají i svá přání, stejně jako my, úplně obyčejná přání. Například někdo si přál knihu o Šumavě, někdo si přál ochutnat smaženou rybu na vánočním stole, nebo domácí cukroví. A takovéhle malé drobnosti my jsme mohli splnit okolo těch Vánoc. Takže se nám vlastně letní kampaň krásně prolne až do vánočního období, kdy my můžeme plnit ta skromná přání dětem, dospělým, všem.
1: Jak se v tom odráží duchovní přesah?
3: Já tam vidím ten přesah toho duchovna v podobě té lidskosti. Protože my jsme součástí osudu těch lidí. My jim věnujeme něco ze své osobnosti a žijeme s nimi ten běžný život, který třeba není tak atraktivní na sociálních sítích, ale je tady a vždycky bude. A pro mě to, že mohu dělat pro organizaci, pro níž je lidskost, důstojnost, pracovní náplň, tak to mě naplňuje velkým pocitem štěstí a pokory a jsem vděčná, že můžu být součástí.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Krajský soud v Hradci Králové rehabilitoval číhošťského farníka a očitého svědka takzvaného číhošťského zázraku z prosince 1949 Václava Trtíka. Trtík, který byl v roce 1950 vězněn v souvislosti s perzekucí faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností, byl tehdy ve věci nezákonně zadržován. Vyplynulo z úterního rozhodnutí soudu. O očištění Trtíka, který zemřel v roce 2007, usiluje jeho dcera Marie Vavříčková. Toufar byl soudně rehabilitován v říjnu 2024. Výstava Těkání kostí představí v podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v kutnohorském Sedlci tvorbu současných vizuálních umělců Terezy Bartuňkové a Ondřeje Klavíka. Připravili instalaci určenou pro prostory katedrály a výstava reaguje i na blízkost sedlecké kostnice. Výstava začala včera a propojuje kresby, světelné objekty i práci se zrcadly a zve návštěvníky mimo jiné k zamyšlení nad pomíjivostí života. Inspiraci čerpá z nadčasového poselství Memento Mori, které je se Sedlcem neodmyslitelně spjato. Potrvá do 21. září. Obraz Panny Marie Pomocné, který věřící na Zlatohorsku uctívají již 300 let, se vrátil z restaurátorské dílny. Ve Zlatohorském farním kostele jej slavnostně přivítají zítra při poutní slavnosti. Obraz z počátku 18. století je spjatý s poutním místem Maria Hilf. Do ukončení rekonstrukce celého oltáře poutního kostela zůstane na bočním oltáři Zlatohorského farního kostela. Rekonstrukce celého oltáře vyjde na 4,7 milionu korun. Zlatohorský obraz je jednou z významných kopií díla Lukase Cranacha staršího, takzvané Pasovské Madony z roku 1537. Namaloval jej malíř Simon Schwarz. Restaurování obrazu předcházel důkladný průzkum. Využit byl například i rentgen ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Kovové prvky pomáhalo analyzovat Technické muzeum v Brně. Taky tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Dana Bartu jsme vám zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí tady na vlnách Českého rozhlasu. Dobré dopoledne přejeme. Řadu sakrálních památek najdete v Pilníkově na Trutnovsku. Toto město tak připomíná i duchovní odkaz našich předků. S průvodcem Janem Balcarem se tam zastavil redaktor Karel Sladký.
1: Na území bylo v minulosti zřízeno poměrně velké množství kamenných soch. Co o tom víme?
2: Pilníkov, dnešní město Pilníkov, historicky také město Pilníkov, se nachází v bývalých Sudetech a pilníkovská výzdoba je unikátní. Prakticky, když cestou od Trutnova vyjíždíme, tak na Vlčické křižovatce můžeme spatřit krásná boží muka s křížem na kamenném podstavci.
1: Víme datování zhruba?
2: No, je to v roku 1718 a jsou tam i iniciály GHM. Zajímavý je, že v roce 2010 ty zbytky kříže byly zrestaurovány místním kamenictvím, tedy z Čermné.
1: No, ale rok 2013 byl takovým nepříjemným rokem právě pro toto místo.
2: Bohužel, někdo odcizil sošku, ale místní na to pružně reagovali a při kácení stromu, kdy byl kříž poškozen, tak zároveň celý ten kříž, včetně sošky, bylo to opraveno.
1: Ano, soška se zase vrátila na místo, kříž opraven. My můžeme vidět právě tady v městě Pilníkov ještě jeden velmi zajímavý polní kříž.
2: Pokud bychom se vydali dál cestou do města, tak tam je odbočka do Starých Buků, a tam se nachází krásný kamenný kříž, který byl opraven nejprve v roce 2007 a teďka čest je 2023. Jinak původ tohoto kříže se datuje k roku 1802.
1: No, víte, co mě tady zaujalo? Taky kamenný krucifix. To je velmi zajímavá památka.
2: Tak je to ještě dál, poblíž domu číslo 294, tak ten se tam nachází. Na podstavci je reliéf Panny Marie Bolestné a dal ho zhotovit v roce 1802 místní sedlák Johann Christoph Bauer, což byl místní německý hospodář.
1: My jsme nezmínili monument a to je kostel, který celému Pilníkovu vévodí. Co je to za kostel?
2: Přesně jak říkáte, na náměstí se nachází kostel Nejsvětější Trojice, který má trošku pohnutou historii. Stojí na takovém návrší uprostřed náměstí a připomíná se už v roce 1357. Nejprve to byl dřevěný kostel a postupně byl opravován. Nynější kostel byl vystavěn v letech 1768 až 1770 a postavil ho stavitel Johann Ješke v pozdně barokním slohu.
1: Co víme o vybavení kostela?
2: Pochází ze závěr 18. století a část toho vybavení byla doplněna v roce 1820. Ale barevné vitráže byly v 20. století nahrazeny tvrzeným sklem. Zajímavý je, a to je právě ten pohnut našich kostelů v pohraničí, že 28. ledna 2006 se zřítila klenba kopule ve střední části kostela a v posledních letech tam najdete kilometry lešeňových trubek, které drží vnitřní stav a byla kompletně opravena kopule, takže to je teď dominantní a krásná.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zveme do kina. Slovo Dalajláma je složenina. Skládá se z mongolského výrazu Dalaj, oceán, a tibetského láma, což je výraz pro duchovního učitele. I proto zvolil režisér William Poltikovič jako podtitul svého nového celovečerního distribučního dokumentu o Dalajlámovi spojení Oceán moudrosti. Ve snímku, na který si právě můžete zajít do kina, vzdává filmař Dalajlámovi hold, mapuje přitom jeho životní cestu a zprostředkovává divákům názory, postoje a povahu tibetského duchovního vůdce. Jak v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem říká, s Dalajlámou je v kontaktu řadu let.
1: Měl jsem tu možnost setkat se s ním už při té první návštěvě v roce 90 únoru, kdy přijal jsem na pozvání Václava Havla, což si on velice vážil, že ho hlava státu pozvala. No a ta vstřícnost se pak trošku odrazila i v přijímání českých filmařů a novinářů, že jsou vždycky měli tak trošku protekci. A on tedy pak viděl, že ještě mám zaměření na tu spiritualitu, tak o to víc se snažil vždycky mi to umožnit nějak, takže těch setkání bylo hodně a vždy je okouzlující to setkání s takovou tou jeho bezprostředností, hravostí, takovou tou dětskou radostí, s neformálností a samozřejmě ta jeho aura té čisté přímé mysli je taky v člověka obojíme velkým zážitkem, takže jo, ta setkání byla vždycky krásná, hluboká, milá. No v tom filmu většina záběrů je mých, mám tam něco převzatého, nějaké tři veřejné přednášky, co mi poskytla kanceláře o svatosti, protože už teď ho víc chrání, přece jen tak, jak byl dřív vstřícný a třeba se mohl na chvilku točit třeba před odletem někde ve VIP salonku na letišti, tak to už teď právě hodně chrání a on už necestuje, že jo, ani Dalajláma, jenom v rámci Indie, takže už nechtěli, abych dál natáčel, tak mi zase na oplátku poskytli svůj archiv, tak něco tam z toho je, ale drtivá většina jsou moje záznamy.
2: Hlavní osou toho příběhu jsou názory, vyprávění a setkávání Dalajlámy s lidmi. A skrze ta setkávání vlastně on ty své názory tlumočí.
1: Ano, tak bychom vždycky rozprávali na různé věci. Tento film je zaměřený právě na to, co si myslím, že tak teď v tom našem životě společenském chybí, že přece jenom ty naše hodnoty jsou poněkud deformované, příliš se zaměřujeme na ty materiální věci, opomíjíme ty druhé, že jo, spíš jsem to já, možná moje rodina a tak. Tady je taková výzva k tomu brát se více jako součást toho celku, vnímat se v tom celém společenství, rozvíjet tu empatii, soucítění, láskyplnost. A to vlastně, jak hezky Dalajláma říká, důležité, abychom dali do toho vzdělávání, aby se ty děti učili něco, co opravdu v tom životě potřebují, protože vztahy, emoce a to, jak funguje naše mysl, s tím jsme konfrontováni dennodenně. Ale bohužel nikdo moc nás tomu nevede, takže považuji to za důležité a proto se mi ten film takhle zaměřil. I když samozřejmě jsou tam jiné roviny, jako vzpomínání jeho maminky na něj. A trošku on tam vysloví ten svůj příběh, jak musel vlastně odejít do té emigrace a tak, ale dominuje tomu takový ten apel na tu sekulární etiku, na náboženskou spiritualitu.

0: vzpomínání jeho maminky. Je převzato z knihy Dalajlámovy matky. Je velmi zajímavé, není ho tam mnoho, ale vy jste vybral ty zajímavé pasáže. Mimo jiné třeba, jak v jednu chvíli byla zpochybněna existence Dalajlámy, nebo že právě Dalajláma je Dalajlámou, ale jak prováděli takové zajímavé losování.
1: Tento současný Dalajláma zrušil to, že je i mocenským představitelem Tibetu, jo? Že nejen duchovním, ale vlastně byl i vládcem, což někdy v roce 2011 tuším zrušil a tu politickou světskou moc převzala exilová vláda. Takže v té době, kdy ještě byl malý, tak měl i tu moc jako panovník, nejen teda duchovní představitel. No a to víte, že ty zájmy mocenské jsou vždycky ve hře. Kdo by se toho rád uchopil, takže to bylo zpochybňováno a tak dále, tak nakonec teda osud rozhodl, že se to dobře vybralo a potvrdila se ta volba jakoby náhodným losováním v nádobě, ale před sochou Rinpocheho, který vlastně je takovým velkým šiřitelem buddhismu a položil ty základy výrazné v tom buddhismu v Tibetu.
0: Vzpomínky Dalajlámových rodinných příslušníků, hlavně tedy matky a pak taky jejího vnuka, to znamená asi synovce Dalajlámova, jsou vždycky v takovém ozdobném rámečku a často je doprovázíte animací a nebo záběry, které vytvořil umělá inteligence. Jak moc jste spolupracoval s umělou inteligencí u tohohle filmu?
1: Bylo tam v těchto případech, musím říct, že teda pro filmaře ta umělá inteligence je velkým pomocníkem, že vlastně i z fotek nám vytvořila jakoby dobové záběry a ty sny a představy té maminky, že dala do těch animací velice pro mě příznivě. Dokonce i hudbu jsme nějakou složili k tomu pomocí umělé inteligence. Takže jo, dobrý sluha, zlý pán. Samozřejmě zneužití, to víme, že je velice křehké a možné a výrazné, pokud se opřel do toho určité skupiny. Ale pro tu tvůrčí praxi, myslím, že pořád člověk zůstane, ale mnohé z toho ta umělá inteligence vytvoří a je v tom pomocníkem, no. Hlavně v tom obrazovém stvárnění různých abstrakcí a takových věcí, že bude se určitě používat čím dál tím více, i v raných filmech běžně.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde se nyní vydáváme do Vsetína. Už ve čtvrtek začne multižánrový křesťanský festival United. Koná se každoročně na konci prázdnin právě ve Vsetíně. Multižánrovost festivalu United se promítá ve škále koncertů, různých hudebních stylů a spektru dalšího programu. Semináře, workshopy, divadla, sporty, stream scéna, služba modliteb a duchovního poradenství. Kromě většího třídenního festivalu přišli pořadatelé také s konceptem United City, tedy jednodenními akcemi, které se konají v různých městech napříč Českou republikou. Natáčela Sofie Čiripová.
1: Vzhledem ke svému bohatému programu vyžaduje festival United propracovanou organizaci a nespočet pořadatelů. Jedním z nich je také Ludvík Kysela. Ten popisuje, jak festival vznikal a co nabízí.
2: United je multižánrový křesťanský festival. Jehož cílem je si ukázat současným generacím, hlavně mladý generaci, nějakou poutavou cestu, jak vnímat křesťanství. Ta multižánrovost je v tom, že to jsou nejenom jako různé žánry hudební, ale zároveň jde o workshopy, semináře, divadla a dokonce i outdoorové aktivity. Samotný festival United vzniknul ve Vsetíně, už je to 15 let zpátky, připravuje se teď 16. ročník. Co já vím, tak to byla touha potom spojit dohromady mladé křesťany z různých církví. Takže úplně ta původní myšlenka byla, aby se sešly jednotlivé mládeže z okolí Vsetína. Oni si potom setkání uvědomili, že mají strašně moc věcí společných, byť se předtím nesetkávali tolik, anebo vůbec, a že to je vlastně škoda. Já si osobně myslím, že United na Vsetíně je opravdu vsetínský zázrak, že když tam přijedete, tak zjistíte, že na tom malém městě se sjedou opravdu jako tisíce mladých křesťanů. Když budete úplně noví a vezmete si do ruky letáček, tak ta pestrost té nabídky je tak velká, že začnete úplně zběsile hledat, co všechno chcete vidět, slyšet a o co nepřijít, a zjistíte, že vždycky o něco jako přijdete. Festival United probíhá od čtvrtečního večera až do sobotní noci a je to prostě velká jízda úplně od ranních chvál akustických až po večerní late night show. Je tam venkovní scéna, ten festival je dneska opravdu takový jako rozprostřený úplně přes celé to město, takže v několika tělocvičnách lidé spí, je obsazený kulturní hlavní prostě dům, co tam je, je obsazená městská knihovna, divadlo, školy, aby prostě všude se dostalo na ty desítky seminářů a workshopů.
1: Během pandemie byla ale organizace takto veliké akce nemožná. Pořadatelé si ji však nechtěli vzdát, proto přišli s novým konceptem United City.
2: Během té první vlny vsetínský tým vymyslel, že United bude v online prostoru. Ano, byla to úplná nouzovka, ale podařilo se, že jako něco bylo. Ten další ročník už bylo možné, aby se lidé sešli, ale pouze venku, v otevřených prostorách. Tudíž ten tým se rozhodl, že zkusí udělat takové jakoby malé United, které udělá venku, a tím pádem to může udělat jenom jako na jeden den, protože ty lidé nesmí nikde spát. Tak vznikla myšlenka United City, což byla tehdy Plzeň, Litomyšl a potom Vsetín.
1: Tato myšlenka se později začala rozrůstat. Jelikož působí Ludvík Kysela v Českých Budějovicích a pracuje už řadu let s mladými lidmi, byl osloven, zda nechce také v Jihočeském krajském městě uspořádat United City. Zpočátku byl skeptický kvůli náročnosti organizace této akce, ale později po schůzce s hlavními pořadateli ze Vsetína s uskutečněním projektu souhlasil.
2: Když jsme končili, tak jsme se domluvili všichni na tom setkání, že bychom opravdu chtěli, aby festival United v Českých Budějovicích byl, a že jsme ochotní do toho jít a dát tu svoji energii, protože nás bylo docela dost, že to byly prostě společenství napříč od katolické církve až po evangelikální církve, až po charismatické, prostě takový mix jako těch budějovických církvích. Dneska už jsme taky kamarádi, přitom jsme se tehdy vůbec neznali, což je vlastně United, to je vlastně to krásný. Takže sice United znamená spoustu věcí i vzhledem k lidem a společnosti, ale je to i United právě tady v tomhletom organizování, kdy my neřešíme rozdíly mezi námi, ale řešíme, že jdeme za nějakým cílem a táhneme za jeden provaz, to tak je.
1: Na realizaci festivalu United City je potřeba schopný a početný tým, kde každý má své poslání a úkol. A Ludvík Kysela je jeho neoddělitelnou součástí.
2: A na tom budějovickém týmu je asi hodně realizace. Realizace úplně na místě. A já mám na starosti takzvanou malou techniku. Mám jako tým 5-6

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení rozhlasoví posluchači, v našem sboru v Třanovicích se v těchto dnech zamýšlíme nad tím, jaké my, křesťané, máme poslání. To zcela zásadní křesťanské poslání definoval Pán Ježíš Kristus na konci své služby. Evangelista Matouš je zaznamenal takto. Ježíš přistoupil a řekl učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získavejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Z toho našeho českého překladu to není úplně zřejmé, nicméně ústředním příkazem tohoto textu je čiňte učedníky. Tedy získavejte lidi pro Pána Ježíše Krista a pomáhejte jim růst ve vztahu s ním. To je zásadní poslání křesťanů i církve. Nebyt tohoto poslání, Pán Bůh by si nás dávno vzal k sobě na věčnost. Ale on chce, aby i ti, kdo ještě Ježíšovými učedníky nejsou, doznali proměny, stali se jeho následovníky a nalezli pokoj, který přináší jedině Pán Ježíš Kristus. Máme tedy činit učedníky Pána Ježíše a to je velká výzva. Nemáme jen usilovat o to, aby se lidé stali ještě lepšími lidmi. Máme usilovat o to, aby byli učedníky Pána Ježíše. Proto kdysi vznikaly a dodnes slouží různé misie. Proto žádnému křesťanovi nemůže být lhostejné to, zda jeho soused, spolupracovník či člen rodiny je následovníkem Pána Ježíše nebo není. Proto nám nemůže být lhostejné, zda lidé v jiných zemích mají přístup k evangeliu nebo ne. Proto nám křesťanům nestačí, když jsou naše děti či naši blízci prostě jen dobrými lidmi. Jediná naděje člověka pro věčnost je v tom, že budeme učedníky Spasitele Ježíše Krista. V minulých měsících jsme v našem sboru dělali sbírku na auto pro kaplanský manželský pár na Ukrajině. Spolu s dalšími partnery jsme toto auto zakoupili a věnovali jim ho. Tito manželé ho využívají, aby přinášeli naději evangelia vojákům na frontě nebo třeba zdrceným vdovám popadlých. Slyšeli jsme mnoho příběhů o tom, jak lidé v těchto náročných situacích dychtivě naslouchají poselství evangelia

tom, že je tady Bůh, který taky ztratil svého syna, Ježíše Krista. Nicméně tento Bůh s námi nezdílí pouze naději tam, kde my žádnou nevidíme. A tak i v temnotě válečného traumatu se z lidí stávají učedníci Pána Ježíše. Milí přátelé, pokud jste následovníci Ježíše Krista, pak i vás dnes tento Ježíš ujišťuje, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Naše poslání nestojí jen na našich schopnostech, je založeno na jeho autoritě a na jeho zaslíbení. Já jsem s vámi po všechny dny. A vás, kdo ještě učedníky Pána Ježíše Krista nejste, i dnes Ježíš volá na cestu víry a spolehnutí se na něj, protože v jeho blízkosti je dobře. O tom jsem se sám mnohokrát přesvědčil a o tom se můžete přesvědčit i vy. Stačí se vydat na cestu následování. Pán Bůh vám v tom žehnej.

písničku stokrát přes.

0: vlastní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svojem lásku.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Autobusovou dopravu ve Zlínském kraji omezí dnešní rychlostní zkoušky soutěže Barum Rally. Dřevěné městečko ve Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm hostí o víkendu starodávný jarmark. Před 5 lety se v Afghánistánu znovu ujal moci Talibán. Dnes bude v regionu slunečno, tropické teploty až 34 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Rychlostní zkoušky Pohořelice, Troják a Bunč omezí ode dneška autobusovou dopravu. Zkoušky jsou součástí motoristického závodu Barum Rally. Pokračuje mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
3: Po celý den nebudou autobusovými linkami obslouženy obce Komárov, Pohořelice, Oldřichovice a také Vlčková. Autobusy neobslouží ani trasu mezi Kašavou a Bystřicí pod Hostýnem. K omezením dojde také v Rajnochovicích a na Salaši u Velehradu.
2: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes začíná starodávný jarmark. Řemeslníci z celé republiky budou přitom přímo pro návštěvníky plést zuberské metly, drátovat nebo točit na hrnčířském kruhu. Některé techniky si lidé vyzkoušejí sami v tvořivých dílnách, dodává mluvčí Pavlína Polášková.
4: Kdo přijde, může si vyzkoušet chůdy, šipky nebo siloměr. Otevřená je i historická kuželna. V dobovém fotoateliéru se lidé vyfotí v historickém stylu. Děti sveze na loďce vodní krambousek a v zahradě fojtství voní čerstvě pražená káva a brambory z pece.
2: Před 5 lety se v Afghánistánu znovu ujal moci Talibán. Zpočátku sliboval mírnější režim než při svém prvním období vlády. Krátce po převzetí moci ale hnutí začalo prosazovat striktní výklad islámského práva a diskriminaci žen. Ty dnes v Afghánistánu nesmí studovat na středních školách a vysokých školách, ani vykonávat většinu povolání. Podle agentury Reuters polovina afgánských žen opouští své domovy jen dvakrát až třikrát měsíčně. Rychlostní zkouškou Pohořelice odstartoval sobotní program Zlínské Barum Rally. Komu se úsek měřící 12,5 kilometru podařilo projet nejrychleji, živě doplní redaktor David Nekvinda.
5: Rychlostní zkouška Pohořelice má hned dva vítěze, protože úplně ve stejném čase dojeli do cíle Filip Mareš a Jan Kopecký. To ale neznamená, že jsou v čele průběžného pořadí, tam se totiž dostal Polák Miko Marčik. Právě za ním je ta zmíněná česká dvojice, ztráty jsou ale zatím minimální, méně než sekundové. Ze zlínských jezdců těch domácích se zatím nejvíc daří Adamu Březíkovi, ten v rychlostní zkoušce dojel pátý, celkově je šestý. David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude v regionu jasno a nejvyšší teploty mezi 31 až 34 stupni. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Napajedlech, Komárově, Pohořelicích, Oldřichovicích a Zlíně jsou silnice 4975 a 4976 a také silnice 4892 ve Vlčkové dočasně uzavřeny kvůli Barum Rally Zlín do 21 hodin. Také silnice 3. třídy u Kostelan, a to do 22 hodin. Uzavřena je i část silnice 2. třídy 489 v Držkové kvůli opravám. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobbyredaktorky Jarky Vykoupilové.
1: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
2: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
1: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
2: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
1: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
2: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme, dobře. Borovice Heldreichova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
1: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
2: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
1: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
2: U těch listnáčů, že jo, pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého, ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
1: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty, k čemu přesně?
2: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
0: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé syrupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po.
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo. Takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuju si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky. Takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit. Prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikde nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam máte to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné, to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a ta je. Například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
2: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
3: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
2: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s trubcem, který ji oplodní a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
3: Teď jste mě vzal úplně dech a je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak? Takovou sílu to má?
2: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, nebo respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
3: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla, je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
2: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely. A v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
3: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
2: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
1: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího, nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky zpravidla, že tam dochází přehrátí motoru a zadření pístů ve válci, řadu dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače, u těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaký ty větší piliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme, prakticky to dřevo vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologický oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelný, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězu a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Brno.

0: Vinařský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden a říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalníčky. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava? Jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky? A proč je dobré nevzdat se svého snu? A jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Výluka tramvají v Brně stíží lidem cestování na přehradu. Brnem dnes projde krojovaný průvod historicky první.
4: Novorozenci v nemocnici ve Valašském Meziříčí mají nově monitory dechu. Oddělení jich dostal 10. Zlínský odchovanec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak. Dnes bude v regionu slunečno, tropické teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Dnes začíná na svatém Hostýně víkendová Mariánská pouť. Na místě je reportérka Tereza Chrastinová.
5: Dnešní titulární slavnost ještě i v tuto chvíli v bazilice sledují stovky lidí. Jsou tu starší lidé i rodiny s dětmi. Mši celebruje arcibiskup Josef Nuzík. Událost doplňují i jiné obřady, jako například dnes ráno pouť učitelů. Program bude pokračovat i zítra. Hlavním bodem bude v 10.15 hlavní pouť. Tu bude sloužit biskup Antonín Basler. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Každé dítě narozené v nemocnici ve Valašském Meziříčí má teď svůj monitor dechu. Novorozenecké oddělení dostalo 10 nových přístrojů od nadace Křižovatka. Mají odhalit chvíle, kdy dítě přestane dýchat. Jak přístroje fungují, vysvětluje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
6: Monitory máme v postýlkách na pokojích u maminek a jsou také součástí vyhřívaných lůžek, kde děťátko sledujeme. Když dítě nedýchá déle než 20 vteřin, spustí přístroj alarm. To je pořád dost času, abychom zasáhli.
4: Na syndrom náhlého úmrtí umírá v České republice každý rok kolem 10 dětí. Na Šumavě dnes ráno mrzlo, na Rokycké slati na Klatovsku naměřili meteorologové minus 2 stupně Celsia. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu. K nule se přiblížily teploty i na dalších místech Česka. Odpolední maxima se ale budou dál pohybovat kolem tropické třicítky.
0: Sport.
4: Plavec Miroslav Knedla se v Paříži stal mistrem Evropy na 50 metrů znak. 21-letý zlínský odchovanec porazil v souboji o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou. Knedla triumfoval v nové českém rekordu 24 sekund a 11 setin.
7: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu minulý rok, kdy jsem vlastně byl druhý o jednu setinu sekundy. Tak teď jsem se to vynahradil.
4: Prvoligový fotbalista Zlína nastoupí ve čtvrtém kole v Plzni. Zápas začne v 8 hodin večer. Ševci zatím nemají v tabulce ani bod. V úvodu sezony se ale trápí i Viktoria, která dosud nevyhrála. Fotbalisté Slovácka přivítali ve čtvrtém kole šance ligy Olomouc. Zápas začne v 17 hodin.
0: Počasí.
4: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, čekejte tropické teploty 31 až 34 stupňů a vítr povane slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Začínají víkendové srdcovky Zdeňka Junáka. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Gratulantů karavany míří tam, kde žijí Hany. Osobně či bez sluchátku zazní přání k jejich svátku. Jiní volí taktéž hezky, maily nebo SMSky. Není pro svět novinka, že já budu výjimka. Zůstaňte stát v úžasu, posílám vzkaz z rozhlasu. A pro každou Haničku mám i dárek. Hubičku a nebo písničku. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.
8: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Nož, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. A když jsou víkendové, tak přece všichni už víte, co tyhle ty srdcovky posloucháte pravidelně, takže v pátek, tedy v sobotu, o víkendu budeme odtajňovat celotýdenní hádanku Kdo kdy kde, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Miloš Šenkýř. Venku máme pařák jako hrom, doufám, že Miloš dorazil. Už je tady. Miloš, já tě zdravím, ahoj.
1: Krásný den, to tedy vypadalo, že dobíhám na poslední chvíli.
0: Ne, už jsme tady hodinku si povídali. Chodíme jako včas, abychom se připravili. Miloš, jak se snášíš ta tepla, vedra?
1: Řekl bych, že pořád hůř.
0: Hůř a hůř?
1: No jasně, no tak jako já už se těším, až trošku skrápne, až bude...
0: Až nebudeš muset zalévat, viď?
1: Ono už není ani čím zalévat pořádně, a nebo je to zakázané na mnoha místech, takže...
0: Já jsem se vrátil, teďko mi právě zaradila, ještě naštěstí máme ve studni vodu, takže to vypadá dobře, ale nezalíváme, tam v podstatě nic nemáme, takže tak. Jseš připraven?
1: Já jsem připraven, ty?
0: Já jsem taky připraven, tak, já se na tebe těším.
1: Jdeme do toho.
0: Tak, moji milí, jak to probíhalo? Tenhle týden se nikam nespěchalo. A to bylo dobře. Já vám to říkám, nespěchejte. Čekali jste hezky na další indicie. Přesně tak, jak se má. Kdo poslal jméno z pondělka, měl pravdu jenom, na pětinu. Protože tahle hádanka se skládá během celého týdne, tedy z pěti indicií. A když si všechna ta jména srovnáte vedle sebe, dovedou vás pak na jedno místo. Takže správná odpověď je, Miloši?
1: Vyškov jako rodné město pěti různých osobností.
0: Tak, Vyškov. Jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Pořádně jsem to roztančila v Brně i v Praze, ale dokonce i v Paříži. Svůj život jsem spojila se zadní Indií i Austrálií.
1: A to je vyškovská rodačka z roku 1913, tanečnice Zora Šemberová.
0: Úterní indicie. Někdy je jeden pohyb či gesto víc než milion slov. A to pro mne byla původně určena rodinná dráha kuchaře. Polívku jsem ale později našel jinde.
1: Tady bys tu osobnost mohl znát pravděpodobně, protože je to mým Boris Hübner, který se proslavil spoluprací s Bolkem Polívkou, Ctiborem Turbou a dalšími. Narodil se v roce 1941.
0: Jako něco mi to říkalo, ale vůbec jsem se neodpíchl od toho, že prostě Boleček spolupracoval právě s těmihle mými, a tak jsem si to nějak nespojil. No. Středa, protože já jsem hledal Boleček Polívka Vizovice, že jo, tam se narodil. Středa. Na kole se zhané úspěšně vypravit pro čtyři desítky medailí, to se nepovede každému. Ani každé.
1: Ano, je to žena, vyškovská rodačka z roku 1979, dráhová a silniční cyklistka Lada Kozlíková.
0: Čtvrteční indicie. Ano, říkali mi v narážce na cestovatele Tomase Edwarda Lawrence také Lawrence z Moravy nebo český Lawrence z Arábie.
1: A to je rodák z dnešní vyškovské čtvrti Richtářov, cestovatel, etnograf, orientalista Alois Musil.
0: No jo. A poslední, páteční, to mi bylo jasné, ale nevěděl jsem, jak dál. I cesta k uchu může být složitá, ale musí někde začít. Využijete k tomu sestřičky i vlak a kočár. O kterém současném městě se to celý týden bavíme, které propojuje start všech indicií?
1: Start všech indicií, to bylo to místo narození, a tady ten poslední člověk, to už byly náznaky jasné z názvu filmu, režisér Karel Kachyňa.
0: Vy všichni, kteří jste se zúčastnili, soutěžili jste o MP3 s 50 moravskými pověstmi. Čtu to já, moji milí. No a ze správných odpovědí jsme vylosovali výherkyni paní Terezu Jonášovou z Čechtína. Paní Terezo, my vám blahopřejeme, přejeme krásné léto. Tak, my si teď pustíme písničku.
2: Český rozhlas Zlín.

0: léto, léto, písnička tedy opravdu, ta se hodí, máme krásné léto. No a my půjdeme do prvního úkolu.
1: A budeme si opět hrát se slovy. Naši posluchači, kteří budou chtít soutěžit samozřejmě, dostanou 3 indicie. Každá z těch indicí bude k jiné dvojici slov. Všechna ta slova, když jsou 3 po dvojicích, tak to je dohromady 6 slov, 3 dvojice. Každé to slovo má po 7 písmenech. A v každé té dvojici se slovo skládá ze stejných 7 písmen, každé to slovo, akorát samozřejmě jinak seřazených.
0: Ano.
1: A úkolem našich posluchačů je určit všechny ty 3 dvojice slov, kdy ta dvojice je vždycky z těch stejných písmen. Tak, pustíš se do indicí?
0: Takže, moji milí, pečlivě poslouchejte. Indicie zní takto. Podnik, kam chodíme za napojením se, a stav absolutní blaženosti. Opakuj první indicii. Podnik, kam chodíme za napojením se, a stav absolutní blaženosti. Druhá indicie. Jedno znamená, že jeho kapsy nejsou prázdné. Druhé, že nechce některé věci prozradit. Opakuj indicí. Jedno znamená, že jeho kapsy nejsou prázdné. Druhé, že nechce některé věci prozradit. Poslední indicie. Jedno znamená starati se. Druhé pak servírovat konkrétní nápoj. Opakuji. Jedno znamená starati se, druhé pak servírovat konkrétní nápoj. Tak to byly indicie. A teď už je na vás najít 3 dvojice slov o 7 písmenech. No a už si s tím pohrajte, no. Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: Písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Jitku. Dobrý den, paní Jitko, my vás zdravíme s Milošem.
1: Dobrý den, já vás taky.
0: Tak, paní Jitko, co jste tedy pochytila?
1: No, já právě, že jsem to pustila na poslední chvilku, čili nevím, o co jde, tak. Takže to zkouším.
0: Dobře. Já vám řeknu 3 indicie. A vaší povinností bude ke každé indicii přiřadit 2 slova. Každé slovo musí obsahovat 7 písmen. A ta písmena musí být pro obě slova stejná, akorát mohou být v jiném pořadí. Je vám to tak trošku jasné?
1: No moc ne, ale zkusím.
0: Tak, první indicie zní takto. Podnik, kam chodíme za napojením se a stav absolutní blaženosti.
1: Vinárna.
0: Vinárna a stav absolutní blaženosti.
2: Mělo by to být z těch stejných písmen.
0: Jako je vinárna, když jako je použijete, vinárna. Akorát jinak je přeskládáte.
1: Ráno?
0: Ale počkejte, má to mít 7 písmen. I to 7. Druhé slovo.
1: Takže to nedám asi.
0: Takže to nedáte. To je mi tak líto, panítko. Začala jste dobře. Ale tak jo, mějte se moc hezky a my se na vás zase...
1: Krásný den, naschledanou.
0: Naschledanou, někdy budeme těšit, tak. Haló, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
3: Krásný dobrý den, Jirka Brodek-Upřerova.
0: Jirka Brodek-Upřerova, to je příjmení? Dělám si srandu.
3: Ne, Jirko, několikrát už mi tam máte, no.
0: Už vás tam máme, Jirko, my vás zdravíme, tak povídejte.
3: Dobrý den, přeji. No já si myslím, že to první vinárna, když je správně, předpokládám, tak to druhé bude nirvána.
0: Další. Jedno znamená, že jeho kapsy nejsou prázdné, druhé, že nechce některé věci prozradit.
3: Fuj.
2: Fuj je na 3, to se nepočítá.
0: Je horko?
3: 27. Vzdávám, přátelé. Já si myslím, že jsou 2 ty slovíčka jenom. A špatně jsem asi poslouchal.
0: Těch slov bude celkem 6, víte?
3: Protože jo, 6, tak.
0: Ano, ty indicie jsou 3, ke každé indicie 2 slova.
3: Jo, takhle. A vzdávám, špatně jsem pochopil.
0: Tak Jirko, mějte se moc hezky. Naschledanou. Příště budeme se těšit. A teď tady zvednu telefon. Haló, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Bohumila ze Židlochovy.
0: Bohumilo, my vás zdravím. Nebo říkají vám Bohunko?
4: No, různě.
0: Můžu taky?
4: Ano.
0: Tak a paní nebo slečna?
4: Paní
0: Bohunko, takže jdeme na to. První indicie. Podnik, kam chodíme za napojením se a stav absolutní blaženosti.
4: Vinárna.
0: Ano. A druhé slovo?
4: Nirvána.
0: Výborně. Jdeme dál. Jedno znamená, že jeho kapsy nejsou prázdné, druhé, že nechce některé věci prozradit.
4: Majetný a tajemný.
0: A poslední indicie? Jedno znamená starati se, druhé pak servírovat konkrétní nápoj.
4: Pečovat a čepovat.
0: A co?
4: Čepovat.
0: Čepovat je to druhé. A víte, proč zvolil Miloš konkrétní nápoj?
4: Pivo.
0: Protože pivo se co?
4: Čepuje.
0: Tak, pivo se nenalévá, přesně. Milošku, tak pane profesore, co říkáš na paní Bohunku?
2: Gratuluji, povedlo se, je to výhra je vaše.
0: Tak jo, takže paní Bohunko, vydržte mi na telefonu, řekneme si, ano. Jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.
5: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Písnička dozněla, my máme první šťastnou výherkyni paní Bohumilu, ještě jednou blahopřejeme, no a my půjdeme do dalšího úkolu.
1: A vyrazíme také za písničkou, když už nám jedna dozněla, za písničkou, která zní z rádií, z počítačů v angličtině, zní tam v češtině, ale my vyrazíme za kouzelnou slovenštinou. Ta otázka přijde tedy až po ní.
0: Takže moji milí, teď soutěžní písnička, pečlivě poslouchejte.

0: Dozněla soutěžní písnička a teď Miloš řekne, co vlastně moji milí po vás chce.
1: Nebudu chtít počítat, kolikrát tam zazněl Mendocino. Nebudu chtít vědět, kdo to zpíval. Mimochodem, ty to budeš vědět určitě.
0: Ano, zpívala to Olga Sabová.
1: Byl to hit. Ta moje otázka bude úplně jednoduchá, takže bez rozmýšlení teď hned. Kde byste hledali ono Mendocino, o němž zpívala? V které zemi leží Mendocino? Přiznejme si, že těch států příliš není, takže my už teď řekneme jenom telefonní číslo.
0: Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726-46-5200.
1: No a teď už nám začínají ve velkém zvonit telefony, tak uvidíme.
0: Ano, už to tady jiskří, tak to zvedám a... Halo, halo, lušíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
2: Dobrý den, pánové, tady Laďa.
0: A dobrý den, Laďo.
2: Já tady čtu Severní Kalifornie, USA.
0: Severní Kalifornie, jak jste to říkal?
2: Severní Kalifornie v USA.
0: A kde to čtete, Laďo?
2: A tady na Googleu.
0: Jo, na Googleu, vy jste šel k sousedovi, nazdar Františku Google, tak co to říkáš? No, tak co říká pan profesor?
1: Řeknu ano. Já jsem se těšil, že někdo bude odhadovat podle názvu, že je to v Itálii, ve Španělsku. A vy jste na to šel vědeckou metodou, což je správně, my jsme to nevyloučili, konec konců kontrolovat vás nemůžeme, takže gratuluji ke správnému výsledku.
0: Výborně, takže zůstaňte mi, Vláďo, na telefonu a řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

0: Písnička dozněla a my máme dalšího šťastného výherce, pana Vladimíra. Ještě jednou blahopřejeme. No a je Miloši 3/4 na 12.
1: Musíme pohnout.
0: Tak co, máme tam ještě něco?
1: Máme.
0: No tak pojďme na to.
1: Máme takový malý text. A úkolem našich posluchačů bude poznat, a to bude jednoduché, do jakého světa jsme vás pozvali, do jakého světa nás ten text zavede. A aby to tedy nebylo zas tak úplně jednoduché, tak by mě zajímalo, kolik tam dokáží naši posluchači identifikovat postav a toho, odkud pocházejí. Víc podrobný nebudu.
0: Tak, budu vám číst indicie, moji milí. Poslouchejte pečlivě. Tahle party se povedla. Nevím jak Šarik, ale Goro byl doslova unesen Beethovenem. Vůbec nevadilo, že na stole ležel Rex a hrál si se špagetkou. Na židli režiséra usedl Rin Tin Tin, ale veškeré poživatiny spořádal Bohouš. Zůstal tam tak jen osamělý Fík, Škubánek a Haluška. A vedle oblíbený Fido vypadal úplně jako tajtrlík, ale byl to takový pajda. Prostě sešlost, jak má být. A to nepřijela teta z Baskervillu. Opakuji indicí. Tahle párty se povedla. Nevím jak Šarik, ale Goro byl doslova unesen Beethovenem. Vůbec nevadilo, že na stole ležel Rex a hrál si se špagetkou. Na židli režiséra usedl Rin Tin Tin, ale veškeré poživatiny spořádal Bohouš. Zůstal tam tak jen osamělý Fík, Škubánek a Haluška. A vedle oblíbený Fido vypadal úplně jako tajtrlík, ale byl to takový pajda. Prostě sešlost, jak má být. A to nepřijela teta z Baskervillu. Tak to byly indicie a my se na vás budeme těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: o psích vlastně, o psech, tak, nebo jak bych to měl říct, ještě jinak nevím.
1: Dobře, tak filmový psi z filmu a seriálu. A teď budeme chtít trošku identifikaci.
2: Tak jdeme na to. Tahle party se povedla. Nevím, jak Šarik, ale Goro byl doslova unesen Beethovenem.
0: Co chcete slyšet? Šarik je štyřicanku a pes.
2: Výborně. Goro?
0: Goro, no, to byl nějaký ten japonský seriál.
1: Goro bílý pes.
0: Goro bílý pes, no jo.
2: Pak byl Beethoven.
0: Beethoven, no, tak to je film Beethoven.
2: Pak je Rex.
0: To je komisař Rex.
2: Pak je Špagetka.
0: No, Štafíka, Špagetka, pohádka, že? Večerníček.
2: Pak je Rintintin.
0: No, tak to vůbec nevím.
1: No, představte si, že to je jedna z největších hollywoodských hvězd, pes, který tam před desítkami let hrál v desítkách filmů.
2: Pak je Bohouš.
0: No, Bohouš vlastně co všechno sežral, že? Když mu museli namočit chleba do nafty nebo do čeho.
2: Mikrokomedie s názvem Bohouš, ano. Fík, Škubánek a Haluška. Fík.
0: Škubánek a Haluška, no to je taky nějaký večerníček, ale teď si nespomenu, jak se to jmenovalo.
2: Tak vezmeme to ze začátku. Fík.
0: Ne.
1: Tak Fíka byste mohl tušit. Maxi psa.
0: A jo, Maxi pes.
1: No vidíte. No.
0: Jo, tak.
2: Pak jsme říkali Škubánek.
0: Škubánek to byl s nějakou tou, nevím, to byl taky večerníček. Jak se jmenovala ta holčina? Je to tak? Nebo to zase pletu nějak?
1: Byla to Káťa.
0: Káťa, Škubánek, ano.
2: Ano, pak je Haluška.
0: Tak to mě vůbec nenaskočí.
1: To vám prozradím, to bylo možná nejtěžší. Přátelé zeleného údolí. Známý seriál a tam byl pejsek Haluška.
0: Jo.
2: Pak Fido.
0: Fido, to mi něco říká, létající pes Fido.
1: Správně, on létal s pomocí uší.
0: Strýček Fido.
2: Ano.
1: Tip a tap.
2: Končilo to vždycky. Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti. Tak, Tajtrlík.
0: No, tak to nevím. Tajtrlík.
1: Nejslavnější pohádka možná.
2: Každé Vánoce se hraje. Teda pouští v televizi.
0: To Popelka.
1: Správně.
2: Tři hoříšky pro Popelku. A poslední, Pajda.
0: Pajda, to je to Burak nebo Arabela.
2: Arabela. No a pak tam byl dovětek, nepřijela teta z Baskervillu.
0: No tak to je nějaký Sherlock Holmes nebo ani.
1: Tak výborně, podařilo se vám to společně s námi rozluštit, takže i když to bylo těžké, tak se vám to podařilo dát dohromady.
2: Výborně, Pavle, takže jste úspěšný, vydržte mi na telefonu, řekneme, asi cenu předáme a teď chvilku vydržte, protože my se budeme taky loučit, jelikož už nám čas vypršel. Jak jsi byl spokojen dneska?
1: Já jsem byl spokojený, podařilo se nám rozluštit spoustu věcí, nakouknout i někam za roh, takže víme, že tam je spousta nádherných věcí, na které se můžeme zaměřit. Tedy ne, že bychom jeli do Mendosína, ale můžeme do Vyškova na krásná místa.
2: Tak jo, můžeme, tak se mějte moc a moc hezky, užijte si dnešek i zítřek, no a v pondělí hned po 9:00 se na vás opět budu těšit. Naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Barum Rally pokračuje poslední rychlostní zkouškou sobotního dopoledne. Vsetínský zámek dnes pořádá templářské slavnosti. Pražský magistrát roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Dnes bude v regionu slunečno a horko, na teploměru až 34 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Skupina favoritů automobilové Barum Rally Zlín za sebou má dopolední průjezd rychlostní zkouškou Troják. Tam měří přes 25 kilometrů a je tak nejdelším měřeným úsekem letošního závodu. Komu se nejvíc dařilo, doplní reportér David Nekvinda.
3: Rychlostní zkoušku Troják vyhrál Filip Mareš, který se tak taky dostal do čela průběžného pořadí po 3 ze 13 rychlostních zkoušek. Druhý skončil domácí zlínský jezdec Adam Březík, ten je v celkovém průběžném pořadí třetí, mezi nimi je Jan Kopecký na druhém místě. V tuto chvíli už vyrazili první piloti na trať rychlostní zkoušky Buňč, ještě ale čekají na dojezd do cíle, tím skončí ten dopolední program. David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Vsetínský zámek a hvězdárna dnes pořádají templářské slavnosti. 16. ročník akce začne ve 2 hodiny odpoledne a potrvá až do 9. večer. Na hlavní scéně se utkají středověcí rytíři, zahraje dobová hudba a program pak zakončí velká ohňová show. Proč slavnosti odkazují právě na templáře, vysvětluje mluvčí muzea regionu Valašsko Jiří Koňařík.
4: Templáři tady sice nepobyli dlouho, ale hodně se zasloužili rozvoj Vsetínska a růst samotného města. Úplně první písemná zmínka o Vsetíně pochází z templářské listiny z roku 1308. I proto jejich odkaz každoročně připomínáme prostřednictvím našich slavností.
1: Na Šumavě dnes ráno mrzlo. Na Rokytské slati na Klatovsku naměřili meteorologové -2 stupně Celsia. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu. K nule se přiblížily teploty i na dalších místech Česka. Odpolední maxima se ale budou dál pohybovat kolem tropické třicítky. Odbor pražského magistrátu vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem. Odbor vede ředitel Aleš Krejča, který je stíhaný v jiné korupční kauze. Pochybení ohledně billboardů přiznal ředitel magistrátu Tomáš Havel Českému rozhlasu i webu iRozhlas. Zároveň slíbil i nápravu. Se stížností se na ředitele pražského magistrátu Havla loni v říjnu obrátil spolek Nelegální reklama.
5: Spolek doložil 76 billboardů, které dostali povolení, i když jim chybělo souhlasné stanovisko policie o bezpečnosti pro řidiče. Na konci letošního července ředitel magistrátu Havel spolku odepsal, že Krejčův odbor skutečně dlouhodobě nerespektoval příslušná zákonná ustanovení, ale odteď už bude úřad postupovat správně. Za dlouhodobě nelegální označila postup magistrátu taky veřejná obhajkyně práv Eva Kostolanská. Krejča na žádost o rozhovor nereagoval. On a jeho zástupce jsou nyní takzvaně na překážkách, do práce nechodí. Jednotlivé případy nevhodně umístěných billboardů by mělo přezkoumat ministerstvo dopravy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude den bez oblačnosti s mírným větrem a teplotami 31 až 34 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Doprava ve Zlínském kraji je v tuto chvíli plynulá.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Krásné letní slunné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála polku pánů Horký Vaškovič Sousedé a přivítala nás do první hodiny našeho vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Hana, na Slovensku slaví jméniny Marcela a v církevním kalendáři je svátek Nanebevzetí Panny Marie. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. Dnes budeme opět zpívat, tak neváhejte a volejte, my se velice těšíme. Připomenu ještě telefonní číslo 726 46 5200. Ale až po písničce. Takže písnička Zůstaň se mnou láskou, Miroslav Kolstrunk mladší, Vacenoviáci, Karla Grufíková a Pavel.

0: Tak, dozněla nám krásná písnička a já mám to velké potěšení, neboť ta mě zavolala Stovačova milá babička paní Jarmila Zlámalová, která mě nabídla přímo 4 zpěváčky, z čehož jsou to 2 chlapci, 2 holčičky, takže Verunka a Vítek Šíblový ze Šumperka, jsou to vnoučata paní Jarmily, no a Amálka a Štěpán Machálkovi ze Vsetína, takže budeme mít takové kvarteto, takový zboreček, já se moc těším. A teď se jenom zeptám, kdo je mluvčí?
1: Verča.
0: Ano, Verunka, tak já vás všechny moc zdravím. Dobrý den, ahoj děti.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Já se jenom zeptám, nestačila jsem se s babičkou domluvit. Verunko, na váš věk, ty máš kolik, Verunko?
2: Já mám 11.
0: 11. A Vítek?
2: Vítek má taky 11.
0: Taky? Vy jste dvojčata?
2: Jo.
0: No to je skvělé. A Málka?
2: Amálka má 10.
0: 10. A Štěpán?
2: 11.
0: 11. Takže to je nádhera. Paráda. Tak vy jste si přichystali písničku. Jak se jmenuje?
2: Beskyde.
0: Jo, taková krásná písnička. Výborně. Takže já to odstartuji. Prosím, zpívejte.
2: Beskyde. Kdo po tobě jde, všechno

0: school and go. Oh, now you're big better. I beg me, everybody.
1: No výborně, my tleskáme, tleskáme, opravdu pěkné, pěkně jste nám zaspívali, potěšili jste posluchače. No Verunko, můžu s tebou mluvit, můžu tě trošku vyspovídat? Ano, výborně. No tak já se zeptám, tak jako chodíte někam do souboru?
2: Ne.
1: Nechodíte. Hrajete na nějaký nástroj?
2: Jo, já hraju na klavír a Vítek hraje na trubku.
1: Wow, to je skvělé. No a Amálka a Štěpán?
2: Ona hraje jenom volejbal.
1: No to je taky dobré, to je skvělé. A Štěpán?
2: Štěpán hraje fotbal.
1: Fotbal, tak to jsou sportovci a vy jste trošku jako i muzikálně tam jaksi zaměření. A kolik roku hraješ už na ten klavír, Verunko?
2: Já hraju 5 roků na klavír.
1: Wow, to už dlouho, tak to už teda ledas, co zahraješ, že?
2: Jo.
1: To už teda, no paráda. A Vítek, jak dlouho hraje na trubku?
2: 3 roky.
1: 3 roky, no. To není jednoduchý nástroj, tak teda mu držím palce, aby měl dobrý nátisk. A hlavně, bohužel, cvičit. To je jaksi nutné u té trumpety. No tak děti, co děláte u prázdninách? Čím se bavíte?
2: Tak my se hlavně koupeme.
1: No ano, to vedro, že? A kde máte tam koupaliště nebo někam jezdíte?
2: Ne, my máme rybník.
1: Vyjáte rybník? No, tak to může být docela příjemné, taková ta voda z rybníku, ta je dobrá. Mm. No pokud tam nejsou nějaké ty rostliny zelené, že ano?
2: Ne.
1: No ano, nevím. Ano, že to máte čisté, tak to je perfektní. No a jinak, kromě toho koupání?
2: Pomáháme babičce podbíjet střechu.
1: Prosím tě, no tak to musíte být opatrní, abyste nespadli.
2: Ano. A ještě sbíráme úrodu na zahradě a sbíráme vajíčka.
1: Wow, a tak jakou úrodu? Co má rybíz nebo co děláte?
2: Rajčata, okůrky, aha. Melouny.
1: Máte i melouny?
2: Jo.
1: No to je, a rybíz také?
2: Ne, už ne.
1: Už ne. No to je nádhera. No tak to jste takové šikovné, že pomůžete i se bavíte. Perfektní. No tak ještě vám zbývá do konce roku. Ty seš, Verunko, v které třídě?
2: V 5. teďka jdu do 6.
1: Do 6. třídy. No ty už seš slečná, tak jako veliká, to teda opravdu. No já si myslím, že ještě pár dnů zbývá, že jo, tak si užijete, kolik je vlastně... Je to 14 dní ještě, tak ještě, jak se říká, užívejte prázdniny plnými doušky.
2: Děkujeme.
1: Snad vám bude počasí přát, no teď by mělo prý nějak pršet, nebo co ten příští týden, tak uvidíme, jak bude, že ano. No tak všechny vás zdravím babičku. Jinak se ještě zeptám, zpíváte s někým z rodiny takhle, nebo s babičkou, s dědou?
2: Ne.
1: Ne, sami tak nějak. Ano, nebo ve škole, že jo, a tak dále.
2: No, jo.
1: Dobře. Tak děkujeme za zpívání. Jinak jistě, že víte asi, že tedy v neděli je vždycky vylosování, takže zítra se bude losovat, pan Karel Hegner bude losovat, tak se můžete těšit. Třeba budete mít štěstí a vyhrajete rodinnou vstupenku do brněnské zoo, což bych vám samozřejmě přála, protože to je krásný zážitek. Tak já se s váma rozloučím. A přeji vám zbytek prázdnin, ať prožijete ve zdraví a v dobrém. No a jako dárek posíláme písničku, která teď zazní. Miloslav Richard Procházka, Vladimír Salčák, Zaleď holůbečku, kterou pro nás budou hrát žadovjáci. Ještě jednou všem děkujem, babičce, dědečkovi, vám a ať se vám daří. Ano, nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak přátelé, pojďme přivítat pana Vaška Vyskočila z Pokojovic. Vítejte.
1: Dobrý den, děkuji vám za pěkné přivítání a prosím bych vás o písničku pro moji švagrovou Haničku Oulehlovou. Má dneska svátek, taky přejem všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, aby se jí zahradnictví dařilo a aby to neuschlo všechno.
0: No ano.
1: A zahrajte prosím vás i všem ostatním Haničkám, který znám i který neznám. A já vám děkuju.
0: Ano, velmi rádi zahrajeme a zdravíme, ať se daří. Naschledanou. A teď paní Jurkovičová z Prušánek.
2: Přeji pěkný den vám ve studiu. Prosím o písničku pro sestřenici Libu Zámečníkovou z Horonína, která zítra slaví 86. narozeniny v klidu, ve zdraví a v pohodě. Vrátila se z lázní, odpočinutá, veselá. Největší radost jí dělá malý pravnouček. Taky přejem všechno nejlepší, hlavně zdraví. Přeje sestřenice Mila z rodinou. Děkuji, paní Navrátilová.
0: Ano, také přeji vám pěkný den, ať se vám daří, naschledanou.
2: Ano, děkuji, naschledanou.
0: No a pojďme připojit tady poštu e-mailovou, která přišla. Naše babička, cituji, Eliška Kuncová, dnes slaví 80. narozeniny. Celý život pracovala v Prefě Brno, dnes se věnuje zahrádce a hlavně vnoučatům. Přejeme hodně zdraví, ať si stále čiperná babička, hodně štěstí, pohody, ať tě nikdo nezlobí, alespoň do 100 let a ať tu s námi seš a stále se raduješ. Je dcera Eliška a syn Jan s rodinami. A máme tu další přání. Dnes mají svátek Haničky. I v našem příbuzenstvu je Hanička Bromová ze Říčan a tak nezbývá, než jí popřát hlavně hodně zdraví, také štěstí a do dalších dnů mnoho spokojenosti a žádné životní problémy. Rádi k ním jezdíme pro jejich upřímnou srdečnost, ale věk již cestování omezil či ukončil. Tak alespoň to umožňuje moderní komunikace popovídat a sdělit, jak probíhá život. Poděkování za vždy milé přijetí a přáníčko posílají Stejskalovi z Dolního Bukovska. A já posílám písničku Ej od Buchlova.

0: Vítám ve vysílání paní Zdeňku Daňkovou z Dolního Němčí. Prosím, můžete přát.
1: Dobrý den přeju. Já bych chtěla pozdravit dalekého Holandska s velice dobrou známou a naší přítelkyni Haničku Oudemin, ano. Kdyby to bylo možné, doufám, že ona poslouchá. Takže je to hodně zdraví, přejeme štěstí, to zdravíčko, no. A co si sama přeje dál. A těšíme se, až někdy doletí zase až do Dolničí. Tak děkuji vám moc.
0: Ano, ano.
1: Nashledanou.
0: Mějte se moc hezky a hezkou sobotu. Nashledanou.
1: Děkuji.
0: A teď už vítám paní Anu Soukupovou ze Slopného. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás všichni zdravím a přeju krásný poledňový až přehorký den. A teďka dneska je těch Hanek, tak já bych chtěla popřát slečně Haničce Pavelkové z Horní Lhotky, Haně Kozubíkové ze Slopného a také z Loučky, paní Haně Janíkové ze Slopného, mojí sestře, a paní Haně Genzové. Také na všechny, který si ho nespomenu, a zdravím všechny moje kamarádky, které mě většinu slyší přes rozhlas. Přeju všem hodně zdraví, štěstí, boží požehnání a rad se raduji a užívají si toho tepla. Ono se nám to asi brzo změní. Tak moc děkuji. Nashledanou.
0: Nashledanou i vám přeji pěknou sobotu.
2: Děkuji.
0: Ano. Tak a přátelé, máme tady e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím o srdečné blahopřání pro pana Zdeňka Kleina z Blučiny k jeho kulatým 60. narozeninám, které slaví právě dnes. Je velkým milovníkem vašeho pořadu a hlavně krásných moravských písní. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. To všemu přejí s láskou manželka Hana, dcera Martina, syn Lukáš s manželkou Hankou, a velikou pusu posílají vnoučátka Adámek a Markétka. Tak pojďme na písničku. Miloslav Richard Procházka, Slavíček, Ivana Škráková otextovala a Mistříňanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a vítám ve vysílání paní Burškovou z Lednice.
5: Tak dobrý den, prosila bych zahrát šlagrovi Bohušovi Ludvíkovi z Medlic k jeho dnešním 80. narozeninám. Přejeme hodně zdraví, pohody, ať si užívá třech pravnuků. To by mu popřála určitě i manželka Jarka, která v dubnu oslavila 75. narození. I dcery Michala a Renata s rodinami a také sourozenci Lidka, Franta, Joška a Anička s rodinami. Děkuju moc krát. Děkuji za zahrátí písničky.
4: Ano, rádi zahrajeme. Pěkný
5: děkuji.
4: Den přejeme. Nashledanou.
5: Nashledanou.
4: A teď se podíváme do Ořešína. Zdravím paní Lipu Klímovou. Dobrý den.
6: Dobrý den. Prosím vás o písničku pro Hanu Vrábelovou do Lekovic. Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání.
4: Dobře.
6: Děkuji.
4: Ano, tak i vám ať se daří.
6: Připojuje se přání má dcera Ryba.
4: Dobře.
6: A děkuji.
4: Paní Libo, jenom příště to rádiečko úplně vypnout, ono je to tam slyšet.
6: Já vím, ale ano, já...
4: Jo, já protože vy to slyšíte v tom telefonu, víte?
6: Ano,
4: dobře.
6: Ano.
4: Takže jo, děkuji. Tak nashledanou, ať se vám daří.
6: Nashledanou a děkuji.
4: Ano, rádo se stalo. Tak a pojďme, přátelé, tady na psaná přání. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát své mamince Haně Navrátilové ze Sejřku k jejímu svátku, který slaví právě dnes. Tím ti chceme popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu krásných dní. Děkujeme ti za vše, co pro nás děláš, za tvoji lásku, péči a za to, že jsi vždy naše jistota. Přejeme ti, ať se ti splní všechna tvá přání, ať se co nejvíce směješ a každý den máš důvod být šťastná. Máme tě moc rádi. To ti přeje dcera Nikolka, manžel František a děkuji za pěkné písničky. To bylo jedno přání, pojďme ještě na jedno. Písničku k svátku posílám těmto Hankám. Hanka Bílková, zpěvačka Tufaranky, slaví svůj svátek. Hanka Burešová, zpěvačka Hanačky, dále paní Hanka Simerská, zpěvačka Hulíňanů, Hanka Hodná z Hulína, Hanka Pivodová, Šarovi a Hanka Filipová, Luhačovice. Všem jmenovaným hodně štěstí, zdraví, pohodu, vždy dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se jim vše vydaří. Zpěvačkám krásný hlas, co nejdéle, to a ještě více vám přeje Hanka z Hulína. Písnička je také pro všechny přátele, kamarády a známé. Děkuji a přeji hezký den, Hana Druláková. A já vám, paní Hano, také přeji vše nejlepší k vašemu svátku. A už písnička Moravo Moravěnko, Jiří Zmožek a Moravěnko.

0: Vítám ve vysílání paní Staňku z Hostětína. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju vám krásný sluneční den. Dneska má svátek Hanička, takže mám dlouholetou kamarádku Haničku Hořákovou ve Slavičíně. A v Hostětíně máme taky Hanku Šlahorovu, která studuje v Praze. Takže Haničky, vám přeju zdravíčko, zdravíčko, štěstí, lásky, boží požehnání. A dneska mají významný svůj den, jako mají svatbu paní doktorka Kateřina Kaus.
0: Halo.
1: Pavlík, ano, slyšíme
0: no,
1: se?
0: Mohla by se říct znovu to jméno, ono se to nějak přerušilo na chvilku.
1: Paní doktorka Kateřina Kahounová.
0: Ano, výborně.
1: A Jaroslav Pavlík, který měli svou svatbu dneska v kostele ve Starém Městě. Takže jim ano. Přeju do jejich krásných společných let zdraví, štěstí, spokojenost, hodně společného a tím to vychází v životě a hodně božího požehnání a božích milostí. Děkuji vám mnohokrát.
0: Výborně. Tak já vám přeji pěkný den, ať se vám
1: taky
0: daří. A
1: naschledanou.
0: Já tady připojím psaná přání. Tak včera, 14. srpna, měl narozeniny pan Jan Brychta z Lažánek. Hodně zdraví, radosti a elánu do života přejí dcery s rodinami. 5 vnoučat, 2 pravnuci posílají pusu. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Dnes bychom chtěli popřát našemu dědovi Tomášovi z Loukova, který právě slaví krásných 87 let. Přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, pohody a ještě mnoho krásných let mezi námi. Ať máš každý den důvod k úsměvu kolem sebe své nejbližší a v srdci stále dost energie a chuti do života. Užij si svůj narozeninový den naplno a věz, že tě máme moc rádi. Vše nejlepší ti přejí tvé děti, vnoučata a celá rodina. A tento e-mail poslala paní Broňa Kubějová. Protože to je dědovi Tomášovi, takže asi chybí nám jméno. Tak dobře, tak snad se poznáte. Pojďme dále na další přání. Prosíme o hezkou písničku k dnešnímu svátku paní Haničce Gajduškové z Březnice u Zlína. Krásný den, plný sluníčka, hlavně nejvíce zdraví, ti ze srdce přeje tvá rodinka. Máme tě moc a moc a moc rádi. Tak to je další přání a já ještě jedno připojím. Příjemný den vám ve studiu. Dnes chceme přát a poslat písničku k svátku paní Haně Drulákové z Hulína. Život ať ti štěstí dá, ať každý den se krásný zdá. Splň si všechny své sny a prožívej jen krásné dny. Vše nejlepší a hodně zdravých svátku přejí manželé Tiší a Kutálkovi. Tak a písnička Aj hleďte, hleďte, Jarmila Šuláková a cymbálová muzika Technik Ostrava.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak vážení a milí, máme tady také klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Máme tady svátek Haničky, takže pojďme vinšovat paní Haně Drulákové z Hulína, paní Haně Pokorové z Luhačovic, paní Haně Salvetové z Bojkovic a dále vinšujeme k svátku paní Haně Hermanové z Brna, paní Haně Flekové z Brna, paní Haně Klaclové z Brna a paní Haně Sedlákové z Ostrova u Macochy. Tak milé dámy, my vám přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky, ať se vám daří, ať na vás vaši nejbližší nezapomenou, ať vám také samozřejmě poblahopřejí. No a jak já říkám na závěr, jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině a že vám můžeme popřát, tak tedy na zdraví a živio. Tak to jsme předali a jdeme dále, máme tady další e-maily. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát pěknou písničku pro naše maminku a babičku paní Marii Lengálovou ze Šidbořic, která slaví své 81. narozeniny. Přejeme jí pevné zdraví, štěstí a pohodu do dalších let. Syn Ladislav, snacha Andrea, vnučka Gabriela s manželem Honzou, vnuk Radim s přítelkyní Alenou. Tak to je jedno přání, pojďme na další. Dnes slaví krásné 73. narozeniny milý pan Ladislav Koktavý z Bystřice pod Lopeníkem. Přejeme mu do dalších let pevné zdraví, pohodu, lásku, stále plno elánu a hodně radosti ze života a úsměvů ve tváři. A tak to ze srdce přejí Maruška a Mirek a celá blízká rodina. Dále písničku pro radost posílá Maruška a Mirek milé paní Marušce Vystrčilové a také celé rodině Petrášové a hezký pozdrav panu Vítěnkovi s přáním dobrého zdraví. A děkujeme Maruška a Mirek z Nivnice. Se těší někdy příště nashledanou. Takže to jsme předali a já tady mám ještě jedno přání a je to pro Hanku Kuřímskou z Bojkovic k jejímu svátku. Dnes máš svátek, ať je plný malých radostí, velkých úsměvů a chvílí, které tě naplní štěstím. To ti přeje Dana. A písnička Pérko, Josef Konečný a Ištvánci ze Šardic.

Písnička nám dozněla, pojďme tady na e-mailovou poštu. Jenom chci říci předeslat, že asi opravdu všechna přání nepřečteme, takže hned na začátku té druhé hodiny se jim budeme věnovat, takže nepřijdete o svá přání. Jenom si zapněte, jak se říká, rozhlasový přijímač.

písnička nám dohrála. Přátelé, a pojďme na další, kterou tady máme. Zafoukaj větříčku, Zdeněk Baťka a Kumpánovi muzikanti.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová a právě posloucháte orchestrální skladbu, kterou pro vás hrají kumpánovi muzikanti Vladimír Pfeffer, Vlaďka. Přeji vám pěkné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT 2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop, Až si pro mě přijdou, a hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Skončila dopolední část sobotního programu Barumček Rally Zlín. V bazilice na svatém Hostýně na Kroměřížsku věřící o víkendu připomenou na nebevzetí Panny Marie. Skoro polovina dětí při nehodě na kole nebo na koloběžce podle BESIPu nemá helmu. Dnes bude v regionu slunečno až horko a na teploměru naměříme 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Rychlostní zkouškou Buňč končí dopolední část sobotního programu zlínské Barum Rally. Kdo stráví polední pauzu v čele průběžného pořadí závodu, teď oznámí reportér David Nekvinda.
4: Je to Adam Březík, tedy domácí jezdec ze Zlínska, který se dostal do čela průběžného pořadí po té, co vyhrál rychlostní zkoušku Buňč. Zatím tak platí, že po každé rychlostní zkoušce má Barum Rally nového lídra. 3 sekundy na Březíka ztrácí druhý Jan Kopecký, jinak ta rychlostní zkouška Buňč už nepokračuje, musela být po průjezdu několika jezdců předčasně ukončena, a to kvůli havárii Ira Williama Creightona. Z Otrokovic David Nekvinda, Český rozhlas.
2: Oslavám na nebevzetí Panny Marie budou věnovány víkendové bohoslužby na svatém Hostýně na Kroměřížsku. V sobotu se koná takzvaná titulární slavnost, v neděli pak hlavní pouť, pokračuje mluvčí arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.
5: Bohoslužeb se každý den koná hned několik, od brzkého rána, někdy až do odpoledne, ale ta asi hlavní z pohledu každého poutníka začíná každý ten den v 10 hodin 15 minut. V sobotu ji bude celebrovat arcibiskup Josef Nuzík a v neděli biskup Antonín Vassler.
2: Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 17 nehodami cyklistů ve věku od 14 let od roku 2023. Nošení přilby přitom může výrazně zmírnit následky nehody a důležité je také její správné nasazení, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
6: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
2: Nošení přilby je v Česku povinné pro cyklisty do 18 let.
3: Sport.
2: Prvoligoví fotbalisté Zlína nastoupí ve čtvrtém kole v Plzni. Zápas začne v 8 hodin večer. Ševci zatím nemají v tabulce ani bod. V úvodu sezony se ale trápí i Viktoria, která dosud nevyhrála. Podle zlínského obránce Michala Fukaly to ale není dobrá výchozí pozice.
7: Paradoxně to bude o to těžší nachytat, protože taky určitě nejsou spokojení s tím, jak mají výsledky, takže doma budou chtít zabrat, ale my víme, v jaké my jsme situaci hlavně, že my potřebujeme bodovat, takže tam musíme jet odhodlání s tím, že předáme co nejlepší výkon a že si něco odvezeme.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme den bez oblačnosti, povane mírný jižní a jihozápadní vítr a nejvyšší teploty vystoupají na 31 až 34 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Uherském Brodě v ulici v Kůtě se střetla dvě osobní vozidla. Na silnici 54 u Horního Němčína Uhersko-Hradišťsku rovněž bourala dvě osobní auta. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
8: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Gariku Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897, a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval, to matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi. Když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku a ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj zbyl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudým abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života. Takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero, ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná

0: jeho řemesla, no a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Rígrů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rígr?
0: No tak... Já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
2: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
0: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod, že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebujou jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad a to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Riegerů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Autobusovou dopravu ve Zlínském kraji omezují od rána sobotní rychlostní zkoušky soutěže Barum Rally. Jablunka na Vsetínsku má novou naučnou stezku, jmenuje se Kotáry, co pamatuju. Na Hané začne v příštím týdnu sklizeň chmele. Pěstitelé očekávají podprůměrnou úrodu. Dnes bude v regionu slunečno a horko, na teploměru až 34 stupňů. Matěj Neradělek připravil další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Rychlostní zkoušky Pohořelice, Troják a Bunč omezují dnes autobusovou dopravu ve Zlínském kraji. Zkoušky jsou součástí motoristického závodu Barum Rally. Pokračuje mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
2: Po celý den nebudou autobusovými linkami obslouženy obce Komárov, Pohořelice, Oldřichovice a také Vlčková. Autobusy neobslouží ani trasu mezi Kašavou a Bystřicí pod Hostýnem. K omezením dojde také v Rajnochovicích a na Salaši u Velehradu.
0: Novou naučnou stezku mohou lidé projít v Jablunce na Vsetínsku. Jmenuje se Kotáry, co pamatuju. Vede přes školní sad, Cigánov, Kobylu nebo Vlčici.
3: Stezka vede po dvou okruzích, říká spoluautorka projektu Denisa Čižmářová.
4: Každá trasa nabízí výhledy na Jablunku nebo na okolní obce a na každé trase jsou také umístěny sochy, ale každá má své kouzlo.
3: Na tabulích jsou historické fotografie i texty ve valaštině. Jeden z nich připomíná astronoma, dodává bývalý ředitel místní školy Luděk Drlík.
5: Zmiňujeme věhlasného astronoma Luboše Kohoutka, ten jako objevil planetku, kterou pojmenoval Jablunka 1942.
3: Kratší okruh se dá projít za hodinu, ten delší za dvě. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Lidé v Kyjově musí počítat s uzavírkou některých částí města kvůli oslavám 900 let od první písemné zmínky. Celodenní uzavření pro veškerou dopravu platí dnes například na Masarykově náměstí, tamní parkoviště, náměstí Hrdinů nebo třeba v ulici Svatopluka Čecha. Na některá místa se řidiči nedostanou ani v dalších dnech.
6: Uzavřená jsou i některá parkoviště, například u kina Panorama, v Žižkově ulici za Kulturním domem nebo v Jungmanově ulici. Návštěvníci naopak můžou auta nechat na záchytných parkovištích. To hlavní organizátoři zřídili v odstavném pruhu silnice 54, kam řidiče navede značení. Pro pohodlnější cestování můžou lidé využít kyvadlovou linku z Bohuslavic. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Pěstitelé chmele z Hané očekávají podprůměrnou úrodu. Horší bude podle nich také kvalita. Důvodem je parné počasí a sucho. Do sklizně by se první zemědělci měli pustit už příští týden. Největší pěstitel chmele na Moravě, družstvo v Kokorách na Přerovsku, ji plánuje zahájit poslední týden v srpnu.
7: Chmelnice v Kokorách na Přerovsku jsou už teďka obsypané chmelovými šiškami.
8: Jsou ještě malé, protože ten průběh počasí, hlavně ty teploty, té rostlině tedy vůbec neprospívají, ničí. A letošní rok jsme trošku zklamáni zatím, stále vyhlížíme déšť, protože některé ještě partie chmelní znám kvetou a potřebujeme, aby bylo chladněji a vlhko.
7: Hodnotí Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách. Předpovídá, že chmel bude mít letos i horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Z Kokor Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme počasí bez oblačnosti, povane mírný jižní až jihozápadní vítr a nejvyšší teploty ve Zlínském kraji vystoupají na 31 až 34 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 150 u Poličné na Vsetínsku se střetla dvě osobní vozidla. A to už byla poslední informace z našich zpráv. Je s vámi Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásný. krásné sobotní odpoledne, je 15. srpna a Zlínský kraj má dnes opravdu napilno. Barum Rally, která včera odstartovala, bude i dnes jedním z hlavních témat našeho kraje a my se na ní samozřejmě podíváme. Někdy po 3/4 na 3. Nejdřív ale trochu zvolníme a vyrazíme do Jablunky na Vsetínsku, která láká na novou naučnou stezku, kde chodce provázejí dřevěné sochy strážců. Vypravíme se tam už za chvíli. Tak pojďte s námi. Sobotní odpoledne právě začíná a od mikrofonu vás zdraví Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Jablonka na Vsetínsku má novou naučnou stezku. Jmenuje se Kotáry, co pamatuju, a návštěvníky po ní provázejí dřevěné sochy strážců a strážkyň. Lidé si můžou vybrat ze dvou okruhů s výhledy do Valašské krajiny. Z informačních tabulí se navíc dozvědí, jak se Jablunka dostala až ke hvězdám.
1: Nacházíme se před obecním úřadem v Jablunce, před startem a cílem naučné stezky Kotáry, co pamatuju.
2: Říká Petr Brinček, nezávislý starosta Jablunky na Vsetínsku, se kterým se teď díváme na jednu z prvních tabulí. My když odsud vyrazíme, tady to máme na mapě, tak se vydáme na dvě trasy a vyrazí s námi taky spoluautorka projektu Denisa Čižmářová a také Loděk Drlí, který je bývalým ředitelem místní základní školy. První, čeho jsem si všimla, když jsem popošla o tabule, tak je velká dřevěná socha.
3: Jedná se o strážku. Strážkyni Živu, kterou jsme umístili před obecní úřad, protože se jedná o paní Života a Jara. Přišlo nám to symbolické před obecní úřad umístit právě tuto strážkyni a celou stezkou provází několik takových strážců a strážkyň a věříme, že to stezku oživí a udělá z ní něco výjimečného.
2: Hned druhé zastavení je v Cigánově na rozcestí. My na těch tabulích vidíme fotografie historické. Co je vůbec cílem té trasy, pane Drlíku?
4: No určitě představit historii Jablunky.
2: Museli jste hodně do archivů, hodně pátrat.
4: Zdrojem těch informací byla kniha o Jablunce, no a zbytek to byla práce z kronik z archivu. Výrazně nám pomohl fotoarchiv okresního muzea v Setín.
2: Já když se na tu mapu dívám, tak mi připomíná takovou tu dětskou hru z pohádky do pohádky, kdy jsou dvě trasy, jedna krátká, jedna delší.
3: Každá trasa nabízí výhledy na Jablunku nebo na okolní obce a na každé trase jsou také umístěny sochy, takže může si návštěvník zvolit, jestli chce potkat více strážců nebo zvolí kratší okruh, ale každá má své kouzlo.
2: Říká Denisa Čižmářová. No a další zastavení teď bude v kopci. Musíme se vydat do kopce. I proto se ta stezka jmenuje Kotáry, co pamatuju, pane Drlíku.
4: Ano, to je trefný název, odráží tu naši specifickou valaštinu, o které mimochodem na jednom ze stanovišť píšeme texty.
2: Vy jste se na těch textech podílel. Když byste měl říct nějaký text, když si říkáte, tohle je určitě důležité lidem tady z Jablunky i turistům, kteří přijíždějí, sdělit.
4: Mě na první dobrou napadá text, kde zmiňujeme věhlasného astronoma Luboše Kohoutka, který Jablunku povznesl ke hvězdám. Ten jako objevil planetku, kterou pojmenoval Jablunka, 1942, takže my se chceme taky dostat ke hvězdám, ale nemáme tak smělé ambice. Rádi bychom opravdu zpříjemnili návštěvníkům Jablunky a samotným Jablunčanům pobyt a pohyb tady v našem krásném okolí.
2: Projít stezkou nám trvalo asi hodinu, protože jsme šli kratší okruh. Ten delší trvá přibližně 2 hodiny. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: nebo koloběžka, prázdniny a děti. Tohle spojení k létu prostě patří. Právě u dětských cyklistů, ale rodiče, nebo samozřejmě přímo děti, často zapomínají na helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala víc než 17 nehodami cyklistů do 14 let za posledního 3,5 roku. Bez ochranné přilby podle analýzy jela téměř polovina zraněných dětí. Nehod dětí bez helmy přitom v posledních letech přibývá.
1: Co máš na hlavě teď?
2: Helmu.
1: A jakou má barvu ta helma?
2: Rozovou.
3: Říká 3letá Eliška, kterou doprovází její máma Martina s mladším sourozencem v kočárku. Společně s manželem helmu vybrali na internetu.
4: Já vždycky koukám hlavně na design, ale rozhodně jsem to řešila, aby to nebyla úplně jako nejlevnější helma, aby to byla skořepinová helma prostě s nějakýma jako základníma bezpečnostníma prvkama.
3: Při srážce nebo pádu na hlavu hrozí třeba otřes mozku, zlomeniny lebečních kostí nebo krvácení do mozku. Helma může následky zmírnit nebo eliminovat, říká primář ortopedie plzeňské nemocnice Primavet Ondřej Havel.
5: Samotné nošení helmy vám může kolikrát pomoci od těch běžných drobných odřenin. Měla by výrazně zmírňovat ten náraz a přenesení té energie na ty měkké tkáně, na mozek, na nervové struktury, kdy dnešní moderní helmy jsou konstruované tak, že brzdí ten náraz.
3: Počet nehod dětí bez helmy se od roku 2017 zvyšuje, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
6: Zatímco v tom roce 2017 bylo evidováno 125 nehod, tak v těch posledních 2 letech už to bylo přes 200. To znamená, ten vývoj není úplně pozitivní. V tom letošním roce jsme na čísle 145 za 7 měsíců.
3: To je podle něj podobné číslo jako v posledních 2 letech. Přilbu by dítě mělo mít správně nasazenou, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
7: Zlaté pravidlo 2 prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit 2 prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě 2 prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
3: Nošení přilby na kole a koloběžce je v Česku povinné pro všechny děti a mladé lidi do 18 let. Dětem do 15 let ani jejich rodičům ale žádný postih za nenošení helmy nehrozí. Od 15 let pak mladí lidé podle policie můžou dostat pokutu ve výši až 750 korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín.
9: Stáda ovcí na loukách vypadají krásně a idylicky. Co ale skutečně obnáší jejich chov? Kolik péče potřebují a co byste měli vědět, pokud o vlastních ovcích teprve přemýšlíte? To bude tématem chovatelské poradny už 17. srpna. Mým hostem bude předseda Svazu chovatelů ovcí a koz pro Zlínský kraj Pavel Slovák. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
8: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. I tento víkend máme pro vás skvělé hosty, kteří usedli na pohovku Jožky Kubáníka. V sobotu odpoledne se těšte na oblíbenou herečku Simonu Stašovou a její vyprávění, během kterého se otřásalo divadlo smíchem. A v neděli od 11. se těšte na herečku, o které můžu směle říct, že má nejnakažlivější smích, co znám. Jmenuje se Bára Hrzánová a má pro vás také spousty veselých historek. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a ten vám hlásí přesný čas 14.23. Za okamžik přivítáme meteorologa, který prozradí, co si pro nás připravili nejbližší dny. Počasí. Na telefonní lince je už meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu pan Mojmír Martán, který má pro nás všechny podstatné informace. Tak vítejte ve vysílání.
1: Dobré odpoledne.
0: Hned na začátek se zeptám, jaké počasí máme právě teď v našem kraji?
1: Všude je jasno, bez mráčku, teploměry ukazují hodnoty od 28 do necelých 33 stupňů.
0: Český hydrometeorologický ústav zmiňuje i několik výstrah, které se vztahují i k našemu kraji, tak můžete je konkretizovat?
1: Ano, co se týče výstrah, tak je v platnosti nebezpečí rizika požárů a dále nebezpečí vysokých teplot a silné zátěže teplem.
0: Tedy nic, co bychom vlastně neznali z těch minulých dnů. No a s čím můžeme počítat na večer a pak i v noci?
1: Stále čekáme jasnou oblohu, také většinu noci bude jasno, až potom kránu se může na některých objevit pár obláčků v průsvitné oblačnosti. Teploty v průběhu noci poklesnou na 20 až 17 stupňů, ale v údolích bude ještě chladněji i kolem 14 stupňů. No a foukat bude v noci slabý, na některých místech mírný vítr jižních směrů.
0: No a doplňte svoji předpověď i na druhou polovinu víkendu, tedy na neděli.
1: Očekáváme, že bude jasno nebo skoro jasno. Pozdní odpoledne bude postupně od západu přibývat oblačnost na převažující oblačno nebo i skoro zataženo a později večera v noci se s malou pravděpodobností může objevit první přeháňka. 32 až 35 stupňů budou nejvyšší zítřejší odpolední teploty, ale v nížinách Kroměříska nebo Uhersko-Hradišťska může být výjimečně až 36 stupňů. Měl by vrcholit příliv toho velmi teplého vzduchu. Foukat bude slabý přes den, spíše mírný jižní nebo jihozápadní vítr, no a k večeru ten vítr opět zeslábne.
0: No i s ohledem na ty vysoké teploty můžete zmínit biopředpověď na zítřejší den?
1: Tak platí trojka vysoká zátěž.
0: Celkem očekávaná. No a následující týden sebou přinese třeba nějakou změnu, na kterou čekají zahrádkáři nebo i hasiči?
1: Ano, výrazná změna už přijde v pondělí, kdy bude postupovat výrazná studená fronta. Čekáme, že bude zataženo, jen krátce může oblačnost být částečně protrhaná. V noci ráno a dopoledne se budou vyskytovat přeháňky spíše jen místy, ale během poledních a odpoledních hodin se s velkou pravděpodobností rozprší na celém území a mohou se objevovat také bouřky, které mohou být ojedinělé i silné, doprovázené přívalovým deštěm a kroupami. Večer a v noci potom zase na většině území budou srážky ustávat. Ty srážky budou samozřejmě různorodé, ale měly by zasáhnout celý kraj, nejvíce na prštích bouřkách ojedněle kolem 30 mm. Co se týče pondělních teplot, tak teplé ráno s teplotami 20 až 16 stupňů, jen v údolích to může být lokálně o něco méně, odpolední teploty, ale už jen 21 až 25 stupňů.
0: To podstatné z počasí v našem kraji nám na vlnách Českého rozhlasu Zlín zprostředkoval meteorolog Mojmír Martán. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Podle následujícího návodu Jiřího Tomáše z klubu českých turistů můžete výrazně pokročit v turistické hře Poznáváme Valašsko, a to rovnou návštěvou tří míst. O uvítání hosta ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se postará opět Pavel Vacek.
1: U druhého mikrofonu Českého rozhlasu Zlín je už pevně usazený Jiří Tomáš. Jeho oči hrají touhou objevovat, putovat, zažívat, kochat se. Pokud máte podobné choutky, tak teď dobře poslouchejte. Hezký den, pane Tomáši.
2: Hezký den přeji vám i všem posluchačům. V dnešním tipu na výlet vás zavedu hned na tři místa, která jsou zařazena do regionální hry Poznáváme Valašsko. Začneme v Hošťálkové na zastávce Salajka, kam můžeme dojet linkovým autobusem z Zlína, a od ní půjdeme do lokality u Filipů, pak po cestě partizánské brigády Jana Žižky vystoupáme silnicí k výhledovému oknu, kde najdeme razítko s medvědí tlapkou číslo 1. Je od něj pěkný výhled na Hošťálkovou. 125 metrů dál stojí Podkuželovská rozhledna. Výstup na ní umožňovalo 5 příček, neboliž prušlí. Ale když jsem tam byl, 2 spodní byly zlomené, takže můj prvovýstup na mnou zdolanou 353. rozhlednu byl náročný. A ještě těžší pak byl sestup. Byl to spíše seskok. Ale co by člověk neudělal?
1: Je evidentní, že do turistiky vkládáte celé srdce, pane Tomáši. To zapálení pro věc se jistě cení. Zároveň to může být varování pro naše posluchače, kteří by z podobných téměř akrobatických výkonů měli respekt. Razítko máme, výhledy jsme si užili. Co nám na výletě naplánujete dál?
2: Do Hošťálkové se vrátíme po zelené značce na zastávku Tělocvična, což jsou 2 km 200 metrů. Stoupání 76 a klesání 96 metrů. Další 3 kilometry si zkrátíme autobusem do zastávky Ratibor Kino. Dál již pěšky k výletišti v Červených za sběrným dvorem. Razítko číslo 6 najdeme na lavičce lanového hřiště. Návrat ke kinu po stejné trase, pak po žluté silničkou kolem 2 stožárů vysílačů. Sice do kopce, ale pak s pěkným výhledy až k chatě Nivka. Razítko číslo 19 se nachází v přístřešku nedaleko chaty. A je před námi poslední úsek naší trasy. Silnička stále klesá a modrá značka nás dovede až k autobusové zastávce Semetin hřiště. Celá dnešní trasa měří 8 km 400 metrů, stoupání 285 a klesání 284 metry. Což je 11 km 25 setin výkonnostních. Do Zlína použijeme linkové autobusy. Trochu náročnější kilometráž, ale pěkné výhledy i možnost občerstvení, například v Ratiboři, perfektní cukrárně. Mám tu ještě příznivou zprávu. Ty zlomené šprušle na té vyhlídce budou opraveny, protože jsem se setkal s dvěma dámami, které to tam mají na starost.
1: Tak tedy děkujeme i za tuto informaci, stejně jako za všechna doporučení. A v neposlední řadě děkujeme za to, že jsme ulovili další 3 razítka do brožurky Poznáváme Valašsko. Dnes jsme se s Jiřím Tomášem vypravili za těmi očíslovanými 1, 6 a 19. Ať už vám chybí do sbírky, nebo se jen prostě chcete příjemně projít, vypravte se podle našeho návodu za výhledy na Hošťálkovou, k výletišti v Červených a k chatě Nivka. Děkujeme za zpracování výletu, pane Tomáši. Mějte se krásně.
2: Děkuji.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Už dávno se mi stejská, tak ti lásko píšu, že bych tě moc chtěl. Když dívám se ti do očí,

0: Víte, co jsou to mofety? Jestli ne, počkejte si. Už za chvíli se to dozvíte od Martina Písaříka v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Každý měsíc otevíráme v Českém rozhlase Zlín hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou v letní repríze setkání se dvěma nepřeslechnutelnými dámami zlínské hudební scény. Zpěvačka Magdalena Malaníková a harfistka Lucie Fajkusová jako duo Muzika Angelika odkryjí lecos nového o slavných písničkách, které spolu hrají v netradičních aranžích. Irské lidovky, velké české i zahraniční hity, rockové skladby i šanzony. Určitě bude co poslouchat. Už v neděli 16. srpna po 17. Markéta Janíková a pořad
0: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pepou Kollerem.

Je minuta po 3:15 a jak jsem slíbil v úvodu našeho vysílání, podíváme se společně na Barum Czech Rally Zlín, kde začíná zrovna v těchto chvílích odpolední část sobotního programu. Co se stalo na trati v dopoledních rychlostních zkouškách, to za okamžik probereme s naším sportovním reportérem.

0: posádky automobilové Barumček Rally Zlín absolvovali dopoledne 3 rychlostní zkoušky. Teď je čeká opakovaný průjezd všech 3 úseků. Vše přímo z okolí trati sleduje už od rána sportovní reportér Českého rozhlasu Zlín David Nekvinda. Proto jsme s ním teď ve spojení a zjistíme od něj aktuální informace. Tak Davide, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Nejdřív tedy prosím shrň to, co se dělo na trati dopoledne a jak vypadá situace v čele závodu.
1: Bylo to hodně dramatické v okolí Zlína a nejlépe to asi vystihuje to, že po každé z rychlostních zkoušek byl jiný lídr průběžného pořadí. Po včerejší noční super rychlostní zkoušce přímo v centru Zlína vedl Ital Andrea Mabellini. Po dnešní ranní úvodní rychlostní zkoušce se dostal do vedení Jan Kopecký, který tu úvodní rychlostní zkoušku projel úplně ve stejném čase jako Filip Mareš. To byly tedy společní vítězové úvodní RZ-ty dnešního dne. V té druhé rychlostní zkoušce, která se jela dopoledne ve zkoušce Troják, byl nejrychlejší právě Mareš, dostal se i do čela průběžného pořadí, no a pak přišla čtvrtá rychlostní zkouška celkově, tedy Barum Rally, a ta zase situací hodně zamotala, i proto, že Marešovo auto mu prý při průjezdu trati hlásilo, že před sebou má nějakou havárii, on proto zpomalil a klesl celkovým pořadím až na aktuálně průběžné čtvrté místo, no a do čela se dostal domácí pilot spojený se Zlínem Adam Březík, který vyhrál tu poslední dopolední rychlostní zkoušku. Dostal se tedy do čela průběžného pořadí. Druhý za ním je o 3 sekundy zhruba Jan Kopecký, další 3 sekundy ztrácí Ital Mabellini a čtvrtý je tedy Mareš. Ještě doplním, že ta poslední rychlostní zkouška dopoledního programu ale zůstala nedokončená, protože měl havárii irský závodník William Creighton a tu zkoušku tedy pak pořadatelé předčasně ukončili.
0: I z těch ruchů za tebou slyšíme, že v těchto chvílích startuje odpolední část sobotního programu. Co piloty čeká a kdy mají ti nejlepší dojet do cíle?
1: Čeká je vlastně to stejné, co dopoledne, je to tak obvyklé při závodech rally, po tom, co tedy projeli ty 3 rychlostní zkoušky, Pohořelice, Troják a Bunč. Dopoledne teď piloti projedou stejné úseky znovu právě za pár minut, nebo právě teď vlastně ve 14 hodin 52 minut startuje znovu tedy rychlostní zkouška Pohořelice. Ta poslední RZ, ta nazvaná Bunč, odstartuje v 17 hodin 58 minut, znamená to tedy, že dnes zhruba v 6:30 večer bude jasné, kdo přenocuje v čele závodu a odstartuje jako první do zítřejšího závěrečného dne.
0: Říká sportovní reportér David Nekvinda. O výsledcích odpoledních rychlostních zkoušek vás bude pravidelně informovat ve zprávách Českého rozhlasu Zlín. Davide, zatím díky a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Závod Czech Tour si v sobotu a v neděli v Kroměříži vyžádá dopravní omezení. Novorozenci v nemocnici ve Valašském Meziříčí mají nové monitory dechu. Oddělení jich dostalo 10. Všichni čeští turisté evakuovaní z okolí chorvatského Omiše už opustili záchytná centra. Dnes bude v regionu slunečno a horko. Na teploměru naměříme až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u mikrofonu je Matěj Neradělek. Dobré odpoledne. Kroměříži se zítra pojede cyklistický závod Czech Tour. V neděli z města odstartuje závěrečná etapa tohoto tuzemského největšího cyklistického závodu, což ovlivní dopravu v centru města. Omezení začínají platit už dnes večer. Podrobnosti o změně dopravy vysvětluje mluvčí města Jan Vondrášek.
3: Kvůli závodu bude od sobotních 18 do nedělních 16 hodin zakázáno parkování na Rígrově i na Velkém náměstí. V neděli 16. srpna pak bude od 6 do 16 hodin uzavřen vjezd na Rígrovo a na Velké náměstí i do ulice Šafaříkova.
1: Každé dítě narozené v nemocnici ve Valašském Meziříčí má teď svůj monitor dechu. Novorozenecké oddělení totiž dostalo 10 nových přístrojů od nadace Křižovatka. Mají odhalit chvíle, kdy dítě přestane dýchat. Jak přístroje fungují, vysvětluje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
4: Monitory máme v postýlkách na pokojích u maminek a jsou také součástí vyhřívaných lůžek, kde děťátko sledujeme. Když dítě nedýchá díl než 20 vteřin, spustí přístroj alarm. To je pořád dost času, abychom zasáhli.
1: Na syndrom náhlého úmrtí umírá v České republice každý rok kolem 10 dětí. Britská kapela Sweet vystoupí večer v amfiteátru v Mikulově. Rocková skupina, která má na kontě přes 30 milionů prodaných alb, zahraje hity jako Fox on the Run nebo Ballroom Blitz. Písně britských hudebníků se pravidelně vracely v reklamách, seriálech nebo filmech, jako třeba Strážci galaxie. Už včera kapela vystoupila v pražském divadle Hibernia. Čeští turisté evakuovaní kvůli požáru u chorvatského Omiše už opustili záchytná centra. Podle českých zastupitelských úřadů jsou někteří lehce zranění, ale v pořádku. Požár má jednu oběť a 8 lidí v něm utrpělo těžká zranění. Oheň se hasičům podařilo dostat pod kontrolu, zůstávají ale v terénu.
5: Myslím, že stáně zadovolilo, že tam nebylo být nějaký problém a byl je tady nebyl.
6: Velitel dobrovolného hasičského sboru Omiš Vyčeslav Pešič řekl v rozhovoru pro veřejnoprávní stanici HRT, že situace v oblasti je stabilní. Hasiči dohašují oheň s pomocí hasicích letadel a bez ohledu na vítr by už nemělo hrozit nebezpečí znovu vzplanutí požáru. Český konzulát dál pomáhá turistům z Česka, kteří při požáru a evakuaci přišli o doklady nebo třeba o klíče od auta. Podle konzula Štěpána Šantrůčka se na úřad s dotazy obracejí i lidé, kteří se do Chorvatska teprve chystají, a to například kvůli dopravní situaci.
7: Jadranská magistrála by měla být průjezdná, ale určitě doporučuji koukat se na stránky chorvatského autoklubu, kde jsou informace o těch aktuálních uzavírkách.
6: Hasiči v Dalmácii se v uplynulých dvou dnech potýkali s řadou menších i větších požárů. Pod kontrolu se jim podařilo postupně dostat všechny, včetně toho na poloostrově Pelješac a na ostrově Dugi otok v Zadarské Župě. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblohu bez oblačnosti. Povane mírný jižní až jihozápadní vítr a nejvyšší teploty vystoupají na 31 až 34 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlíně na třídě 3. května bourala dvě osobní auta. A takové byly zprávy. Další ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zase za hodinu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hezké sobotní odpoledne vám přejeme z Českého rozhlasu Zlín. Pokračujeme druhou hodinou našeho vysílání a ani tentokrát nebude nouze o zajímavosti ani příjemnou muziku. Hned na začátku se podíváme do Zikmundovy vily, která má svůj vlastní příběh, protože právě tam vznikaly plány na expedice a psala se tam historie českého dobrodružství. Do Zikmundovy vily uprostřed lesíku ve Zlíně se vydáme hned po písničce Mám rád swing. Ničím nerušený poslech vám přeje Pepa Koller.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Zikmundova vila ve Zlíně patří podle agentury Czech Tourism k neobjeveným skvostům Česká roku 2026. Polovina slavné cestovatelské dvojice H plus Z, Miroslav Zikmund, si původně funkcionalistickou stavbu nechal upravit v 50. letech architektem Zdeňkem Plesníkem a designérem Miroslavem Navrátilem. Žil v ní 67 let. Na sklonku života vilu prodal do soukromých rukou s přáním, aby žila dál. Dnes jsou dům i zahrada kulturní památkou, o kterou se stará nadační fond a prostor komorně otevírá veřejnosti.
1: S malou skupinkou 7 lidí se vydávám do osobního prostoru Miroslava Zikmunda. Po vrzajících parketách procházíme architektonickým unikátem plným vynalezavých řešení, jak ukazuje průvodce Jakub Jindřich Schmidt.
2: Pan Zikmund tu knihovnu využíval i pro pracovní projekce svých filmů, jako promítací sál. Jo. A to tak, že když se mrknete tady nahoru nad okno, tak si můžete všimnout dřevěné žaluzie, na které je nalepené promítací plátno. Celá ta žaluzie v drážkách se dá stáhnout dolů. Tady tu promítačku uvidíte a ukážu vám i odkud se ovládá, protože ona se ovládá od schodu.
1: Návštěvníci se tady podívají téměř všude. Do ložnic, koupelny z rybstoly, kuchyně s žehlícím koutem. Jen do pracovny se dá nahlédnout pouze z otevřených dveří.
2: To byl vlastně nejosobnější prostor pana Zikmunda v celém domě. A on až na drobné čestné výjimky tady nepouštěl žádné návštěvy. Tohle to jeho vnitřní pravidlo, které si tady nastavil, tak to symbolicky aspoň ctíme.
1: A zajímavý je tu i obyčejný elektroměr.
2: I mnohdy, když sem přišli opraváři, tak ani tehdy si pan Zikmund neopomněl zapsat i nějakou osobnější poznámku. Tak jestli vás můžu poprosit.
3: 3.10.2001 vyměnil elektroměr k přecejchování mladý 28-letý mechanik Jan Holfeld, vysoký z dílny. Jeho předkové prý pocházejí z Holandska.
1: A podobných detailů nabízí vila desítky, teda spíš stovky.
4: To předčilo moje očekávání. Já jsem tu vilu samozřejmě trošku znala, když byl nějaký dokumentární pořad o panu Zikmundovi. Ale tohle to mě úplně dostalo. Ta kuchyně, nahoře ta tělocvična, fakt já jsem nadšená.
5: Odkud jste přijeli?
4: Z Prahy.
6: Mě zaujaly ty technikály, nejvíc rozvaděč. A tyhle ty detaily to jen tak nevidí člověk.
1: Sdílí bezprostřední dojmy z prohlídky Karolína a Martin Markovi.
2: Chcete na památku nějakou fotku tady z interiéru?
7: Tak to byste byl strašně láska.
2: Tak mi podejte vše věda, jak říkal pan Zikmund chytrému telefonu. Bylo to moc prima.
1: Průvodce Jakub Jindřich Schmidt vyprovodil poslední skupinu. Jsme ve vile sami, tak teď řekněte, co ten dům vypovídá o Miroslavu Zikmundovi.
2: Jakým pokorným člověkem byl a jakým byl výborným systematikem. Není to jenom o tom cestování, ale skutečně tady tu osobnost pana Zikmunda vidíte.
1: Teď už v krásné zahradě sedím s ředitelkou nadačního fondu Zikmundovy vily Dagmar Výlubkovou. Vysvětlete prosím, jak ten objekt funguje pro veřejnost.
8: My se snažíme Zikmundovu vilu mít otevřenou v režimu každých 14 dní o víkendu a čtvrtky taky jednou za 14 dní. Když si chcete zabukovat tu prohlídku, tak musíte jít na naše webové stránky a tam si tu prohlídku objednat.
1: Proč jste zvolili ten koncept takových těch malých skupinek?
8: Protože opravdu v Zikmundově vyledete jak kdyby do domu, kde někdo bydlí. Je tam spoustu materiálů, ze kterými vlastně žil nebo pracoval pan Miroslav Zikmund. A nechtěli jsme vlastně z toho dělat muzeum, které bude za sklem, takže radši ukazujeme tu autenticitu, ale to vlastně sebou nese i tady tyto omezené prohlídky.
1: A kdo ví, možná právě v této ikonické vile je mezi tisíci drobnostmi někde schovaný i návod na dlouhověkost a plně prožitý život Miroslava Zikmunda. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Zlínský kraj dnes není jen o barumreli a burácení motorů. Na programu je také řada dalších kulturních a společenských akcí. Jejich přehled přináším právě teď. Je 16:15 a začínají kulturní typy Českého rozhlasu Zlín. O tomto víkendu se areál dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm promění v tržiště plné řemeslných výrobků, her a jarmareční zábavy. Starodávný jarmark nabídne ukázky tradičních řemesel, tvořivé dílny, dobový fotoateliér, historickou kuželnu, projížďky na koni i hudební program různých žánrů. Akci si užijete až do 18 hodin. Dnes se můžete vydat do Žítkové na Uhersko-Brodsku, kde zažijete pohodový víkend, který má všechno. Muziku, tradici, jídlo, přírodu i lidi, co ví, jak se bavit. Akce s názvem Žítkovská kopa se koná u hotelu Kopanice až do půlnoci. Souboje středověkých rytířů, dobovou hudbu a tanec, vystoupení kejklíře, velkou ohňovou show a k tomu spoustu zábavných aktivit i gastronomických lákadel pro celou rodinu. To vše a mnohé další nabídne už 16. ročník oblíbených templářských slavností, které se uskuteční dnes na zámku a hvězdárně v Setín. Atmosféru středověku doplní historický trh s ukázkami domových řemesel, pochutin a jarmaričního sortimentu. Akce se koná do 21 hodin. Festival přírodního stavitelství a dobré muziky, to je Baobaby Fest v Hostišové na Zlínsku. Akce propojuje přírodní stavitelství, živou hudbu, workshopy, přednášky, tvořivost, řemeslo a pohodovou atmosféru pod širým nebem. Vyrazit do přírodního areálu kopce Strážná v Hostišové můžete dnes do 23 hodin. No a hlavním tahákem letošního léta na hradě v Malenovicích je dnešní večerní rodinný program s názvem Když na hrad padne noc, aneb v 7 večer před hradem. Oblíbené noční prohlídky se letos představí v obměněné podobě. Připravena je ohňová show, šermíři i další doprovodný program. Začátek je v 19 hodin. Více informací o víkendovém dění v našem regionu je na webu zlin.rozhlas.cz.

0: úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: obci Tupesy na Uhersko-Hradišťsku se keramika vyrábí už po generace. Místní muzeum návštěvníkům ukazuje nejen typickou tupeskou keramiku s charakteristickým motivem růže, ale také původní obydlí a dílnu hrnčíře nebo současnou výrobu. Do muzea tupeské keramiky se vydala redaktorka Petra Sedláčková.
1: V Tupesích na Uhersko-Hradišťsku má keramika dlouhou tradici. V muzeu tupeské keramiky mohou návštěvníci nahlédnout na nejrůznější výrobky a zároveň poznat, jak se v minulosti žilo v kraji pod Buchlovem. Místní keramika totiž není jen řemeslem, ale také obrazem bohatosti zdejšího kraje a života jeho obyvatel, vysvětluje tupeská keramička Eliška Trubačíková.
2: Pro tupeskou keramiku je typická její barevnost, má to souvislosti vlastně s krajem. U nás tady v Tupesích vždycky byl úrodný kraj, i když tady máme dobré podloží jílovité hlíny, z které se ta keramika vyrábí. Takže vlastně ta barevnost, ta pestrost, ta hojnost se promítá i v té keramice a tomu životu, který ti lidé tady žili.
1: Tupeská keramika se vyznačuje charakteristickou tupeskou růží, která se na místní keramice objevuje dodnes.
2: Hlavním motivem tupeské keramiky je tupeská růže, která je červená a zdobí ji vlastně po bocích různě barevné květy, buď červené, modré anebo žluté. Je to vlastně takový symbol.
1: V expozici muzea si návštěvníci mohou prohlédnout nejen tupeskou keramiku, ale také další keramickou tvorbu s lidovou tématikou.
2: Máme tady vystavenou v muzeu i vlastně habaňskou keramiku, která je taktéž lidová. Habaňská keramika se vyznačuje tím, že nepoužívá červenou barvu, supluje ji barva světle fialová. A habaňská keramika se vyznačuje i tím, že zobrazuje zvířecí motivy nebo různé zemědělské cykly, které se v přírodě nebo v těch vesnicích prostě odehrávaly. Takže můžete vidět jelínky, můžete vidět oráče nebo vinohrady.
1: V muzeu je k nahlédnutí také dům hrnčíře, který má návštěvníkům přiblížit, jak tento řemeslník žil a pracoval na přelomu 19. a 20. století. Pokračuje Eliška Trubačíková.
2: Tady žádný hrnčíř nebydlel. Tenhle dům vlastně v 70. letech koupila obec, protože to byl nejstarší domeček tady u nás v Tupesích. A udělala z toho muzeum a chtěla tady představit obydlí hrnčíře.
1: Tradiční keramika se v Tupesích nevyrábí jen jako připomínka minulosti. Na tradici tohoto řemesla navazuje současná dílna, kde vznikají jak klasické tupeské vzory, tak modernější výrobky. Návštěvníci si v muzeu navíc mohou sami vyzkoušet namalovat hrníček.
2: V rámci klasické prohlídky si můžete i jakoby přiobjednat třeba malování hrníčku, ale většinou fungujeme na objednávku, aby my jsme s tím mohli počítat a mohli jsme vám to připravit.
1: Muzeum tak spojuje historii místního řemesla se současností. A kdo si chce kousek tupes odvést domů, nemusí zůstat jen u prohlídky. Součástí areálu je také prodejna s tradiční i moderní keramikou. Z Tupes Petra Sedláčková, Český rozhlas.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Uprostřed pole u Valašského Meziříčí tento týden hořela hromada úlů. Včelaři tam museli utratit celá včelstva kvůli moru včelího plodu. Podrobnosti už po písničce.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Včelaři na Valašsko-Mezříčsku čekají na kontroly svých včelstev. Do města se dostal mor včelího plodu a proti němu existuje jediná obrana. Všechno spálit. Na poli za městem tak tento týden skončili v ohni úly, nástavky, vosk i utracená včelstva.
1: Je to taková malá tragédie a my, co to máme jako koníček, to včelaření, tak je to takové, řekl bych, zklamání.
2: Na velkou hořící hromadu se dívám se včelařem Jaroslavem. Jen pár metrů od ní stojí dvě hasičská auta, protože je velké sucho. Oheň s námi pozoruje i Jiří Danihlík, který patří mezi největší odborníky v Česku na nemoci včel. Vyjmenovává, co všechno v něm skončilo.
3: Aktuálně tam vidíme utracená včelstva, vidíme tam včelařský materiál, úly, nástavky, vidíme tam plasty a vlastně veškerý voskový materiál nebo včelský materiál, který přišel do kontaktu s postiženými včelstvy.
2: Spálit se musí úplně všechno, jinak by se nákaza šířila dál. Tím to ale nekončí. Práce teď čeká i ostatní včelaře v okolí.
3: Závažně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Mezříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
2: Mor včelího plodu se šíří rychle, hlavně skrytě. Že si ho tady někdo všiml včas, je podle Danihlíka obrovské štěstí.
3: My jsme měli velké štěstí, protože na jednom stanovišti právě v centru Valašského Mezříčí se chovatelům podařilo odhalit příznaky této choroby. A díky tomu, že tihle chovatelé jsou edukovaní, jsou všímaví, upozornili na problém a díky tomu ve spolupráci tady s místním Českým svazem včelařů se podařilo prohlédnout další včelstva v okolí a odhalit tak další ohniska.
4: Po tu likvidaci včelstva pozoruje předseda základní organizace včelařů tady ve Valašském Meziříčí Michal Lisák.
5: Na výroční schůzi pořádáme přednášky převážně o zdraví včel a pak každý včelař ještě sám, protože dneska na YouTube a na těch sociálních médiích je spousta informací, tak se včelaři vzdělávají i tímhle způsobem. A bez toho by to nešlo.
2: Přednáška ale nestačí. Odborníci proto uspořádali kurz přímo na nakažené včelnici. Chovatelé si tam mohli nemocný plod prohlédnout na vlastní oči.
3: My jsme tenhle kurz pořádali o víkendu. V podstatě snažili jsme se vytěžit z té nešťastné situace něco pozitivního.
2: Sanace, likvidace a obnova včelstev budou stát hodně peněz. Včelaři teď proto vyjednávají pomoc od města. Lidovecký zastupitel Miloš Skypala, který je sám včelař, říká, o jaké částky jde.
6: V současné situaci, kdy náklady na sanaci a nějaké jako obnovení těch včel budou 1,5 milionu, tak vyjednáváme s městem finanční pomoc pro obnovu těch včelstev, pro nějaké vzdělávání a samozřejmě i pro realizaci těch sanačních prací.
2: Hromada uprostřed pole dohořívá. Včelaři v okruhu 3 kilometrů by teď měli být na pozoru a sledovat, jestli se nákaza nešíří i k nim. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
7: Zoo ve zlínské části Lešná je fenomén. Moderní areál, který spojuje špičková péče o zvířata, působivé expozice i atmosféra, která vás vtáhne. Nevždy tomu ale tak bylo. Kdy měla zoo na mále? A co z ní udělalo jedno z nejnavštěvovanějších turistických míst u nás? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Do 3:45 zbývají 2 minutky a v Českém rozhlase Zlín se nám otevírá rozhlasová cukrárna. Sice dnes začíná trochu zeširoka, ale nebojte se, nakonec se ke svému dnešnímu hitu Petr Uhřík dostane.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Vzpomínám si na několik případů, kdy se v muzice řešily základní fyzikální zákony. Řeknu to úplně jednoduše, jak dostat na malou desku single skladbu, která je extrémně dlouhá. Například Hotel California od Eagles, Bohemian Rhapsody od skupiny Queen nebo Stairway to Heaven od Led Zeppelin. Dnes to bude úplně stejná situace. V roce 68 nahrál Barry Ryan tak úžasnou kompozici, že se to ve skoro 6 minutách prostě násilně vmačkalo do dráže gramodesky. Ano, na úkor dynamiky a kvality zvuku, ale vešlo to tam. Tento anglický zpěvák později vyměnil mikrofon za fotoaparát a byl opravdu dobrý. 40 let fungoval jako módní fotograf pro Italian Vogue a vytvořil portréty celebrit jako Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Sting, Paul McCartney nebo Björk. Zpěvák Barry Ryan byl ročník 48, na tomto světě pobyl do roku 21. A teď doufám, že nám vyjde čas na úplně celou skladbu Eloise. Je to nádherné, ale dlouhé oldies.

0: Text písně Eloise byl trochu smutný, ale naše sobota rozhodně končit smutně nemusí. Děkuji vám za dnešní společnost a připomínám, že Český rozhlas Zlín jde dál a rozhodně je na co se těšit. Po 16. hodině přijdou Hvězdné návraty s oblíbeným hercem Jiřím Lábusem a po 17. hodině si Juška Kubáník pozve na svou pohovku herečku Simonu Stašovou. Za dnešek se s vámi loučí Pepa Koller. Užijte si krásný zbytek soboty a už zítra zase naslyšenou. No a do té doby vám nemohu nepopřát, mějte se a hlavně smějte se.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže

0: Od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna, babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Začal odpolední program Barum Rally Zlín. Dřevěné městečko ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm hostí o tomto víkendu starodávný jarmark. Po dva dny nabízí stará řemesla. Fotbalisté Slovácka se už za hodinu proti Sigmě Olomouc pokusí o první výhru v sezóně. Dnes večera v noci očekáváme v regionu jasno a nejníže naměříme 17 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Rychlostní zkouškou Pohořelice začala odpolední část sobotního programu Barumček Rally Zlín. Po dopoledním bloku vedl průběžné pořadí domácí jezdec Adam Březík. Jestli se v čele udržel, teď doplní reportér David Nekvinda.
3: Ano, udržel. Adam Březík je stále v čele průběžného pořadí Barum Rally, ale v té rychlostní zkoušce Pohořelice nebyl nejrychlejší. Tu rychlostní zkoušku ovládl Filip Mareš, který však zůstává na čtvrtém místě celkového pořadí. Dál tedy vede Adam Březík o sekundu pouhou před Janem Kopeckým. Na třetím místě je aktuálně se ztrátou dalších 3 sekund Polák Miko Marčik. Z Otrokovic David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes začíná starodávný jarmark. Řemeslníci z celé republiky budou přímo před návštěvníky plést zuberské metly, drátovat nebo točit na hrnčířském kruhu. Některé techniky si lidé i vyzkoušejí sami v tvořivých dílnách, dodává mluvčí Pavlína Polášková.
4: Kdo přijde, může si vyzkoušet chůdy, šipky nebo siloměr. Otevřena je i historická kuželna. V dobovém fotoateliéru se lidé vyfotí v historickém stylu. Děti sveze na loďce vodní krambousek a v zahradě foťství voní čerstvě pražená káva a brambory z pece.
1: Indonésii v noci zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně. Záchranáři hlásí 38 potvrzených obětí. Prohledávání trosek ale stále pokračuje. Některé oblasti navíc zůstávají kvůli sesuvům půdy a výpadkům elektřiny odříznuté a počet obětí tak nejspíš ještě poroste. České ministerstvo zahraničí nemá zprávy o tom, že by zemětřesení postihlo také české občany.
5: Země se začala třást brzy ráno indonéského času. Na záběrech zveřejněných na sociálních sítích jsou vidět lidé prchající v panice i množství pobořených domů. Epicentrum leželo v moři několik desítek kilometrů severně od ostrova Flores a otřesy vycházely z hloubky 10 kilometrů. Varování před ničivou tsunami se ale nenaplnila. Některé pobřežní oblasti sice zaplavila voda, přílivová vlna ale byla vysoká jen asi metr. Indonésie leží v seismicky velmi aktivní oblasti a zemětřesení o síle přes 7 stupňů zažila letos už potřetí. Dnešní otřesy jsou ale zdaleka nejničivější. Ty předchozí měly vždy jen po jedné oběti. Ondřej Himer, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Slovácka přivítají ve čtvrtém kole šance ligy Olomouc. Zápas začne v 17 hodin. Domácí se v něm pokusí o první výhru v sezóně. V předchozích zápasech získali dohromady jediný bod. O situaci týmu mluví kapitán Michal Trávník.
6: Nesmíme si to nechat utéct, ale pořád tady budujeme něco od začátku a chce to trpělivost a vidím pokrok každým týdnem a i ty zápasy. Jdeme od toho prvního zápasu výkonnostně nahoru. Takže myslím si, že je to otázka času a kdy budeme úspěšnější v bodově v těch zápasech. Počasí.
1: Dnes večera v noci bude ve Zlínském kraji jasno, k ránu pak může částečně přibývat, ale jen malá průsvitná oblačnost. Povane slabý, přes den mírný vítr jižních směrů a nejnižší teploty klesnou na 20 až 17 stupňů, v údolích místy kolem 14 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Mezi Babicemi a Kudlovicemi na Uhersko-Hradišťsku havarovala dvě osobní vozidla. To byly zprávy a teď už pokračuje dál sobota s Českým rozhlasem Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
8: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
7: Jiřího, který má rád recesi. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
8: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
7: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
8: Kde placuje?
7: V Ypsilonce.
8: Zda má hodinu?
7: Nemá.
8: Co to je? To přece není normální.
7: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
9: Správně, ano. Konec vlády jednoho Lábuse! Naše heslo, vemte Lábusovi veslo!
7: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu, ale moje babička, jeho maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec by studoval architekturu. Ale malování bylo i velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád to výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na devítiletce takové představení právě o zvířatech a byli jsme, to byla taková naše jako ta akademie, taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to teda podle fotografií, teda a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mýho názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle, 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no vystřelal jsem 3 profesory. A to jsem chodil asi vysokou takové 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka platila složenky a chodil za školu spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam fidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych se netrouf. No máš 6 hodin, tak si sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala, říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena, říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vrací u té 9 letce, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Ne, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem, si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem vždycky dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábusi, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak, já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle. Takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže, no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě to vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale. Lalala. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna na splní každé vaše přání.
6: Já to nevydržím. To je moje spůjete.
4: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.

0: Mít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásně. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
1: Takže půjdu, mám jiného přítele.
0: Koho?
1: Dobrou knihu.
2: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
0: Není Drbna. Denně čte Večerní Prahu. Mámo, červená!
1: Táto, zelená!
0: Mámo, flek!
1: Červená!
0: Flek!
1: Zelená!
0: Flek! Barevný televizor do každé rodiny.
3: Ta píše. Ta píše.
0: Tušky Kohinor do celého světa.
3: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
4: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
3: Ale, lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
4: Já tě mám facku.
3: Ale, brouku.
4: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
3: Ale co to je s tebou dneska?
4: Já tě mám facku.
3: Ano, tak, au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
5: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lidoop. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
6: Co blbneš, člověče?
7: Je.
8: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
6: Je, Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tahle to by nedokázal ani Edison.
8: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
5: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
9: Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Messera v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, protože já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako to jsem se, nebo pak třeba jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako a dál už třeba takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl nějaký docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazoval do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi hrát nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koně na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem vlastně dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No jednou jsem dokonce dostal takového koně a jsem říkal, dejte mi nějakého hodného a oni mi dali tak strašně hodného koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával, tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba klus, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte? Ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak...
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou dceru Lili, Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když jsou po ulici a my to lidi, že tak se divně dívají, já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stalo málo kdy, dneska se to stalo, tak jsem navštívil svého kožního, teda svého, ježiš, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mi ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení se má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audio záznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady však někdy před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočet tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte. Jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokusit se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo já... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste se nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit? Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám nablízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, logicky, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představí zkoušel, jsem zjistil, že už přece když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Já říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už se to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Jo. Takže, mládence, ještě něco zahrajte, ať se zůstaneme do nále.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 letá v první řadě udělala Ježišmarja, no tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila, já jsem říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará, jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

NDR. Co měl modrá očka, kanár jása neví, že je první cena kočka. Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, pí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
2: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No kdyby on teďka měřil, tak možná mám vyšší, že přece ten člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
2: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
2: No teď už to bylo tak 140 na... Těch 88, tak nějak, no to.
4: Zdravej člověk.
3: Zdravej člověk,
2: jo,
3: ano.
2: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
3: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
2: No, vážnic, musím teda říct, že teda ne. Ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... Skutečně to... A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš, tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ano. Ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
3: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
2: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
3: já myslím, jako nebyl
2: jsem. Ne, nebyl.
3: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví.
2: No, tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
3: Řekni, co užíváš.
2: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
3: Ty bereš všecko preventivně.
2: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná. No,
3: a ty
2: to...
3: bereš 8 druhů prášku různej?
2: Asi tak, no, po barvách 9, takhle to mám takhle složené. Jednou se mi stalo, já šel do lékárny. Mně se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový. Já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto? To je nějaká novinka, to se ještě... Říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem... Takže, no, takže...
3: To byl prášek, který jsi neznal.
2: Ten jsem ještě právě neznal.
3: A chtěl jsi ho zobnout.
2: Chtěl jsem si zobat.
3: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
2: No já ostatně u jedný známý ochutnal.
3: A zastavilo se to, jo?
2: Jo, mám
3: to.
1: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. O prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
4: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů, bo tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to což v Hošticích tenhle film, že jo, tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty 3 filmy, že jo. Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku kde sedí, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozném fofru, ale myslím, že ten film vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude se po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to na tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
5: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
6: Promluvil o té své práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
5: No, no a dál?
6: Dál už mě.
5: Tak se na něj šla blbě.
6: Tak sedě na něj sám, když jsi tak klid, mě už to nebaví.
7: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašleme a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
8: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
9: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
10: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
11: Voloviny.
9: To si teda pište.
11: Kraviny do kravín.
10: Ale nemel furt.
9: Ale já se tam říct nedám, to teda ne. Ale... Čuják, vůle ještě.
1: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení, úplně bez.
12: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
1: Pan Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
4: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v těch 100 dole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že no a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábus, a když jsem to říkala, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
1: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
13: Pane za nic, ženský, já první nepůjdu.
14: Budeš ještě k tomu nahá, ukaž, co tam máš.
13: To je právě na aerobik, to je zřímá. A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikdy lita nebudu.
15: Ženský, jsme tu pro Italiá, ne pro Hostice.
16: To od tále čumáku je celá vesnice.
17: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
18: No jo, no, no, no, no, no,
17: cože, nahý to
18: já
17: to byla zkouška, to se zkoušelo.
19: Ale nahý jsme tam nebyli.
17: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to ne.
20: Děvčata, děvčata, klid. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
17: V gumákách a s vídlem a z vás žádný jítel nebondli.
21: Holky, já jdu domů. Ať ti tam jdou ty mladý na
22: správně.
17: Dostanete za to prémie, tak o co jde?
23: Že
17: ne, domluva, to ne, to pozor, to ne.
24: Prosím vás, vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
17: To jsme si to rozuměli teda, tak ne. Galbino, Popovaš se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
25: Vidíte ho, Kaňoura, nás by slíkal a svou si nenechá.
26: Ano, je to prémík, ať se zvíkne záda.
17: Co jste se zprázdili, že jste zprázdili? Lidičky, pomoc! Lidi, já udělal matušku, já!
27: Nebylo tohle, to tady nebylo.
28: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
17: Co se zblázilo, nebo co?
0: přece v nácviku nebylo. Tomu chlapci snad ten snad nebo život.
2: Otevřte!
1: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
4: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba někdo, tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, nějak. Ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zde troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Kor měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Kor má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad. To, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce. Navíc to bylo, že se ten první díl musel přestřet, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. Žádným záběru, no to bylo neskutečné.
1: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zas?
3: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Tak si čaj.
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávený.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etýdy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tom bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl a jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo. No.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď, pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No ještě se vysmějte první hlavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Kazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. To je. No, tak.
6: Toho.
5: Tak děcata, prosím vás, říct. Tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat. Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A kolikátou to bylo přesně?
6: To znamená jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde?
5: No. Na Al. Al?
6: Na Al Jašce.
5: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak kde chcete opravdu? Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No
6: byl tam Petr, Dušan, Mirá.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no
5: prostě... No, zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No. To se tak blbě učí.
5: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: No tak hlavní hesla...
5: No, to zas bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě do koše, no a
6: dál, no. Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe. Máme hole v ruce. ruce, oni měli holé.
7: Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil lid.
7: No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
7: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamená zkrátka OF?
5: Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
7: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebude. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, řekl tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to zprostý slovo, že jo, na konci.
8: A upadla mu prdel.
2: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možné, takový recitátor může říct takhle zprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psali, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
9: Kdo ty prokletí, co jsi učinil?
6: Neruším.
10: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
6: Po ránu, teď je půl dvanáctý.
10: No to víte, my večer zpíváme.

0: pravda?
1: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
0: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo no, je to všude, no. Tak Dvořák říkáte, no vidíte, a kde by to byl do něj řek, že jo? Já nevím, co mu chybělo, když se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
2: Kdo, pes?
0: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
2: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
0: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo?
3: Mě,
0: no, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitodinka, švitodila, taky jsem měla dobře posadený hlas, víte?
2: Tak už budeš
0: říkat! Mě to zničí,
2: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání odřu, a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuny, děl, kvůli tobě ztratil hlas!
0: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V Nezaninu, v Pace, ty lidi jsou
2: takové... Já se nebudu rozpakovat!
0: Věče, co to děláte, vy měžka to...
2: Ano! Paní Houdová.
4: Pánové, Kaiser a Labus, prosím na scénu.
1: Tak Holdu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co?
2: Oldo? Oldo?
1: Já ho zabil. A mě říkal, Rejže, já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já to... Já zabil. Oldo, já nerad, ale já... Já zabil! Já zabil!
0: Nezabil! My jsme nezničitelní!
5: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
6: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, že jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem zase doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, že?
5: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Labus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Labusovi moc děkuju.
6: Děkuju vám taky a naschledanou.

0: úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Závodníci na Barum Rally za sebou mají 5 ze 6 sobotních rychlostních zkoušek. V bazilice na svatém Hostýně na Kroměřížsku věřící o víkendu připomenou na nebevzetí Panny Marie. V Brně Obřanech hoří tráva v

0: chatové oblasti. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Dnes večera v noci očekáváme v regionu jasno a nejníže naměříme 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u mikrofonu je Matěj Neradilek. Hezkou sobotu. 5 ze 6 rychlostních zkoušek sobotního programu už za sebou mají posádky na Barumček Rally Zlín. Komu se zatím nejvíc daří, nám řekne reportér David Nekvinda.
1: Do čela závodu se dostal už dopoledne Adam Březík a v čele závodu stále zůstává, ale má jen těsný náskok necelé sekundy na druhého Poláka Mikko Marčika, který vyhrál zatím poslední rychlostní zkoušku troják. Třetí je taky s těsným odstupem Filip Mareš. Ta asi hlavní zpráva ale teď je, že na trojáku nabral velkou ztrátu kvůli technickému problému Jan Kopecký, obhájce triumfu, a je už teď jasné, že letos na Barum Rally nezvítězí. David Nekvinda, Český rozhlas.
0: Oslavám na nebevzetí Panny Marie budou věnovány víkendové bohoslužby na svatém Hostýně na Kroměřížsku. V sobotu se koná takzvaná titulární slavnost, v neděli pak hlavní pouť, pokračuje mluvčí arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.
2: Bohoslužeb se každý den koná hned několik, od brzkého rána, někdy až do odpoledne, ale ta asi hlavní z pohledu každého poutníka začíná každý ten den v 10 hodin 15 minut. V sobotu ji bude celebrovat arcibiskup Josef Nuzík a v neděli biskup Antonín Vassler.
0: Hasiči aktuálně likvidují požár trávy v chatové oblasti Brno Obřany. Vyhlásili už druhý stupeň poplachu ze 4 a hasit pomáhá taky vrtulník. Policisté uzavřeli i nejbližší silnice, aby tam mohla projet hasičská technika. Na místo vyjelo 14 jednotek. Zdravotníci ošetřili zatím jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami. Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu, který se zabýval 17 nehodami dětí do 14 let od roku 2023 do letošního června. V Česku musí mít cyklisti do 18 let povinně přilbu, pokračuje Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
3: U jízdních kol byl ten poměr cyklistů bez přilby 37%. Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68 a 65%.
4: Počasí.
0: Dnes večer a v noci na zítřek bude ve Zlínském kraji jasno, k ránu pak může částečně přibývat, a to jen malá průsvitná oblačnost. Povane slabý, místy mírný vítr jižních směrů a nejnižší teploty klesnou na 20 až 17 stupňů Celsia. V údolích místy jen na 14 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Francově Lhotě na Vsetínsku havarovala dvě osobní vozidla. V Halenkovicích na Zlínsku je padlý strom na komunikaci. U Hvozdné na Zlínsku je hlášena překážka na vozovce. A to už bylo ze zpráv vše. Pohodovou jízdu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobrý den. Neznám jediného člověka, který by neměl rád moji dnešní návštěvu. Je zábavná, miluje své diváky a rozdala by se pro ně. Jmenuje se Simona Stašová a dnes vám pustíme, jak vypadalo naše setkání u natáčení pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Užijte si to. Spokojený poslech vám přeje Jožka Kubáník.

0: Cymbálová muzika Cifra s primášem Peťou Číhalem. Děkujeme. Dámu, kterou teď přivítám, miluju. Vždycky, když se s ní potkám, tak to stojí za to. Nikdy mě ani vás, diváky, nesklamala. Vzpomínám si na jedno setkání tady u nás ve Slováckém divadle. Je to asi 2 roky zpátky, když tady hrála inscenaci Shirley Valentine. A byl jsem svědky jednoho rozhovoru před začátkem představení. Její kolegyně se ptala našeho zvukaře. Máte tady u vás v divadle takovéto hlášení, kdy se oznamuje, ať diváci vypnou mobilní telefony, protože by to potom samozřejmě rušilo. On říká, ano, máme, pustíme to. A najednou se rozrazily dveře, moje návštěva tam stála a říká, ne, pustíme naše hlášení, protože na to vaše už si zvykli, už by ty mobily nevypnuli a nás poslechnou. A řekla to s takovou razanci a s takovou chutí, že náš zvukař to tenkrát pustil 2x. Simona Stašová.
1: Děkuju vám mockrát, to je krásný přivítání. Děkuju. A já si na to vzpomínám, když jsem tady hrála Shirley Valentine. Ano. A Josefek má pravdu. Má pravdu. A dokonce opravdu máme 2 ty ohlášení před každým představením, protože je zajímavý, že skutečně lidi jako slyšej, že mají vypnout telefon a přesto asi 3x zazvoní. Ale takže já jsem už teďka řekla, že by bylo dobrý, kdyby bylo jedno hlášení, pak chviličku se posílá. A prosím vás pěkně, buďte tak hodný, zkontrolujte, jestli opravdu máte vypnuto. Takže potom je to v pořádku. Děkuji ti za krásný uvítání.
0: Já děkuji, že jsi přijela, moc si toho vážíme.
1: No, to je prýmá. Tohleto divadlo vaše, krásný je, já tomu vždycky říkám, že všechny ty lidi můžou obejmout, jo? Že dohlídnu všude. Protože já jsem takový člověk, který hraje až pro poslední řadu a chudáci ty vepředu, že ty to schytají, protože já hraju až pro toho úplně posledního. A tady vás můžu všechny obejmout a ještě mám díky rozhlasu, abych vás jinak samozřejmě umluvila. To je bez debat. Ale díky rozhlasu mám samozřejmě ještě mikroport.
0: Já jsem teď slyšel nějaký zvuk, že to byl mobilní telefon. Že?
1: To je nádherný.
0: Jsi mi ty říkala, že nemáš ráda rozhovory, protože se bojíš, co z tebe vypadne.
1: No právě. Já pak na sebe všechno prozradím a oni to pak zase dají do těch bulvárů, takže člověk musí být velmi opatrný, co na sebe prozradí.
0: Tak já se na některé věci ptát nebudu. Budu se ptát jenom na ty milé.
1: Jak říká Bíra Donutil, zeptejte se mě na co chcete, já vám na co chci odpovím.
0: Přesně tak. Kde se v tobě bere taková energie? Máš to po mamince samozřejmě, máš to taky po babičce Mařence, kterou
1: Mařenka, no teď ta to všecko vymyslela, Mařenka Bohdalová. Ta byla velká ochotnice v Praze na Slovance a brala moji maminku jako malinkatou do divadla a ta tam hrála takový ty malinkatý jako roličky malých dětí. Ale vzpomíná se, že byla na jevišti rakev a byly tam samozřejmě ty pozůstalí a byla tam i malá Jiřinka. Jo, kterou ta babička jakože musí. Jiřinka jednou bude určitě herečka. A teď byli všichni smutný a tohleto a najednou ta Jiřinka, malá 4letá, se tak podívala na toho svého tatínka, který hrál toho jejího tatínka, zatahala ho za ruku a v tom tichu, kdy všichni plakali nad tou rakví, řekla, strejdo, dělej se mnou něco, ať se lidi smějou. A tím začala vlastně její kariéra, že vlastně ona nechce být smutná, nechce, aby byli lidi kolem ní smutný, takže dělej se mnou něco, ať se lidi smějou.
0: Ale...
1: Děkuju. Babička, na to já strašně ráda vzpomínám, protože já jsem se narodila v roce 55. Pane Bože, už to začíná, už to řeknu všechno. A samozřejmě to byla taková prostě jako těžší doba a máma musela vydělávat a tím pádem hned, jak jsem se narodila, tak mě přebrala babička. Byla jsem u ní až do 11 let a ona si nechala všecko ode mě líbit. Takže já mám takový pevný sloup v sobě toho dětství. A pamatuju si, že babička chodila na trvalou, že jo. A vždycky měla takový ty, tenkrát se dávaly takový jako klacičky do hlavy. No, no, no, určitě tady to někdo ještě pamatuje. Nebo ne? Ježišmarja, to asi ne. To asi ne. To byla takový gumičky, no. Hrozně to smrdělo. To asi do dneška, že jo. No a já jsem, protože když babička už dlouho nebyla natrvalý, tak jsem říkala, já ti to udělám. A ono to fungovalo. A udělala jsem z papírků, ale já jsem to naslinila a říkala jsem, že ji dělám plivanou. To se strašně smála na hlas.
0: To právě jsem se chtěla zeptat. Babička se prý smála neuvěřitelně hlasitým smíchem.
1: No ano, ano.
0: Čemu?
1: Ale všemu. Ona byla strašně veselý člověk. Jak říkával pan Werich, smějte se hodně a často a lidi pak se budou zajímat o to, jak žijete. To je nádherný. Když se hodně smějete, tak ty lidi jako nemají pocit, ježiš, to je šťastný člověk a on se pořád směje a každý potom jako se zajímá, co jste zač. No, takže babička byla prostě slunej člověk, který dával lidem dobrý pocit ze života. A to jsem si zapamatovala, protože všechny takové jako nezdary, tak vždycky říkala, neboj se, nech toho být a nespěchej tolik, ať má štěstí šanci tě dohonit. To je pěkný, no. Takže na babičku vzpomínám strašně moc ráda.
0: A když ty jsi plná energie, máma je plná energie, babička byla plná energie, nebylo to někdy u vás, nebyla u vás někdy italská domácnost?
1: Italská, oni to všichni píšou, že byla italská domácnost, nebyla.
0: Nebyla.
1: Nebyla, protože všechno se zvrtlo do smíchu, opravdu. Já jsem jednou ještě, když žila máma s Radkem Brzo Bohatým, tak já jsem byla v pubertě a já jsem nějaký strašný smutek a měla jsem pocit, že to je jejich vina. Tak jsem říkala, já se vedle vás řítím do záhuby. A Radek se tam na mě tenkrát podíval, jako dneska to vidím, a říká, ty se řítíš do záhuby? Počkej, řítíš? To je od slova řiť? Já jsem mě vyhrkla nudle, začali jsme se smát. No a tím vlastně to všechno skončilo a už jsem se do záhuby neřítila.
0: No. Hele, ty jsi potom byla bývalé ABC.
1: Protože ne, já jsem byla nejdřív, pozor.
0: No, víš, co myslím? Já myslím na jedno jiné období. Já myslím na to, když tvoje maminka byla v divadle ABC v angažmá a ty jako malá holka procházela celé divadlo od zhora až dolů.
1: Do dneška zavřu oči a všechno tam projdu poslepu. Dneska jsem tam od roku 90 jsem v angažmá, nebo respektive byla jsem tam asi 14 let nebo 18 let v angažmá a teď jsem tam jako stálý host. A zavřu oči a projdu to až dolů do orchestřiště, ale byl tam pan Karel Vlach, dirigent, se svým orchestrem Karla Vlacha. Tam bylo vždycky strašně moc krásných komedií, kde bylo otevřený to pódium a dole orchestřiště. A oni mě vždycky posadili, když byla zkouška, na tu vysokou stoličku pro dirigenta, jo, aby byl vidět. Tak mě když na to posadili, tak já jsem všecko mohla vidět takhle úplně zepředu, což bylo nádherný. Byl to moje vždycky vysněný angažmá, protože do dneška, když jdu třeba po těch žulových schodech, tak si říkám, tady šel pan Werich, tady šel pan Horníček, tady chodila moje máma a teď tady chodím já. A tomu se říká takzvaně genius loci. A to tam tak funguje. Já vždycky si říkám, to je zajímavé, že na těch prknech chodili všichni tyhle ty velikáni a teď tady chodím já. To mě dodává takovou, dává mi to pocit, nemůžu říct výjimečnosti, ale svátečnosti. Takže si toho hrozně moc vážím a jsem ráda, že jsem tam. Asi o tam tak mě vynesou patama.
0: Jak Ty jsi vzpomněla na pana Wericha? Jak no, vzpomínáš?
1: No jo, no, tak holka. Já ho mám teda samozřejmě ve strašný mlze. Hmm. To bych lhala. Ale to, co mě, jak mě to vždycky vypráví máma, tak jako by se dalo říct, ona mi oživila tu vzpomínku, jo. On mi něco dal, nějaký lízátko, nebo něco mi dal. A já jsem přišla do šatny a říkala jsem mamě, to mi dal pan Werich. A máma mi říká, poděkovala jsi? Říká, ne. Máš tam a poděkuj mu. Říká, ne, nepůjdu. Jdi tam a poděkuj mu. Tak mě tam dotáhla a teď prej poslouchala za dve, strčela mě tam, poslouchala za dveřma a já jsem spustila. A sláva mu, on je pašák a piskumpré a župajda a sláva mu, on je pašák a haj, haj, haj. To byl jeho...
0: jeho motiv?
1: Motiv, budem, ano.
0: To byla jeho písnička.
1: Jeho písnička. Pan... A tohle, a on říkal, ty seš krát. Takže to bylo vlastně moje, já jsem nepoděkovala, ale já jsem prostě mu zaspívala jeho písničku, kterou jsem slyšela z toho orchestřiště. Je to pěkný, že vlastně jsem už tak stará, že ještě jsem byla na světě, když byl pan Werich. To je pěkný, no. A byla jsem malá.
0: Sylvia, a na které kolegy vzpomínáš? Tenkrát to byly Tety a Strejdové, že jo?
1: Dívej
0: paní
1: se,
0: Zázvorková.
1: Jozívku, když se podívám na tebe, tak koho asi vidím, samozřejmě? Květušku Fialovou, pochopitelně, protože já ti musím říct, ona tě měla strašně ráda. Asi ti to říkala taky do očí, to určitě, ale hlavně to říkala vedle tvých očí a říkala to druhým lidem, což je krásný, a říkala to mně. My máme samozřejmě s Jozívkem na Květu strašnou spoustu vzpomínek krásných. A já jsem si tady napsala, když jsem byla v šatně, ona mi říkala krásnou věc. Chop se přítomné chvíle. Vzpomeň si na všechny ty ženy na Titaniku, který při večeři odmítli moučník. Nebo jsem si vzpomněla na přenádhernou jako myšlenku. Bůh stvořil člověka, protože opice ho zklamaly. Na další experimenty už zcela rezignoval. Tak to byla Květa. Taky je krásný, že když člověk jí říkal, že je geniální, jo, ty jsi geniální a tohle, protože byla opravdu byla, tak ona říkala, genialita, to je schopnost chápat věci neobvyklým způsobem.
0: Ale to je pravda. Ona často říkala, ona milovala od Einsteina jeden citát a Květa se tím opravdu řídila. Většina lidí ví, že něco nejde udělat, tak to nedělají. A pak přijde někdo, kdo neví, že to nejde, on to udělá a ono to jde.
1: No to je nádherný, to je nádherný.
0: Takhle to dělala.
1: No, ne, ona měla opravdu, ona měla to pozitivní myšlení neuvěřitelně a dávala lidem, jak ona to říkala, že vždycky diváka si musíš přitáhnout, toho konkrétního diváka. Já to samozřejmě taky dělám, nejvíc to dělám v Shirley Valentine, protože komunikuju s lidma okamžitě, jak přijdu na jeviště, a přitom by to měla být zeď. Je to ženská, která komunikuje se zdí, jako s obrázkem, se svým sluhou, to je takový, jak se to jmenuje,
0: němý sluha.
1: A vlastně prorážím takzvaně, teďko jak se na vás dívám, tak já prorážím takovou tu, jak my říkáme, čtvrtou stěnu a komunikuju s lidmi. A Květa vždycky říkala, jak přijdeš na jeviště, tak každý ten dotyčný divák musí mít pocit, že hraješ jenom pro něj. A to je nádherný. Takže já vždycky si to, stejně jak Jozífek, dneska jsme si na to spolu vzpomněli, a já si to taky od ní pamatuju, že ona vždycky přitáhla všechny a každý z těch diváků měl pocit, že to je jenom pro něj osobně. To je nádherný. V tom je to divadlo totiž taky nádherný. Proto mě nebaví tolik točit.
0: No k tomu se dostaneme.
1: Já miluju prostě ten kontakt s divákem. No ano. Ano, já už se nechci stresovat, jestli to bylo dobrý nebo nedobrý, nebo tohle.
0: Pak se na to díváš a říkala bys, že to
1: bych
0: jinak.
1: To předělala. Zatímco tady, když vidím, že něco nefunguje, tak to rychle předělám teď hned. A ne, že někdo to ustříhne, pak pod to dá hudbu, jo, a ono to jako bude vypadat líp. No, nevypadá to líp. A takhle, když já vidím, že prostě to nefunguje, tak rychle udělám něco, lidi, dělejte se mnou něco, aby se lidi smáli.
0: A co další kolegové v divadle ABC?
1: Stelunka Zázvorková, to byla taky, všechno to byly samozřejmě kamarádky mý mámy. Takže já musím nejdřív o mámě, protože já vlastně bez mámy bych vůbec nebyla herečka. Mě by to nenapadlo. To jenom, že jsem v tom prostředí vyrostla a že mě vlastně nenapadlo nic jiného. Já jsem si myslela, že vlastně být herečkou, to jako musí asi každej a pak se něčím živí. Jo, že prostě to jako být herečka, já jsem myslela, že zaprvé, že všechny maminky jsou herečky, protože když jsme chodili, já jsem se narodila, nebo respektive, když už jsem rozum brala, tak máma už byla v televizi. A taky si vzpomínám, že když jsem jí viděla v televizi a byla jsem malá, tak jsem furt chtěla za ní. A babička, furt jsem babičku otravovala, jsem říkala, já chci za ní, jak chci za máma, jak chci za ní. A ona, nemůžeš, no, jak chci, no tak tam běž. A já jsem obcházela tu televizi a říkala jsem, když já se tam nevejdu. No máma je prostě přírodní úkaz. My jsme přilítli z Kanárských ostrovů, z Gran Canaria, a já jsem jí to dala k Vánocům. A mama nechtěla. Já vám řeknu, já jsem s ní prožila týden, na který nikdy v životě nezapomenu. Já mám pocit, že mě teprve máma za ten týden opravdu docenila. My jsme si tak rozuměli. V moři jsme neplavali, protože oceán je studený, ale protože máma má pocit, že přesně, pořád musí být veselo, tak jsme plavali v bazénu a ona mě vyprávěla. My jsme řvali smíchy v bazénu a opravdu tam nebyli Češi, jsme tam potkali dva, jo, a ty lidi jako na nás koukali, že to... A ta máma má taky něco ještě v sobě, že třeba když jsme šli tam na trh, prostě ona má nějaký fluidum, který nefunguje jenom v Čechách. Ono to funguje po celém světě. Ta máma by byla stoprocentně herečkou a stoprocentně by přitáhla lidi, i kdyby byla kdekoliv na světě. Protože ona žádný, co pak španělština, která tam je, to vůbec. Anglicky, ona trochu německy, protože je to samozřejmě dítě, který... Ale ona tak rukama, nohama a tak ty lidi zaujme, že ty lidi se smějou na ní, jenom jí vidějí, jako jak si zkouší nějaký takový pitomosti a tohle ne a tohle. Tak oni hned okolo ní prostě běhají. A bylo to prostě nádherný týden. Na který v životě nezapomenu a myslím, že ani ta máma ne. Takže to mám v sobě uschovaný a nevím, jestli se tam ještě podíváme, ještě jí zkusím třeba říct, že jí to dám k narozeninám, jo, že bychom se tam ještě na jeden týden podívali, ale bylo to krásný a já děkuju, že ta máma to riskla a že prostě přijala to moje pozvání a jsem moc ráda. Nezahrajeme
0: dlouho, ale ještě mluvím. Předtím, ano, zahrajeme, ale ještě předtím se tě zeptám. Ty jsi říkala, že jsi začala být slavná, slavnější, nevím, jak jsi to přesně pojmenovala.
1: Známější, dobře, ano.
0: Můžu za to pelišky?
1: No to určitě. Do toho širokého publika, do té široké veřejnosti jsem se vlastně dostala pořádně až pelíškama. To je pravda, já vždycky říkám, že můj život profesní se dělí na předpelíškama a po pelíšcích, jo? Jako před Kristem a po Kristu. Ano, ale já jsem do té doby byla spokojená. Já jsem necílila někam strašně vysoko. Já jsem hodně dabovala. A když jsem dostala první dabing, abych dabovala Barbaru Streisand, Jentl, tak jsem myslela, že prostě jsem vyhrála profesní život, že vlastně víc už toho nechci od toho života, že když můžu dabovat Barbaru Streisand, tak prostě já jsem tam, kde jsem chtěla být. Takže já jsem nečekala, že ještě přijde něco víc. No a díky tomu, že jsme vlastně netočili vůbec žádný velkofilm, to nebyl velkofilm, to byla taková, jako by se dalo říct, takovej malej filmeček. A byla strašná sranda, když jsme tam seděli v létě pod takovou pergolou a vždycky, že jo, pan Krejčík a pan Kodet a Bolek Polívka a Míra Donutil vyprávěli, Stella Zázvorková, všichni vyprávěli. A byla strašná legrace, historky. A vždycky někdo zavolal, tak paní Stašová s paní Holubovou půjdou se připravit, tak my jsme říkali, neříkejte to těch, ty historky, počkejte chvilku, mlčte, my to tam natočíme a my zase přijdeme. Takže ono vlastně z té obrovitánské radosti toho, že jsme jako nechtěli nikoho ohromit, my jsme jenom chtěli ten krásný pocit, který jsme měli pod tou pergolou a tam jsme pili čajíčky a kafička a měli jsme tam nějaký chlebičky a vždycky se šlo ten hezký kousíček natočit, tak my jsme si vlastně pod té pergoly vzali s sebou tu atmosféru. A to je hrozně důležitý a myslím, že je to důležitý i pro jeviště, pro divadlo, ten vzduch a to, že na vás nic nehrajem, že nic nepředstíráme a vy to chytáte a víte o tom, že je to pravda a že nás to baví a vás to tím pádem baví taky. Takže tam bych řekla, že je asi někde ten klíč k tomu, aby jeviště a hlediště, anebo plátno a hlediště, aby si rozuměli. Myslím si. A teď už musí
0: a teď
1: někdo
0: už zahrát. A já se tě zeptám, máš ráda hudbu z 60. let, ve kterých se Pelíšky odehrávaly?
1: No ano, no kdo to nemá rád?
0: Tak my máme pro tebe překvapení. Poprosím pěvecký sbor Vivala Muzika. Tak a teď nás tady bude hodně. Pěvecký sbor Vivala Muzika.
1: Pane Jotěvě, to je teda. No. A pořádou.
0: Pořádou.
1: Je těch je.
0: A cymbálová muzika Cifra.
1: To je nádherný. Je, já spadnu.
0: Ti teď.
1: Já půjdu takhle za vás.
0: Ti teď zahrají a zaspívají něco z Pelíšků.
1: Je. Jo, vy budete, já budu takhle mezi váma. Jo? Tak, tak.
0: Tak můžeš se přidat. Vás vidím.
2: Český rozhlas Zlín. Rozhlas naší Moravy.
3: Usínám a chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky. Více s malým šohajem, který se rád hraje a který je s tebou.

0: nemôžu spať. Probúzam sa a zase sa nemôžu ubrániť myšlence vrátiť sa o nejaký ten rok zpátky. Byť zas malým šohajem, ktorý si rád hraje, ktorý je s tebou.
1: To je krásný!
2: Posloucháte záznam pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka, který jsme ve Slováckém divadle natáčeli s oblíbenou herečkou Simonou Stašovou.
1: No tak to bylo překvapení, to je teda nádherný.
3: Víš, co jsem si říkal, nechtěla by si zaspívat jako sama?
1: Já myslím, že to už nepřekonám. Ne, ta je nádherný. Ne, ta je kouzelná. Peťa Staňková.
3: Peťa Staňková.
1: Vynikající.
3: Je tady Peťa?
1: Bože
3: Peti,
1: můj, ale to je rozkošná
3: je tady.
1: Herečka.
3: Hele, dejte si spolu čerešničky, čerešničky.
4: Máme zpívat
3: no,
4: spolu?
3: Dejte si spolu čerešničky, tady máte mikrofon.
1: Já vám něco řeknu, já vám strašně gratuluju, protože já jsem vás poslouchala.
4: Jo,
1: ale
4: celý to vám ten... taky gratuluju. Já...
1: Ne, to je vynikající herečka, vynikající. Víte co, člověk si sám ze sebe musí udělat srandu, protože potom ze smíchu nevyjde. To je nádhera.
3: Tak já vám tady dáme mikrofon, holky.
1: Co máme
3: čerešničku?
1: A budeme umět text?
4: Asi,
1: i vy umíte?
4: Dáme, já tak, jo.
1: Umíte text, tak
4: napůl,
1: já
4: no.
1: se přidám.
4: Tak,
3: předehra bude.

0: špatně?
1: Tak ještě jednou. Tak já začnu, jo?
0: A kdo byl špatně?
1: Tak zkusíme. Ještě jednou.
2: Zasypali na cestě.

0: musím teda říct, že dělá to vždycky to, co všechny moje kolegyně, když říká, že se odklání, aby...
1: Ne,
0: aby slyšeli vlastně hlas, ale...
1: Ono, pozor, já nejsem daleko.
0: Já bych se chytla.
1: Vy jste rozkošná. Na mě to bylo moc vysoko.
0: Jo?
2: A na Petru to bylo moc nízko.
0: Takže nám to kluci pokazili, no.
2: Tak já bych teď Peťce poděkoval
0: za chvilku. Já jdu zás, jo, samozřejmě.
1: Ale můžete tady bejt klidně.
0: Ne, Jožka nechtěl, že bych vám furt do toho kecala.
2: To
0: tak
2: bych, to se bojím trošku.
1: Jo, a to nevadí.
0: Hrozně hezky povídáte, tak já budu poslouchat.
1: Jo, jste roztomila.
2: Já bych se mi zastavil ještě u nějakých tvých krásných televizních a filmových rolí. Ty jsi říkala, že pro tebe důležitý byl seriál Žena za pultem.
1: Ano, to bylo ve druhém ročníku na Damu.
2: Aha.
1: Ano.
2: Režisér Dudek,
1: paní Jiřina
2: Švorcová.
1: Švorcová strašně se k nám dobře chovala. Bezvadná ženská. Taková poctivá pravá. Já si vážím, protože je to ženská, která jako nikdy nic nepřekabátila a měla svoji víru a v té víře umřela. Takže to byl čestný člověk. Jo. Byl tam i pan Menčí.
2: No to jsem právě chtěl říct. Víš, kterou miluju inscenaci? Jako kníže Rohan.
1: To bylo dobrý.
2: To je já nevím, znáte inscenaci Jako kníže Rohan? Je to televizní inscenace. Hlavní roli hrál pan Menší.
1: A já jsem hrála takovou jako...
2: Urbu.
1: Že jo. A byla jsem moc mladinká a moc krásná tenkrát.
2: To jo? Krásná si pořád. No. To rok 1983.
1: Tak to jsem zase tak mladá nebyla.
2: A já to právě
1: 27,
2: miluju.
1: 28, 29, no jo, 29.
2: Nevím. Jaké to bylo s panem Menšíkem?
1: Tak pozor, tak zaprvé, pan Menšík byl rodinný kamarád, takže on k nám pořád chodil, my jsme chodili k ním. Byl to opravdu takový jako brácha mý mámy. Já nemůžu vyprávět žádný historky o něm, protože všechny, to musíte ještě pozvat mámu. Ty musíš pozvat moji mámu.
2: Dobře.
1: To je nutný, protože tady já, kdybych vyprávěla historky s Láďou Menšíkem, tak to je prostě svatokrádež. To nejde, já jenom můžu říct, že opravdu jsem měla tu čest mu říkat Ládičku, že jsem mu tykala a že... Tuším, že mě měl rád při té ženě za pultem, tak on si mě tam bral pod křídlo a když jsem přeháněla někde, když takhle se díval na toto, tak jenom tak na mě vždycky udělal uber, že jsem moc praštěná a tohle. Takže no, byl to takový opravdu rodinný kamarád. Ale o Láďovi bude vyprávět moje máma.
2: Tak, dobře, tak jo? Nám ji pomůžeš domluvit?
1: Určitě.
2: Máš tady 400 svědků.
1: Ano.
2: Ale ty jsi nikdy nezakládala na tom, že bys chodila jako herečka, aby tě všichni poznávali. Ty jsi takový ten typ, jakože...
1: Já jsem strašně ráda, když mě lidi nepoznávají.
2: No, nemusíš být
1: nápadná.
2: No,
1: tak takhle, že jo, byla u mě maskérka, prosím vás. Jo, to ne, že takhle vypadám, je opravdu jako po ránu. Jak se říká, tak nějak by se dal říct legrace, že člověk dělá všechno pro to, herec, aby ho lidi poznávali a až ho poznávají, tak si veme brejle, aby na něj zapomněli, jo? Že to je vlastně, že nechce. Ne, já nejsem z těch lidí, mně to je jedno celkem, ale nemám ráda se líčit, když někam jdu nakoupit, když jdu to tak prostě, já se ani nepodívám, já si stáhnu vlasy a ne, ani se nepodívám do zrcadla, umeju si obličej a jdu. Ale já myslím, že už mě takhle lidi berou. Jo, skoro by se dal říct, že mě míň poznají, když jsem namalovaná. Když mám pocit, že vypadám jak lívanec, tak mě víc poznávají. Ona je to celkem jedno. Když to nemá člověk jako cíl být slavný, když to má jenom jako, že vlastně dělal tu práci dobře a lidi ho tím pádem poznávají a koupí si na něj lístky, no tak to je vrchol všeho, tak to je prostě bezvady. Tak se nám to povedlo, takhle bych řekla, těm, který prostě, když vy si opravdu koupíte lístky na moje představení, tak já mám takový pocit, že se mně to povedlo, ale divadlo je šuškanda a já musím hrát každý představení, jako kdyby to bylo poprvé anebo naposledy. A to je strašně důležitý. Nezapnout takzvaného autopilota, jako, no, tak to já už to znám, tak já to budu hrát tak, jak jsem to hrála minule. Ne, ne, ne. Prostě pokaždý to musí mít ten pel toho, že vlastně teď jste tady u toho a teď to tvořím. A to mě na tom baví.
2: Ty o sobě často říkáš, že jsi nimra a pipla.
1: No jo.
2: Co to znamená?
1: Nimra a pipla. To je vlastně od režisérů Zdeněk Kaloč. To je byl brněnský režisér, vynikající, který mi zavolal, jestli bych s ním nechtěla v Brně dělat návštěvu staré dámy, Diren Mata. A protože v té době to točila moje maminka pro televizi, tak jsem věděla, že zaprvé prostě to není pro mě dole, protože já nemám tu vznosnost takovou. A držela jsem v ruce monodrama Shirley Valentine. A když mě zavolal pan Kaloč, tak já jsem říkal, pane režisére, to nepůjde, to nebudu dělat návštěvu staré dámy, ale já držím v ruce monodrama a je nádherný na přečtení, ale já mám pocit, že se to nedá hrát. Já neznám know-how toho monodramatu. Já jsem mu to poslala, on si to přečet, do týdne zavolal a říkal, tak končíme s návštěvou staré dámy, jdeme do Shirley Valentine. Já jsem za ním přijela do Brna a říkal jsem, tak si to přečtem. On se tak na mě podíval, jakože říkal, a teď říkal, a vy jste to nečetla? Já jsem říkal, no, jak to myslíte? Tak si to, jako, teď, já to budu číst teď před váma, teď jsem trošku, jako tak zazmatkovala, že si to snad nepřečtem, nebo co? A on povídal, no tak prosím. Tak já jsem začala. Ráda si dám skleničku vína, když vařím. Ne, ne, ne, jenom tak ucucávám, než se udělá večeře. On povídal, no tak takhle ne. Ráda si dám skleničku vína, když vařím. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Jenom tak ucucávám, než se udělá večeře. Já povídám, to budeme dělat takhle každou větu. On povídá, ano. Tak tomu říkáme nimra a pipla. A tyhle nimrové a piplové se už moc nerodějí. Prostě to je taková, jako by se dalo říct, genialita režiséra, který vám z toho textu vytáhne ty zajímavosti, neobvyklosti, smysl toho, proč to říkáte. A nenechá vás takzvaně to číst, že to přečte. Někdy se ty zkoušky dělají tak, že se čte pořád dokola, dokola, dokola, dokola, dokola, dokola, no a už tak jako toto umíme, jak jsme to přečetli, tak to umíme, tak to hodíme na jeviště. No ale to není tak správný. A nebo respektive já už vyhledávám, díky tomu, že jsem poznala takovéhle režiséry, tak vlastně už potřebuju k sobě ty nimry a piply, který vlastně jim nestačí to, co já umím, ale povýšej ten můj talent na něco, kam já jsem ani vůbec nedohlídla, ani jsem nevěděla, že to v sobě mám. Tak takový já vyhledávám. Takový byl Zdeněk Kaloč, takový byl Miloš Horanský, takový byl Vladislav Vymětal, Jan Kačer a takový je Vladimír Strnisko, s kterým teď hodně často pracuju a kromě toho, že jsem jako stálý host a že mám vlastně domovskou scénu v divadle ABC v Praze, tak mám ještě jednu teď domovskou scénu, daleko menší a to je divadlo Lucie Bílé, která má svoje divadlo v Karlově ulici. A ona mě vyzvala, abych s ní to divadlo otevřela. To bylo pro mě hrozně milý, když se tam ozvalo v telefonu. Dobrý den, tady je Lucie Bílá. Je to paní Stašová? Já myslela, že to ještě žil tenkrát Karel Gott. Já jsem si tak myslela, je, to je ta slavná zpěvačka od toho Karla Gotta. A ona mě vyzvala, abych s ní otevřela divadlo. To je nádherný. Tak jsem byla taková poctěna. No a ona mě pak vyzvala, jestli bych tam u ní v divadle nehrála. No tak jsem říkala, víte co, já vám něco řeknu. Paní Lucie, to divadlo, který teď já otvírám, tak před 45 lety to bývalo studentské divadlo Disk. Takže já jsem vlastně se po 45 letech vrátila do toho samého divadla, kde jsem absolvovala Damu. Takže já tam mám teďko svůj vlastní stoleček, úplně ten samý, akorát ona ho přebarvila na bílo. Tenkrát to bylo jenom dřevěný, teď je to dřevěný, ale je to přebarvený na bílo. Takže sedím u toho samého stolečku, u toho samého zrcadla Hraju tam samozřejmě svůj repertoár, který teda nehraju v ABC. A teď našla jsem si překrásnou komedii, pravou nefalšovanou komedii, francouzskou, jmenuje se ten autor Marc Sauvajon, možná se to čte Sauvajon, nebo tak nějak, Sauvajon, a jmenuje se to 13 u stolu. Já jsem taková pověrčivá ženská, která pořádá se svým manželem, což je Mirek Etzler, já si už teď k sobě beru samý krásný mladý kluky, tak ten je můj manžel, a pořádáme štědrovečerní večeři. A nemůžu prozrazovat, kdybyste se určitě sem třeba s tím přijedeme, ale protože zjistím, že bylo 12 apoštolů, 13. byl Ježíš Kristus a druhý den zemřel, tak nás nemůže být 13 u stolu. A na tom je postavená celá komedie, ale kouzelně propletená osudama těch lidí, kterými jsme pozvali, a vždycky je nějaký maler a pořád je nás 13. Takže já někoho potřebuju vyrazit, aby nás bylo 12. Ovšem on zas někdo přijde a je nás 13. A je to tak, že vlastně ty osudy těch lidí se tak propojí a je to kouzelná komedie. Nedá se vyprávět, protože sranda je to, co se děje, a já jsem kouzelný cvok. No, asi tak jako tady. Rozkošná komedie. Rozkošná. No.
2: Říkáš, že to je francouzská komedie.
1: Ano. Odehrává se to v Paříži.
2: Oh.
1: A my jsme asi jako takový, řekla bych, trošku nobl. Mm-hmm. Ale ani moc ne. Spíš si na to hrajem. Ale je to krásný, no.
2: Ale tvoje milovaná země není Francie.
1: Itálie.
2: Tvoje milované
1: Itálie. Itálie. Ano, Itálie. Tak ano, tak poprvé jsme jeli do Itálie s absolventským představením právě z divadla, kde momentálně je Lucie Bílá. Takže z disku jsme jeli jako výměnný zájezd dvou škol. Jedna byla v Aquile, jo, to je pod Římem, nebo trošičku. A Italové studenti jeli hrát k nám divadlo a my jsme jeli hrát k ním. Já jsem poprvé v životě jsem přestoupila v těch 21 letech hranice Itálie. Oni začali, che bella, mamma mia, vieni qua, ti amo, ti voglio bene. A já jsem si říkala, já už jsem tady jednou byla. Já to tady znám. To jsou moji lidi. Oni jsou úplně stejní. Jak je to možný? Já jsem tady asi byla nějakou kočkou, nebo já v minulém životě, nebo prostě, já je znám, ty lidi. No a když jsem přijela, tak jsem se začala učit italsky. Máma se popadala za hlavu a říká, proč si nedoděláš i angličtinu? Já jsem tě dala na anglickou školu, pane bože, a ty tady budeš takovej mrtvý jazyk. No, tak mrtvý jazyk, ale vdala jsem se do Itálie, byli jsme spolu 8 let, jsme do dneška kamarádi. Já jsem všema svejma bejvalejma, se všema kamarád. To je pěkný, já vlastně jsem se s nikým nerozvedla. No, hraju italský hry, mluvím italsky, protože za těch 8 let...
2: Řekni nám něco italsky.
1: E che vuoi? Che posso parlarti? Tu non mi capisci, allora non lo so che cosa dirti. Ti voglio bene. Tu sei carino, carino Giuseppe. Giuseppe, ti voglio bene. Va bene. Eusebio, to byl taky rozkošnej, to byl můj manžel druhej, byl rozkošnej, protože on říkal, ty seš ta Italka a já jsem ten Čech. A on neuměl česky a já jsem už mluvila trochu italsky, protože jsem se učila, a tím pádem jsem samozřejmě na ty Italy byla lita, že jo, a hlavně kvůli tému jazyku, abych si s nima popovídala. No a tak on se chodák do mě zamiloval. Dostal stáž, měl na výběr Kanadu nebo Prahu. A on si vybral kvůli mě Prahu. Já jsem si myslel, pane bože, chudák malej, to je blázen. To ještě byl hluboký bolševik. A já jsem si říkal, pane bože, tak on si vybral, místo Kanady si vybral Prahu. No a když jsme pomalu spolu začali mluvit, tak on mě furt opravoval, proto mluvím tak dobře italsky. A já jsem říkal, tak posloucháš mě, anebo mě pořád opravuješ? On říkal, se to nedá poslouchat pro pána krále. A teď, když jsem mu třeba letos, jsem říkala, představ si, že když mluvím na trhu s někým, tak oni hádají, z který části Itálie jsem. A on se chyt za hlavu a říkal, to si z tebe dělaj srandu. Loro scherzo, non mi dire, non è possibile, lo sento, já tě poslouchám a furt mluvíš blbě. Tak to je Itálie.
2: A chováš se v Itálii jinak než v Čechách?
1: Ne, úplně stejně jako tady.
2: Fakt? Nejsi tam bezprostřednější?
1: Ne, to já jsem blázen i tady. Jo. Ale tam úplně stejně, akorát, že prostě je miluju ty lidi, protože oni jsou veselí. Jsou bezprostřední, pohostinní, ale to my jsme taky. Takhle. Oni mají něco s Čechama společného. Taky se strašně rádi smějou, akorát tím sluncem a tím mořem, oni jsou tak prosluněný a prosolený, jo? No, a to je ten rozdíl mezi Čechem a Italem, ale humor mají úplně stejný. Jo, jak u nás na vesnici, nebo jak na Moravě. Jo, oni jsou jak Moraváci, je to tak. Jo. Teď jsem to trefila. Fakt, že jo, a to je bez komplimentu.
2: A já ještě seď, protože máme ještě jedno hudební překvapení a teď už poprosím znovu sbor Vivala Muzika.
1: Ano.
2: A když jsme se bavili, teď zase nastoupí, a když jsme se bavili o té Itálii a o takové temperamentní hudbě...
1: To bude překvapko zase.
2: Bude tady jedno překvapko a to překvapení začíná právě teď.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

pohádek. Ano, vy už víte, že se můžete těšit na herce Jaroslava Satoranského. A já se těším na vás. A dnes se už loučím a přeji vám dušu péří. Váš Jožka Kubáník.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Firmu na odvoz suti po 34. budově hledá společnost Cream. V Jablunce na Vsetínsku vznikla nová naučná stezka. Trasu zdobí i dřevěné sochy. Počet lidí v exekucích v Česku mírně klesá. Dnes večer a v noci očekáváme v regionu jasno a nejníže 17 stupňů. Matěj Neradělek připravil další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Společnost Cream hledá firmu na odstranění a zpracování suti z budovy číslo 34 ve Zlíně. Po dokončení bouracích prací na to bude mít prostor do 15. prosince. To je termín, který stanovil zlínský stavební úřad. Sutiny se podle mluvčího společnosti Marcela Šmita budou zřejmě odvážet kamiony nebo vlaky.
3: Zároveň odebíráme vzorky z té suti, abychom vyhodnotili, jaký ten typ materiálu tam po tom velkém žáru je, aby se dalo potom i posoudit a detailně nachystat, v jakých variantách

0: vlastně ten finální odpad bude.
1: Novou naučnou stezku mohou lidé navštívit v Jablunce na Vsetínsku. Jmenuje se Kotáry, co pamatuju. Vede přes školní sad, Cigánov, Kobylu nebo Vlčici. Trasy začínají i končí u obecního úřadu. Kratší měří zhruba 6, delší pak 10 kilometrů. Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc, meziročně jich je asi o 17 tisíc míň. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů. Jak popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konzorcia dluhových poraden.
2: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast. Protože tím samozřejmě chudne celý kraj. Sport.
1: Prvoligoví fotbalisté Zlína nastoupí ve čtvrtém kole šance ligy v Plzni. Zápas začne v 8 hodin večer. Ševci zatím nemají v tabulce ani bod. V úvodu sezony se ale trápí i Viktoria, která dosud nevyhrála. Podle zlínského obránce Michala Fukaly to ale není dobrá výchozí pozice.
3: Paradoxně to bude o to těžší nachytat, protože taky určitě nejsou spokojení s tím, jak mají výsledky, takže doma budou chtít zabrat, ale my víme, v jaké my jsme situaci hlavně, že my potřebujeme bodovat, takže tam musíme jet odhodlání s tím, že předáme co nejlepší výkon a že si něco odvezeme. Počasí.
1: Dnes večer a v noci bude ve Zlínském kraji jasno, k ránu pak může částečně přibývat a to jen malá průsvitná oblačnost. Povane slabý, místy mírný vítr jižních směrů a nejnižší teploty mezi 20 až 17, v údolích pak jen kolem 14 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Mezi Hvozdnou a Štípou na Zlínsku je omezen průjezd. Důvodem jsou záchranné a vyprošťovací práce u dopravní nehody. A pozor dávejte taky na dálnici D1 na 263. kilometru ve směru na Brno je na krajnici odstavené porouchané vozidlo. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín bylo vše.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Příjemný podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Dambořánku, tu Faranku a polku Vladimíra Fefra Malá hospůdečka. Tak já věřím, že se vám tato polka líbila, že vás příjemně naladila. No a jenom si připomeňme, kdo má dnes svátek, tak u nás v českém kalendáři máme Hanu, takže přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a ať se vám všem daří. Připomenu ještě telefon, který tady mám, 726465200. A pojďme na další písničku, kterou tady máme připravenou. Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák, Tupeský z Žbáneček a Moravská veselka.

Přátelé, máme tady e-mailovou poštu, pojďme se jí věnovat. Dobrý den, dnes v sobotu 15. srpna oslavuje své významné narozeniny naše milovaná prababička, babička, maminka a kamarádka paní Jiřinka Štěpánková ze zastávky u Brna. Jiřince, absolvence Valtické dopravní průmyslovky, děkujeme za organizování setkání spolužáků základní i průmyslové školy a za pomoc celé své rodině. Přeji jí zdraví, radost rodiny a stále veselou náladu, vnoučata, děti, přítel a bývalí spolužáci. A PS miluje píseň Japonečku. Já vím, o kterou písničku jde, ale prosím, kdyby to bylo možné. My bohužel ji nemáme, nebo na to jsem nenarazila. A máme tady teda cymbálovku a nebo teda dechovku. Ale tu písničku znám a vím, o co jde. Takže jdeme na písničku další, kterou tady máme. Pod Lanžhotem les černý, pánové Prajka, Marek, Lukáš Prajka a Marek Prajka a Palavanka.

0: budeme se věnovat e-mailům. Dobrý večer. Vaší věrné posluchačce z Pozlovic a naší babičce Jiřince Vaculíkové prosíme zahrát píseň a tak od Valdemara Matušky slavící z Madridu. Tak opět se omlouvám, bude jiná písnička nachystaná, my to máme dopředu nachystané a jinak hodně zdraví a vše dobré a pozdravují Martina a Michal z výletu do Adržbachu. Tak to teda bylo přání takovéto, pojďme dále. Dnes má svátek kamarádka paní Hanka Cmolová z Dolního Němčí, rodačka z Nivnice. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje manžel Petr, syn Kuba, dcera Tereska, bratr Jaroslav s rodinou, rodiče a rodina Ješkova a kamarád Broněk. A ještě jedno přání tady mám, připojím ho, je také od Broňka Uhra a je to pro paní Hanu Trčkovou z Mistřic. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk s maminkou. Tak, přidali jsme a písnička. V Zarazicách krajní dům, Joška Černý a Brol.
1: Český rozhlas Zlín.

A máme tady další poštu, pojďme na ní. Prosím o písničku pro paní Hanu Švrčkovou z Jezeřan Maršovic. Dnes slaví svůj svátek a my jí přejeme vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Manžel Ota, Lenka, Honza, Matýsek a Eliška. A já tady mám ještě jedno přání, kde tedy jméno paní Hanky se objevuje. A je to tady. Dnes bych chtěl nechat zahrát a popřát našim kamarádkám k svátku, a to Hance Švrčkové z Jezeřan Maršovic, Hance Konečné z Dolních Kounic a Hance Jírové z Pohořelic. Všem přeji hodně zdraví, štěstí, radost dětí a vnoučátek, a to vše přeje Radek Šles z Jezeřan Maršovic. Tak předali jsme a já si tady dám ještě jedno přání, které tady mám. Tak pojďme na ně, prosím o pěknou písničku. Aha, tak to se tady opakuje, ano. Pro Hanu Švrčkovou z Jeřan Maršovic dnes slaví svůj svátek a my jí přejeme vše nejlepší. A přeji vše nejlepší manžel Ota, Lenka, Honza, Matýsek a Eliška. Dobře, tak to jsme předali a hrajeme písničku. Pojďme na ní. Roztrhaný fjertůšek, Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská a Gloria.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou. Pojďme si tady předávat vaše e-maily. Krásný den, prosím, zahrajte pěknou písničku pro pana Františka Náplavu, zvaného Francesco z Boršic u Buchlovic. Dnes má narozeninový den, přejeme mu hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a dobré nálady. Jiskru v oku, nebát se dalších roků a ať se dožije 100 roků. Gratulanti už se hrnou, ví, že u vás mají vše, jídlo, pití, kávičku a k tomu malou štamprličku. Nenalévej moc, my se také chystáme, ke gratulaci se přidáme a to ti přejí Květa s Pavlem, Eva, Bohuška, Marie a Jarmilka. Tak, předali jsme a ještě pojďme na jeden e-mail, který tady mám. Dobrý den, zdravím vás všechny posluchače z Valašska. Krásný pozdrav a blahopřání posíláme na Jižní Moravu do Perné, kde dnes slaví svůj svátek paní Hanka Janáčová. Milá Hanko, přejeme ti vše nejlepší, štěstí, hlavně zdraví, rodinnou pohodu a spokojenost, spoustu lásky od manžela a dětí Elišky a Michala a také Boží požehnání a ochranu Panny Marie. To ti ze srdce přeje maminka a sourozenci Iveta a Petr s rodinami. Tak předali jsme a hrajeme písničku Doletěla holubica, Miroslav Irša a Moravěnka.

0: Krásná písnička nám dozněla, pojďme přivítat paní Marii z Kudlovic. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, zdravím vás, vašeho zvukového mistra nebo mistrini. A prosila bych o zahrátí písničky naší dceři Haničce, která má dneska svátek. Haničko, přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a životní pohody. A děkuji ti strašně moc za to, co pro mě děláš. To ti přeje mamka, mám tě strašně moc ráda. Paní Navrátilová, moc krát vám děkuji a přeji krásné vysílání.
0: Ano, děkujeme pěkně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. A já teď tady připojím e-mail, který tu mám. Je to moje milá kopertinko. Tak tento e-mail začíná a je to prosba o předání hudební gratulace a poděkování k safírovému výročí společné cesty životem milé manželce, paní Božence Rachunkové z Prakšic. Tak moje milá kopretinko, 45 let, to už je doba. Žádné vteřiny však není škoda. Je to vzácný dar, něco, co je vzácné jako safír. Je to 16 425 dní trpělivosti, lásky, porozumění a podpory. Ještě 5 let a bude to již půl století. Co jsme si řekli své společné ano, a je krásné, že jsme spolu dokázali vydržet, užívat si společně radosti, ale i zvládat neduhy a trápení, vzájemně si naslouchat a tím si dokázat, že i po tak dlouhé době je stále krásné být si nablízku a mít se rádi. Určitě nemáme všechno, ale spolu nám snad nic nechybí. I ať nám i nadále slouží zdraví a můžeme ještě dlouho kráčet společnou životní cestou. Za všechno děkuje manžel Jarda. Tak předali jsme a hrajeme písničku Klebetivá, František Kohoutek, Dalibor Kozmík a mistříňanka.
2: Český rozhlas Zlín.

vážení a milí, pojďme na další dopis. Mám tady vzpomínku. 15. srpna 1981 zemřela náhle moje prababička paní Anna Varmužová, rozená Kubínová. Vychovala 3 dcery, Emílii, Helenu, Libuši a syny Lojzu a Jana. Měla dokonce 10 vnoučat a 14 pravnoučat. Dožila se opravdu vysokého věku, dožila se 100 let a vzpomíná na ní pravnuk Honzík. Takže to byla jedna vzpomínka, kterou jsme tady měli. No a pojďme tady na další. Dobrý podvečer, přeji. Chtěl bych nechat zahrát pěknou písničku pro Hanču Navrkalovou z Třebíče. Zdraví Marie Koláriková z Náměště nad Oslavou. Ano, tak to bylo další přání. Pojďme na písničku Nedaleko za dědinu. Je to Fanoš Mikulecký, tuto písničku napsal a zaspívají nám sourozenci Baťkovi. Připojí se Jaroslav Tesák, Marie Prajková a bude hrát cymbálová muzika Technik Ostrava.

0: Písnička Fanoše Mikuleckého dozněla a pojďme přivítat pana Hynka z Vysočiny. Haló? Prosím, už můžete přát.
1: Dobrý večer. Dneska slaví svůj svátek všechny Hanky a i já jednu znám a chtěl bych jí tímto prostřednictvím poslat přání. Je to paní Hana Krejčí a bydlí v Třebíči. Hanko, všechno hezké, protože to špatné už jsi vybrala, stejně jako já. Takže máme stejný osud a sdílíme ho společně. Takže zapomeň na všechno špatné a raduj se ze života, dokud žijeme. Hezký večer přeje Hynek.
0: Výborně. Tak pane Hynku, ať se vám daří. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A teď už paní Jeřábková z Kostic, vítejte.
2: No, dobrý podvečer, paní Navrátilová. Já bych chtěla také popřát a prosila bych vás vaším prostřednictvím popřát paní Hance Mikuláškové ze Šošůvky, která měla 13. teď narozeniny. Tak já jí přeju hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, radost z jejich vnoučat a pravnoučat, ale hlavně nech jsou oba dva a její manžel a celá rodinka zdraví, šťastní a spokojení. A k tomu také boží požehnání jim přeju. A ještě po jedno přání k narozeninám bych měla. Růža Lokajová zas včera oslavila narozeniny a je v domově důchodců v Břeclavě. Tak také jí přeju hlavně to zdraví, nech se i tam lubí, protože si to chválila dneska, když se mi volala. Tak já jí přeju ještě k tomu, když se jí to lubí, aby byla přiměřeně zdravá, přiměřeně k věku. A tak to jí přeju aj za kamarádky, za Janu a za Bedřu. A ještě když je tej Hanky, tak bych chtěla popřát, ta Hanka Mikulášková má aj svátek, tak také jí k tému svátku. Hanka Tučková z Kostic z Novej ulice, Hanka Šmit z Kostic, Mlinková Hanka z Kostic, Petrlová Hanka z Kostic, Svobodová Hanka z Kostic, holky Blinkalové, starší aj mladší, Hrubá z Prušánek Hanka, Helešicová z Moravskej Novej Vsi a její a má dceru. Nemůžu si vzpomnět, jak se jmenuje. Tak je to dcera Hanky Helešicovej. Tak já jim také přeju, aby se měli dobře, aby byli zdravé, nech to děvčata pořádně oslavia a štěstí, zdraví a tému také boží požehnání jim přeju. Paní Navrátilová, děkuji vám, vám také přeju a i vašej spolupracovnici, tam koho máte, hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
0: Ano, děkujeme snad moc.
2: Snad bude trochu počasí lepší, snad nám naprší, i protože toto už se nedá.
0: Ano, chápu. Tak paní Řábková, pokud možno pokojný večer. Nashledanou.
2: Také vám přeju, také. Pořád pokojný.
0: Ano, takže půjdeme tady na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Tak svatební den je jenom začátek našeho společného putování. Je to výchozí bod cesty, o které doufáme, že bude harmonická, dlouhá a naplněná láskou. Své o tom ví manželé Zábojovi z Hněvotína, kdy 8. srpna před 16 lety slečna Leonka Šálová ze Slavičína a mladík Zdeněk Záboj z Olomouce ve slavičínském kostele svatého Vojtěcha si řekli své ano před Bohem a oddávajícím panem farářem proboštem Janem Kornekem. Podle tradice má každé svatební výročí svůj originální název. Tradičně se 16. výročí svatby nazývá Topas, na počest polodrahokomu Topas. Předchází to nové etapě rodinných vztahů, kdy být spolu už není jen důležité, ale nutné, stejně jako dýchání. Zbudovali jste si teplo domácího krbu, postavili rodinný dům, vaše rodina se rozrostla o syny Ondráška, Jiříčka, kluci odrostli ale v domě vládne vzájemné porozumění, pohodlí a harmonie. Svůj vzor na další společná léta máte v rodičích z jedné i z druhé strany. Leonka dále od prarodičů Šuráňových, kteří si 29.12.2014 připomenuli v kruhu milující 22 člené početné rodiny, že už spolu plují na první lodi neuvěřitelných 65 roků. Tady už je jen vzpomínka, ale Leončiny rodiče manželé Šálovi si letos v říjnu připomenou zlatou svatbu. Tak je z čeho čerpat do dalších let manželé Zábojovi. Krásný dnešní den na srpnové topazové výročí svatební vám manželé Záborovi s rodinou přeje Věra a Pavel s rodinou. A já posílám písničku Si moje děvčátko Antonín Pernička a Stříbrňanka.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak, vážení a milí, mám tady ještě další e-mailovou poštu, pojďme na ní. Mám tady pozdrav od Broňka Uhra pro Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání Květné a pozdrav posílá kamarád Broněk a také pro Viléma a Květinku Hochmanovi. Písničku pěknou posílá kamarád Broněk a také pozdravení. Takže to jsou tato dvě přání a teď pojďme, tady mám další. Chtěli bychom nechat zahrát pěknou písničku pro naši maminku a babičku, paní Marii Lengálovou ze Šidbořic, která dnes slaví své 81. narozeniny. Přejeme jí pevné zdraví, štěstí, pohodu do dalších let, syn Ladislav, snacha Andrea, vnučka Gabriela s manželem Honzou a vnuk Radim s přítelkyní Alenou. Tak a dáme písničku. Jan Slabák, Okolo Kyjova, zaspívají nám Ivana Slabáková, Jarka Kachyňová a Moravanka doprovodí.

Tak dozněla nám písnička, pojďme tady ještě na e-maily, které tady mám. Srdečně vás všechny zdravím v Českém rozhlase. Prosila bych o písničku k dnešnímu svátku pro mou sestru Marii Maňasovou z Újezdu u Valašských Klobouk. Hodně štěstí, pevné zdraví, mnoho spokojenosti, lásky a velkou radost dětí, vnoučat a pravnoučat. Jí z celého srdce přejí sestra Jarka s rodinou a sourozenci. Moc děkuji. Vím, že písničky máte dopředu vybrané, ale sestra má srdcovku, nikoho vícem nemilová, tak někdy příště, ano. My to máme dopředu vybrané, jak se omlouvám. Moc a moc prosím o zahrátí poblíž jejího svátku. Předem vám velice děkuji. S pozdravem Jarmila Vrzalová. Tak to bylo jedno přání a já tady mám ještě jedno, které tady mám. Tak a je to, nejdřív bych chtěl popřát mé mamince, jejda tady to k nepřečtení, k mé mamince Marušce Jakubíčkové z Kozojídek, jejímu svátku, potom Haničce Buchtové ze Šlapanic, mojí nové švagrové, také Haničce Zajíčkové z Veselí na Moravě a děkuji i panu Janovi Boleslavovi, jak vzpomněl, mého prastrýce Slávka Jakubíčka, ať pokračuje takto dál. Lubomír Jakubíček z Kozojídek z vlastní ženu Zuzanu, pusinku prababičce posílají všechna kuřátka. Tak, také jsme předali tento e-mail. Tak, já se ještě podívám tady nahoru, protože to musím trošku přejet. Nemáme tady nic, dobře. No a pojďme na poslední zpívanou písničku, kterou tady máme. Svatební polka, Michal Čmarada, Ivan Karas a Legruti.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Končí sobotní program Barumček Rally Zlín. Tenisový areál Vršava má nové úspornější osvětlení. Hasiči dnes po celém Česku zasahovali u zhruba 9 desítek požárů. Polovina byla v přírodě. Zítra bude převládat jasná obloha, později přibude oblačnosti a nejvýše v regionu naměříme kolem 35 stupňů. Dobrý večer, zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Neradilek. Nejrychlejší posádky už dorazily do cíle sobotního programu Barumček Rally Zlín. Kdo přenocuje v čele průběžného pořadí závodu, nám teď ve vysílání prozradí reportér David Nekvinda.
2: Bude to Adam Březík, který domácí jezdec, který pochází tady ze Zlínska a nakonec bude přenocovávat v čele pořadí s celkem slušným náskokem, protože v poslední dnešní rychlostní zkoušce Bunč ujel svým nejbližším pronásledovatelům a vede o necelých 10 sekund před druhým Polákem Mikem Marčikem. Třetí je finský lídr evropského šampionátu Teemu Suninen, ten právě vyhrál tu poslední rychlostní zkoušku Bunč. David Nekvinda, Český rozhlas.
0: Pevné hale číslo 2 tenisového areálu Vršava ve Zlíně správci vyměnili původní osvětlení za úspornější LED světla. Ta mají snížit spotřebu elektrické energie a zároveň zlepšit osvětlení tenisových kurtů. Součástí této modernizace, kterou finančně podpořilo město Zlín, je také nové ovládání světel a elektrorevize. V další etapě plánuje provozovatel areálu výměnu střešního pláště nad administrativní budovou. Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich

0: byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti shořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami.
1: Požár v chatové oblasti v Brně Obřanech způsobil škodu v řádech milionů korun a zaměstnal 14 jednotek hasičů. Pokračuje za generální ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
2: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
1: Hasiči zasahovali taky v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí a jednu zraněnou ženu. A na dálnici D1 odpoledne hořela cisterna a na 34. kilometru kvůli tomu byla dálnice asi hodinu a půl uzavřená. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Přibližně 12 kilometrů pobřeží ománské oblasti Ras Madraka zasáhla ropná skvrna, informovala o tom ománská tisková agentura ONA. Ropa vznikla z tankeru Caroline Bezengi, takzvané ruské stínové flotily. Z její pomocí Moskva obchází protiruské sankce. Plavidlo na začátku června poškodili 3 výbuchy neznámého původu.
3: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku jasno, kolem poledne však přibude oblačnosti a večer hrozí i ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 32 až 35, v nížinách kolem 630 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: A ze silnic máme takhle v sobotu večer dobré zprávy. Doprava v našem kraji je totiž plynulá. Jen pozor, v Uherském Hradišti v ulici Zerzavice je olej na vozovce.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

také brána folkloru, milí posluchači. Pěkný večer, den či noc. Dnes se spolu v rámci folklorního notování vydáme na jihovýchod Moravy, konkrétně na kyjovské Slovácko, do Milotic. Tato půvabná obec vznikla ve 14. století, leží 6 kilometrů od města Kyjov a proslavil jí krásný barokní zámek i atypické vinné sklepy v místní čtvrti Šidleny. A na zámku i v Šidlenách se každý druhý rok koná národopisný festival kyjovského Dolňácka. Letos proběhl o minulém víkendu a protože je v mnoha ohledech výjimečný, vypravila jsem se na místo, abych zjistila, v čem spočívá jeho kouzlo. A výsledky uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková.

A sluší se hned v úvodu říci, které muziky a muzikanty dnes uslyšíte. Samozřejmě místní, v čele s cymbálovou muzikou Jury Petru, varmužovou cymbálovou muzikou Josefa Válka, takže vzhůru do Milotic.

0: Festival v Miloticích je specifický hned z několika hledisek. Po celé 3 dny tam panuje velmi přátelská atmosféra. A to ať jste na zámku v Miloticích nebo kolem vinných sklepů v lokalitě Šidleny. A právě tam jsem v sobotu večer potkala jako prvního folkloristu, muzikanta, divadelníka a také autora pořadu na festivalu v Miloticích, rodáka z Kyjova, Pavla Růžičku. Tak měli bychom si asi nejprve představit, kde se vlastně nacházíme, jak to souvisí s vámi.
1: Jsme v Šidlenách, což člověk na mapě téměř nenajde. Jsme v nádherném areálu vinných sklepů nad obcí Milotice. Milotice u Kyjova, tak to jsou právě ty Šidleny. A tady je amfiteátr, na kterém se každé 2 roky pravidelně pořádá národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se jmenuje podle obce Milotice. Je tady víno, je tady dobré víno, je tady spousta písniček, je tady spousta výborných muzikantů, zpěváků. Máme tu spoustu zajímavých tanců, zapsaných písní, takže v tom my tady tak jako žijem a to nás asi formuje a zároveň si to takhle dokážeme užít, takže ten plný amfiteátr je důkazem toho, že lidi to mají rádi, že sem prostě přijedou. Spousta lidí se tu zná, spousta lidí je z tohoto regionu a já mám pocit, že tady skutečně ta atmosféra a energie je úplně neuvěřitelná. Já bych chtěl, aby to takhle skvělý bylo, abych za 30 let dáli Bůh tady mohl takhle sedět, popíjet sklenku vína a říkat si, to jsou ty naše Milotice.

0: dětství a od dětství chodíme do nejrůznějších dětských souborů a vržeme na housličky anebo na jiné nástroje, tak vlastně k tomu máme hodně blízko. A pak jsou takový, kteří u toho jenom nezůstanou, nechtějí se jenom bavit nebo jenom vystupovat, ale začnou po těch kořenech jít trošičku víc do hloubky a zjišťovat, jak to všechno bylo, jak to mohlo být, jestli to, co se říká, je pravdivé nebo není pravdivé, jestli to vychází z nějakých reálí nebo nevychází. A tak se začnete trošku pídit a stane se z vás takový, řekněme, amatérský etnograf nebo amatérský milovník folkloru. A takový lidé potom obvykle mají blízko k tomu, aby třeba připravili nějaký pořad pro festival, protože už jak si mají ta témata nacítěná a vědí, co si můžou dovolit a jak třeba můžou jít i do hloubky.
1: No, my se tady povídáme, protože vy jste autorem jednoho pořadu, tak o čem to bude? Já vlastně teď navazuju na to, co jste říkal, že každý se pídí, hledá, tak co jste objevil nového, co vás překvapilo samotného?
0: Ten můj pořad se jmenuje Neskrotné duše živlů a já ho nosím v hlavě už několik let, respektive to téma živly, oheň, voda, země, vzduch, jakým způsobem se odrážejí třeba v symbolice lidové kultury, tam jsem objevoval, ale nejenom tom, jakým způsobem pomáhají lidem, ale jakým způsobem škodí ve chvíli, kdy se vymknou z rukou nebo se vymknou přírodě z rukou. Takže já jsem to pojal takto a hledal jsem témata a tematické celky, tance, písně, které se těch živlů dotýkají. Takže to víc než nějaká etnologie nebo víc než nějaký pořad, který by měl představovat nějakou bohatost kulturního dědictví, bude o pocitech, o emocích, o tom si to krásně užít. A myslím si, že jsem to poskládal tak, že tam jsou nádherné písničky, skvělí muzikanti, vynikající zpěváci a zpěvačky a také tanečníci a tanečnice, takže je to taková, řekl bych, malebná poetická mozaika o tom, jak na nás ty živly působí, jak s nimi žijeme. Od kolébky až po hrob.

0: Každý velký festival musí mít samozřejmě svého ředitele, tedy vůdce. A tím je v Miloticích už dlouhá léta velmi renesanční muž, protože je to nejen muzikant, zpěvák a učitel hudby, ale také chemik, výrobce likérů a léčivých lektvarů. Michal Strýček pochází z Dolních Bojanovic a hudbu i folklor má v srdci. A je to právě on, kdo na festival do Milotic přišel a dnes ho řídí.
1: Tento festival vznikl jako taková výplň mezi
2: slováckými roky, které jsou jednou za 4 roky jako olympiáda. Ale stalo se z toho toto naprosto suverénní festival. Tentokrát je to už 36. ročník a my jsme pokračovatele toho slováckého roku. A je to taková odměna pro folkloristy, kteří v regionu fungují, že nemusí čekat jednou za 4 roky, aby si na těch prknech odtančili to, co za ten rok vytvoří.
1: A je to festival, který mi přirostl k srdci. Festivalů je tady spoustu kolem dokola, ale tento ve mně zanechal něco takového, že jsem si řekl, musím ho udržet, aby mohl pokračovat, protože tradice nejsou mrtvé. Tradice jsou živé a proto si myslím, že ti mladí, kteří tady dneska jsou, tohle všechno vidí a proto máme tolik diváků, za což jsem neuvěřitelně vděčný. Takže věřím, že jdeme tou správnou cestou.
0: Mě by strašně zajímalo, protože já vidím tady neuvěřitelnou furu nadšených lidí. Co je vlastně cíl toho festivalu? Abyste přivedli k tomu mladé, nebo to má být naopak setkání folkloristů, kteří to mají rádi? Tady je velmi milá, vřelá atmosféra, ale určitě jste si vytyčil nějaký cíl.
1: Tady ty šidleny mají takové kouzlo, stejně jako zámek, že ono to není ani o těch pořadech jako samotných. Je to o tom, že ten festival od začátku do konce žije. Je tady atmosféra, potkají se tady lidi, kteří se třeba ty 2 roky vůbec nevidí nikde. Sice dělají ten svůj folklor v té svojí obci, ale pak, když jsme tady dohromady všichni, tak se potkáváme, podáváme si ruce a než projdete festivalovým publikem, tak potkáte desítky lidí, se kterými se vítáte, se kterými se objímáte. A to je to nejkrásnější na tom festivalu. Já si nemyslím, že všichni se přišli podívat na ty pořady. Jo, spoustu lidí přijde jenom kvůli tomu, kvůli té atmosféře. Pokud jste si prošla tu uličku vinných sklepů až do vrchu, tak víte, o čem mluvím.
0: No a zkusme, pane Michali, popsat, v čem jsou šidleny výjimečné, protože já už jsem viděla fůru vinných sklepů, ale tady je opravdu velmi výjimečná architektura, velmi výjimečná atmosféra. Jsou to velmi zvláštní vinné sklepy, tak zkusme to popsat posluchačům, kteří tady nikdy nebyli.
1: Řekla jste to výborně, je tu velmi zvláštní architektura. Když se podíváte na sklepy, tak každý sklep si postavil jeho majitel, co se mu zrovna líbilo a přesně tak ty sklepy vypadají. Ten má malované, ten má jenom cihlové, ten má bílé s modrou obrovnávkou, ale nevadí to. Miločáci říkají, každému, jaký se líbil sklep, takový si postavil a v tom jsou ty šidleny krásné, že nemáte to všechny sklepy, jeden jako druhý přes kopírák. Architektura je individuální, ale dohromady to tvoří takový komplex, že než projdete ze spora nahoru, můžete zhlédnout ten vývoj, jak ty sklepy postupně vznikaly, protože uvidíte ty nejstarší a na konci už uvidíte úplně ty moderní. Dokonce teď tam stojí jeden takový, který je celý prosklený a nikomu to nevadí, protože to jsou šídleny. To je to kouzlo toho celku, které tady funguje v těch šídlenách. Můj malý 4letý syn se ptal, a co tam tatí ti lidi, když tady pěstují jenom hrozny a pijou jenom víno.

0: Jakou máte představu, že by tady tento festival měl mít budoucnost? Určitě s ním máte nějaký záměr, sám jste hudebník, tak koho chcete vlastně oslovovat do budoucna? Pro koho to má být?
1: Chci oslovit naprosto všechny, protože my potřebujeme ty staré, to jsou ti nositelé těch tradic. A ty mladé zase, ti to budou předávat dál, ti to dostanou, ale musí se to naučit do těch starých, takže potřebujeme všechny generace. A samozřejmě, pokud to všechno se takhle prolne, tak ti mladí poznají, že ty lidové tradice nejsou o tom jenom zaspívat si někde písničku, ale žít tím. A on to není jenom ten festival, který trvá 4 dny. Ty lidi se na to připravují celý rok. A to je to, co mě na tom baví, že oni sem přijdou nadšení po tom půl roce, po těch několika měsících, kdy se na to připravovali. A teď si tam to své vystoupení stříhnou na pódiu a jsou z toho nadšení. A dohromady to dá tu celou skládačku toho festivalu. A to mě na tom těší nejvíc. Všechno tady tohle, jak to zapadá do sebe, tak oni natáhnou další lidi. A tak to je přece to, jak říkáte, poselství. Kdybych sem dotáhl jednoho, dva mladého člověka, tak i to je pro mě obrovská odměna, že mám dalšího pokračovatele. Že jsem nadchl někoho pro tak nádhernou věc, jako je folklor, moravský folklor.
0: Tak na závěr nějakou vaši oblíbenou, aspoň zanotovat.
1: Vzhledem k tomu, že jsem ze Svatobořic, tak bych zvolil písničku třeba Svatoborský dvorku. Svatoborský dvorku, svědčí ti dvorkem být, mojej galánečce, svědčí po něm chodit, mojej galánečce, svědčí...

0: Dějí se neuvěřitelné věci, protože když jsme ukončili náš rozhovor s panem Michálem, tak jsme tady rozpoutali divokou diskuzi o prapůvodu skladby Vltava. Asi bychom to měli uvést.
1: Protože Vltava tady zazněla z pódia, jedna taneční skupina na to tančila svoji choreografii a tančila na to folklorní prvky. A ono totiž to souvisí s tím, že ona to není úplně autorská skladba našeho obrozence Bedřicha Smetany. On totiž, jak byl ve Švédsku, jak tam působil nějakou dobu, můj názor je ten, že si s tama odnesl jednu melodii lidové písně a tu vetknul do Vltavy. Ve stejné době vznikala i izraelská hymna Hatikva, která má velice podobnou melodii jako naše Vltava. A teď kdo řekne, co bylo dřív? Náš Smetana odnesl Vltavu do Švédska a vznikla z toho lidová písnička a nějaký Izraelita odnesl naši Vltavu a vytvořil z ní hymnu. Kdo to ví?

0: Po intelektuálních debatách je na čase vydat se na exkurzi také do jednoho z pověstných vinných sklepů v Šidlenách. Tak jsem si pro jistotu vybrala jeden z největších. Jeho vlastníkem je navíc hasič a záchranář Libor Vacenovský.
1: Já jsem z Dubňan a moje vinařství vzniklo v roce 2011. Kamarádi mých spolužáků vlastně chtěli ode mě nějaké víno. Tehdy jsem ještě studoval vinařskou školu. Postupně vlastně jsem tak přikupoval vinice, rozšiřoval své vinařství a podařilo se mě právě tady v Miloticích, čistě náhodou, když se tady prodával vlastně ten sklep, za kterým teď momentálně sedíme. A díky tomu jsem se dostal vlastně tady do Milotic. Máme tady sklep.
0: Když byste měl charakterizovat tady tu oblast nebo popsat ji pro naše posluchače, tak v čem je tato oblast výjimečná a v čem je ten její duch?
1: Výjimečné hlavně tím, že tady ještě tady ten cestovní ruch není takový hodně velký, jak je třeba v Pavlovicích, v Lednici a tak. Tady více méně ani ti lidi, ty Milotice, Šidlany vlastně moc neznají, takže tady úžasný klid. Vlastně ty vinice jsou víceméně orientovány na severozápad a ideální je to třeba poloha na odrůdy typu Pinot, což je Rulanda šedá, Rulanda bílá, Rulanda modrá a Chardonnay. Krásně to tady dostává do sebe ty vína z té těžké půdy, takovou tu velkou chuť a takový ten svůj terroir, ten milocký, jak má být. Vína dělám hlavně pro sebe, aby mě chutnali, a když potom chutnají i tým lidem, tak je to pro mě obrovské potěšení. A hlavně vrátím se k tomu místu tady. Je to kouzelné, že tady bývá ten národopisný festival. Tak to má vlastně takové to své kouzlo. Mezi týma sklípkama hrají cymbálky, tady probíhá pořád. Je to prostě nádherné.
2: Kdyby nebylo

0: A nemohli bychom být na Kyjovsku, kdybychom nepotkali naživo i ikony kyjovského folkloru. A mně se hned první večer povedlo potkat proslulého cymbalistu Juru Petru a pokusili jsme se o rozhovor uprostřed programu. Jura Petru a Milotice, jaký to ve vás tady ta atmosféra vyvolává dojem? Proč sem jezdíte?
1: Mám z toho radost, zkrátka vidím, že to pokračuje. Je to příjemný, prostě vymýšlí to mladí lidi, má to vtip, je to dobrý. No. Zkrátka se tu bavíme.
0: Všichni se tu baví, ale jako my bychom měli asi popsat posluchačům i z jiných koutů republiky, čím je Kyjovsko významné. A vlastně celá tato oblast, jako v čem je krásné podle vás, jedinečné, výjimečné.
1: Dělají to asi ty písničky a taky ty rozdílné tance a od toho se to zřejmě všechno odvíjí.
0: Celá rodina Petru je velmi aktivní a akční, takže co vaše děti, co vy?
1: No já už víceméně už tak akční nejsou. Protože už je to přece jenom věkem a taky dává možnost, jak se ti mladí realizují. Takže brácha, když po mně chce, abych si šel s ním zahrát, tak mu řeknu, prosím tě, vezmi si někoho z těch mladých, ať si zahraje. A já už chodím akorát na takové akce, protože takového charakteru, jak je tady v Miloticích. Tady mě to baví. Já nepotřebuji sedět ve sklepě někde, kde mě nějaký host hodí na cymbál u brůz a bude chtět po mně a zaváže mě oči, abych tam dělal nějaký tohle už, to prostě už ne, jo. A i kdyby mě platili, jak by mě platili, to dělat nechci. Takže víceméně mě baví tady tohle, no. Když je to jako v duchu toho lidového, a není to komerční, nemusí to být vůbec placený. Já taky už 41 roku dělám mužský sbor v Kyjově zadarmo, nikdy jsem na to dostal kačku. Prostě, kdyby mě to nebavilo, tak tohle dělám. No.
0: A co chystáte dalšího?
1: Chystám teď kompletní zpěvník, protože jsem na těch zpěvníků napsal několik. Jo. 4 díly zpíváme v Kyjově, no a další, já nevím, Kyjovská svatba, a legrudské písničky a teď to chci svázat prostě do jedné knihy, kde bych popsal i historii kyjovského mužského sboru a protože už vlastně ten mužský sbor vznikl v 61. roku a je tam i spojímavých takových zajímavých pohledu na ty období, jo, kdy to vedl náš otec, kdy to vedli bratři Venclovi a jsou i nějaké fotky a rád bych se komplexně to zpracoval a rád bych to vydal.
0: Proč by lidé měli přijet na Slovácko a na kyjovské Slovácko a na kyjovské Dolňácko?
1: Protože to je dobře, no.
0: Jura Petru, představitel celé generace rodiny Petru. Díky a naslyšení.
1: Zdravím všechny, ahoj.

0: A jelikož z Milotic do Prahy je cesta daleká, pomalu jsme se rozloučili a měla jsem v úmyslu ihned zamířit domů. Ovšem na festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích to není možné a nelze ho jen tak opustit. Tady je důkaz. Tak a my tady v Šidlenách máme neuvěřitelnou možnost se tady seznámit s muzikanty, kteří tady právě hrají, takže páni, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: My jsme cymbalová muzika Dur a každý jsme z jináčí dědiny. Sídlo máme teda v Šardicích, ale jsme od Mistřína přes Šardice, přes Podvorov až po Lanžhoc, takže máme taky široký záběr.
0: Vy jste velmi mladí, co vás na tom všem baví? Vy jste profesionální muzikanti nebo to děláte jenom z lásky?
2: Ne, děláme to z lásky, děláme to, protože nás to baví. Jsme dobrá parta, zatím jsme se ještě nedokázali pohádat, takže stále nás to drží pohromadě.
0: Tak asi bychom vás měli i představit, tak já jsem mluvila s primášem.
2: Ano, Martin Marada.
0: A máme tady i další členy kapely.
2: Jasně, na terc Vašek Varmuža, dneska hostující třetí housle Jan Holubík, cymbal Marek Cipris, kontrabas Patrik Havlík a violová kontra Vaškův brácha Petr Varmuža.
0: Tak páni, jsme tady na kyjovském Dolňácku, tak bude teď nějaká kyjovsko-dolňácká série.
2: Klidně můžeme dát nějaké kyjovské skočné.
0: Ano, tak vzhůru.

0: těmito tóny v podání cymbálové muziky Dur se s Národopisným festivalem i kyjovským Slováckem loučíme, milí posluchači. No a příští rok, tedy v roce 2027, se v srpnu, doufám, potkáme přímo v Kyjově na slavném festivalu Slovácký rok. A uslyšíte tam všechny muzikanty, které jste slyšeli dnes. Tedy cymbálovou muziku Jury Petru z Kyjova a samozřejmě i folkloristy a vinaře z Kyjovska, které jste slyšeli v rozhovorech dnes. A já se na vás těším už příští sobotu při objevování utajených pokladů regionu. Krásný týden vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oľača. Tentokrát začínam záměrně výrokem Ester Honti z předešlého setkání.
2: Maďaři jsou podobnější Moravákům než Čechům. Určitě, a to jsem teď i četla, otevřenější, řekněme vřelejší, ale opět to není lepší, je to jenom jiný. Na druhou stranu já miluju ten český odstup, to české vykání, kde vlastně pak do stavu vstupuje třeba i méně manipulace.
1: Tehdy paní Ester vysvětlovala mimo jiné, jak se dostala do Česka a jaké rozdíly vidí mezi oběma státy a jejich obyvateli. Pochází z Maďarska a svým maďarským klientům také týká, ale české vykání a odstup, jak milé sama říká, miluje. A když už je tomu tak, zdálo se mi, že pozitivní nadhled může být dobrým základem pro nové otázky a další kapitoly našeho rozhovoru. Ester Honti působí více než 20 let jako překladatelka a tlumočnice a posledních 10 let žije paralelně v Praze a Budapešti. To považuje za obrovskou výhodu i pro svou profesi. Udržuje si prý oba jazyky stále živé a v rovnováze. V této souvislosti mě zajímalo, jak se na tlumočení připravuje. Dá se vůbec připravit na nějakou novou událost nebo nenádalou akci?
2: Určitě dá, je to nutné, kdo to nedělá, není profesionál. Problém je v tom, že někdy z těch klientů nedostaneme téměř nic a v tom případě musíme víceméně náhodně z internetu lovit slovíčka z toho tématu, ale taky někdy dostaneme prezentace, materiály. Důležité je mít seznam účastníků, včetně jejich funkcí, protože smrt tlumočníka, nebo aspoň teda moje smrt je, když se začnou představovat a všichni odrmolí, jak se jmenují, z jaké organizace jsou a jaká je jejich funkce, a než já to dotlumočím simultánně, tak už mluví jiný v jiným jazyce. Takže třeba, když klient říká, že nic nemá, tak aspoň píšeme dobře, ale víte určitě, koho jste pozvali, kdo tam bude, prosíme o seznamy.
1: Tlumočení a překládání není totéž. Co z toho byste vybrala jako srdeční záležitost?
2: Já si myslím, že já jsem ráda, že dělám oboje, protože tlumočení doplňuje překládání a překládání doplňuje tlumočení. U překládání se člověk naučí spousta věcí, má často dohledávat a pak to může uplatnit při tlumočení. U překládání se s tím může dlouho hrát, v mém případě až moc dlouho, ale zas u toho tlumočení je ten okamžik a to je taky určitý jako až příjemný adrenalin, pokud teda člověk není zrovna vystresovaný nebo se nebojí, že nevím, zapomene slovíčko a pak se blokne, protože když nemá jedno slovíčko, tak nemá podmět nebo přísudek a pak nemá větu. Jo? Je to hodně o stres managementu, o tom, že si člověk musí věřit a že se z toho musí nějak vykroutit a ne se zablokovat.
1: Co, když se opravdu stane ta blokáda?
2: To nevím, ale z toho mám hrůzu někdy.
1: Nestalo se vám to nikdy?
2: Tak určitě jsem se už několikrát takhle zakoktávala, to trošku jo.
1: A co, když udělá chybu? Opravdu nenajde to slovo nebo ho shodou okolností nezná?
2: To záleží na situaci. Už se mi stalo, že jsem měla obecenstvo, které bylo dvojjazyčné a já jsem se jich zeptala, oni mi to řekli, já jsem poděkovala a jelo se dál.
1: To nebylo nepříjemné. A co je pro vás nepříjemné při tom tlumočení?
2: Určité stresové situace jsou nepříjemné. Poslední době tlumočím víc třeba u soudů, tak tam se lidi nechtějí vždycky dohodnout. Nebo je to stres, že nevím. Já jsem hodně citlivá, takže na sebe beru trošku nálady těch ostatních. Já jsem hodně empatická, takže neumím se od toho vždycky odříznout.
1: Stane se, že nesete práci domů?
2: Těch tlumočení si práci domů nenesu a jak jsem to řekla, tak to bylo. Jasné, že si člověk někdy říká, mohla jsem to udělat jinak. Ale práci si nesu domů u překladu, kde teda tu práci mám doma, ale já jsem schopná dělat nekonečně, dokud není termín odevzdání. Kolikrát mám ty překlady lepší než ten originál, protože ten originál někdy je opravdu hrozný. Jo? A neumím to udělat aby to bylo na stejno. Neumím napsat něco, co není hezké.
1: Mnozí si asi myslí, že se poslední věta o tom, jak Ester Honti neumí napsat něco, co není hezké, vztahuje k překladům literárních textů. Je tomu opravdu tak?
2: Literární překlady nedělám, to je tak špatně placené a není to úplně můj šálek čaje. Já bych umřela hlady, kdybych byla literární překladatel. Já nemám ten odvaz na to, jo? Já tím, že dělám přes 20 let komerční překlady, tak moje překlady jsou strašně přesné a to u literárního překladu není žádoucí. Tam člověk musí mít ten odvaz, jo. Když jsem jezdívala na workshopy literárního překladu týdenní a dělali jsme ten samý text, třeba, nevím, 5-6 lidí, ten text u každého vypadal jinak a teď já jsem byla ten jeden extrém a kolega byl ten druhý extrém. On to přebásnil tak, že to nebylo poznat, co byl ten originál a to moje bylo naprosto přesný a nemělo to od vás. Nemělo to ten švuňk.
1: Situace, kdy není pochyb o tom, o čem je řeč, jsem viděla na Facebooku. Název byl Perný den na srbsko-maďarské hranici. Na fotografii z roku 2021 je Ester Honti s premiérem Babišem a bývalým maďarským premiérem Orbánem u pohraničních plotů.
2: Já jsem je nestavila. Tenkrát Orbán pozval Babiše, aby mu ten plot ukázal. To bylo všechno. Takže se šlo k tomu plotu, tam jsme se procházeli a pak tam byla nějaká tisková konference, se šlo domů. A zbytek vám řekneme mimo mikrofon.
1: No a kdo vás pozval?
2: Orbán.
1: Vztah k těm rozhovorům, který mají politický kontext. Máte se pozorněji, ovlivňuje vás to?
2: Já jsem takových tlumočení až tak moc neměla, takže naštěstí jsem nemusela nikdy tlumočit nic tak, co by mi šlo úplně proti mysli. Ale tak ten tlumočník stejně vždycky jasný, že to nejsou jeho názory.
1: U vás já vidím takovou touhu a potřebu vyjádřit i té své myšlenky. A tak je řada věcí a oblasti, ve kterých se vyskytujete. Například hudba, výtvarné umění, dobrovolnictví. To jste vy.
2: To jsem já, to ano. Určitě jsem člověk kreativní, přišla jsem na to docela pozdě. Ale nedělám nic nějak do hloubky, všechno dělám tak trošku mimochodem.
1: A měla jste zajímavou výstavu v roce 2025 v knihovně na Nuslích. Jde o koláže minimalistické. Název výstavy. Méně je více.
2: Já jsem docela minimalista. Mám ráda jednoduché formy, nepřeplácané věci. Takže i v architektuře samozřejmě miluju funkcionalismus.
1: A odkud koláže?
2: To vzniklo, že jsem kdysi byla měsíc ve stacionáři a tam jsme jednou měli úkol udělat koláž o tom, až nám bude dobře. A tenkrát mě to nějak chytlo a od té doby jsem pochopila, že to je moje médium. Takže vždycky, když vidím v nějakých časopisech něco, co je hezký motiv, tak to vystřihnu a schovám a pak někdy mám nějaký nápad a přesně vím, kam mám šahat. Kolikrát je to třeba jenom hra s formama, ale i ta hra s formama má v sobě nějakou myšlenku, protože to dělám já.
1: Od věcí, které děláme mimochodem, do výstavy je nějaká cesta?
2: První výstavu jsem si udělala já sama sobě ve svém budapeském bytě, poté co ten byt byl zrekonstruovaný a prázdný. Já jsem tam vlastně ty svoje věci pověsila, pozvala jsem přátelé a bylo to moc příjemné. A mě to úplně stačilo, protože to je velká práce. Už jenom to rozmístit, pověsit, vymyslet, co kam, v jakém pořadí, aby to kurátorsky dávalo smysl. A potom mě jedna kamarádka pozvala do půlky synagogy v Dolních Kounicích. To se neodmítá. A pak mě oslovila Simona Michalcová z knihovny Jezerka, která tam vede úžasný výtvarný ateliér. To je přenádherný komunitní prostor, tak to se neodmítá. Já mám moc ráda věci, které mi chodí takhle do cesty.
1: Následující zájem Ester Honti nebyl daleko po cestě.

0: Já jsem věděla, že bych chtěla někde dobrovolničit. To je vlastně nejbližší domov důchodců k mému bytu, tak pro mě ta cílová skupina jsou asi spíš důchodci. Tak jsem se tam přihlásila s úplně jasnou představou. Řekla jsem, dobrý den, já jsem tady a hlásím se s tím, že chci hrát tady na housle. Ta tehdejší koordinátorka z toho byla taková překvapená a pak za nějaký čas řekla, no to je vlastně skvělý. Oni tam mají každé úterý zpívání od 2 do 3 s kytarou, většinou lidovky a já, když jsem v Praze, tak se tam přidám s houslemi.
1: A máte jaký pocit z toho?
0: Mám z toho výborný pocit. Ono to nebylo tak jednoduché ze začátku, také se hodně proměňuje to osazenstvo, ale oni si to hrozně užívají. Oni zpívají nadšeně, oni znají 150 slok všech těch lidovek, jo. A je to pro ně zážitek. Takže já jim pokaždé děkuju a je mi jasné, že to ne já jim něco dávám, ale i oni mě něco dávají.
1: Já se podívám teď na ohlášení akce Nad Mikulovem se jmenuje a Orchestr smyčcových kurzů v roce 2021. Co jste dělala tam?
0: Tak to je pravidelný hudební kurz, který se uskutečňuje každý týden v Miroslavi. Týden se tam nacvičuje nějaký repertoár a pak jsou 2 koncerty. Jeden koncert je v evangelickém kostele v Miroslavi a ten druhý koncert právě je v Mikulově.
1: A vy tam hrajete na housle?
0: Já tam hraju na housle, ale mě tam moc to nejde. Trošku se tam schovávám potichu, ale jezdím tam, protože to je důležité. My a oni.

0: To si myslím, že lidi nejsou zapotřebí. A to si myslím, že to není pravda. Ta profese i díky tomu trošku může upadat. A teď informace úplně strašná. V létě ohlásili, že se ruší ústav translatologie po 63 letech. To je strašná zpráva. To je destrukce šílená a není pravda, že nejsou zapotřebí lidi a není pravda, že není zapotřebí translatologie.
1: Tak to vidí odbornice Ester Honti, která se překládaním a tlumočnictvím zabývá dlouhá léta. Mezitím Filozofická fakulta Univerzity Karlovy přehodnotila svůj záměr zrušit ústav translatologie. Pani Ester, děkuji za věnovaný čas a za zajímavé detaily z její profese, kterým nám trochu přiblížila svět translatologie. Na příští pořad mi a oni se těší Goran Kaloljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V dukovanské elektrárně odstavili dva bloky. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry. Zítra bude postupně se zatahovat, objeví se přeháňky s deštěm a teploty do 37 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Jaderná elektrárna Dukovany prochází nejnáročnější údržbou za poslední roky. Na souběžné odstávce třetího a čtvrtého bloku se podílejí 3000 lidí. Podle vedení ČEZu jde i o zaměstnance dodavatelských firem.
2: Do nejstřeženějších prostor elektrárny vstoupí denně 600 lidí. To je dvakrát víc než loni. Pracovníci musí provést tisíce různých úkolů. Kromě běžné údržby jsou nutné i různé kontroly nebo modernizace zařízení. V Dukovanech obvykle energetici bloky odstavují po 14 měsících provozu a odstávka pak trvá vždy déle než měsíc. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Centrum Jablonného v Podještědí propojí se Studánkou svaté Zdislavy nová stezka pro pěší. Městskoj začalo budovat podél pravého břehu potoka v parku Tyršova. Neoficiální cesta tam vede už teď, ale je ve špatném stavu. Navíc končí u mostu v Tovární ulici, uvedl nezávislý starosta Jablonného Jiří Rýdl.
3: Tady bychom měli tenhle ten úsek podél parku Tyršova od mostu k mostu udělat novou cestu, takže bychom měli dojít až tam k té továrně. Tam je takový klín mokřadů a tam je taková pěšina jako tady, tak bychom to chtěli dotáhnout až do Markvartic a pak už jsme u rybníka Markvartického a tam už se pohodlně dojde až ke Studánce a na Lemberg.
0: Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry na dalmátském pobřeží. Pomohl jim hlavně slabší vítr. Požáry zasáhly především letomisko Omiš. Přišel tam o život jeden člověk a několik zraněných zůstává s popáleninami v ohrožení života. Evakuace se tam v noci nad včerejšek dotkla i 300 českých turistů.
4: Obětí požáru je pravděpodobně pohřešovaná žena ze sousední Bosny a Hercegoviny. K potvrzení její totožnosti ale bude potřeba provést testy DNA. Podle chorvatského ministerstva turismu se situace v Omiši vrátila k normálnímu stavu. Turistům, kteří přišli o ubytování, se podařilo zajistit 200 náhradních pokojů. Evakuační centra už dnes ráno opustili také poslední Češi.
5: Dořešujeme některé věci, samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad.
4: Říká český konzul působící ve Splitu Štěpán Šantrůček. Lidem, kteří do Chorvatska

0: dneska teprve míří, doporučuje sledovat zprávy chorvatských médií nebo chorvatských záchranářů a v případě nouze dodržovat jejich pokyny. Ondřej Himer, Český rozhlas. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, postupně oblačno, později až zataženo. Popolední bude velká oblačnost také na Moravě ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky, občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor, dejte v Praze v tunelu Blanka na trase stroj na Břevnov mezi Trojským mostem a Letnou jelo auto v protisměru. Na D1 směrem z Brna do Prahy narůstá zdržení za Divišovem. Kolony se rozjíždějí pomalu. Kousek za sjezdem na 40. kilometru zdržení je v tuto chvíli přes 40 minut. I tak vám přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tolik zprávy, po nich už začíná zámecké léto.
2: Zámecké léto.
3: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, jak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejblíž člověk, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenovány v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garriku Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, Strany národní, která byla později přezdívána jako Staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale tak i na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku z té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že jo, tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, které musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujem dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy byste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, v našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju, já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím, takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to
3: někdy... Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličkého pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože on měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde vespod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze je po 4 měsících opět v provozu. Hasiči dnes po celém Česku zasahovali u zhruba 90 požárů. Zítra se bude postupně zatahovat, objeví se přehánky nebo dešť a teploty do 37 stupňů. Dobrý večer, zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze znovu využívají letadla. Dělníci po zhruba 4 měsících dokončili opravy okolí dráhy. Kvůli uzavírce letaly stroje přes hustě zalidněné oblasti Prahy a Středočeského kraje, říká mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková.
4: Letiště Praha udělilo mimořádný dar těmto zasaženým obcím ve výši přesahující 13 milionů korun. Jednalo se o městské části Praha 4, Praha Řepy, na druhé straně potom například Kladno. To obce a městské části využili tento dar například pro výstavbu dětských hřišť.
2: Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami.
5: Požár v chatové oblasti v Brně Obřanech způsobil škodu v řádech milionů korun a zaměstnal 14 jednotek hasičů. Pokračuje za generální ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
6: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
5: Hasiči zasahovali taky v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí a jednu zraněnou ženu. A na dálnici D1 odpoledne hořela cisterna a na 34. kilometru kvůli tomu byla dálnice asi 1.5 hodiny uzavřená. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Spojené arabské emiráty obvinili Irán z pátečního útoku na plavidlo své ropné společnosti ADNOC. Loď se stala terčem útoku v Hormuzském průlivu. Podle firmy se to obešlo bez zranění a situace je pod kontrolou. Ministerstvo zahraničí v Abu Zabí vyzvalo Irán, aby takové útoky ukončil a Hormuzský průliv zcela otevřel. Teherán na to zatím nereagoval.
3: Počasí.
2: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno bude na západě, dopoledne postupně i jinde v Čechách oblačno, později až zataženo, popoledně bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 směrem do Prahy stále skoro hodina zdržení mezi sjezdy na Divišov a Sázavu. Na 34. kilometru se kolem havarované cisterny projíždí jen jedním pruhem. Kolona z kilometru 1,40 je asi na 60 minut. Osobním autem se dá sjíždět na Divišov a dál potom po silnici 113.

0: Na Pražském okruhu se rozjíždí kolona, která mi teďka spadla. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Po zprávách už Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
2: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobbyredaktorky Jarky Vykoupilové.
1: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
2: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
1: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
2: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
1: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
2: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme dobře. Borovice Heldreichova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
1: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
2: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
1: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
2: U těch listnáčů, že jo, pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého, ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
1: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty, k čemu přesně?
2: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
0: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé syrupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po.
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo, takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuju si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky, takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit, prostě ta horká voda s lizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje. A to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikdy nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam máte to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné, to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a ta je. Například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě, nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
2: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
3: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
2: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s trubcem, který ji oplodní a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
3: Teď jste mě vzal úplně dech. A je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak, takovou sílu to má?
2: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
3: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla. Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
2: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely. A v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
3: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
2: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
1: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího, nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky zpravidla, že tam dochází přehrátí motoru a zadření pístů ve válci, řadu dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače. U těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaký ty větší piliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme, prakticky to dřevo vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologický oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelné, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězu a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pekářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden a říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniče. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas. Zprávy.
1: Počet lidí v exekucích v Česku mírně klesá. Zahraniční návštěvníci ničili skály u Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. Zítra se bude postupně zatahovat, objeví se přehánky nebo déšť, teploty do 37 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů. Popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konzorcia dluhových poraden.
2: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
1: Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám. Strážci Národního parku České Švýcarsko zadrželi návštěvníky, kteří ničili skálu u Pravčické brány ve Hřensku na Děčínsku. Na to, že rodina včetně dětí ryje do skály obrazce, upozornili strážce jiní turisté. Strážci parku na místě vandaly zadrželi a udělili jim maximální výši pokuty, říká za Národní park Miroslav Rybář.
3: Přišlo nám do Národního parku videa návštěvníků, jak na přírodní památce Pravčická brána rejou něco do skály, takže já jsem s kolegou ty lidičky cestou na Pravčickou objevil, oni se k tomu přiznali a byla jim udělena pokuta 10 000 korun.
1: Marocké složky zadržely 111 migrantů, kteří se pokusili překročit hranici do španělské Seuty. Bezpečnostní jednotky na obou stranách hranice byly posílené kvůli očekávanému masovému pokusu o ilegální překročení hranic. Ten se podle agentury Reuters organizoval na sociálních sítích. Poslední taková situace nastala před 2 týdny, kdy do španělské exklávy na severu Afriky proniklo 72 tisíc lidí.
0: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno bude na západě, dopoledne postupně i jinde v Čechách oblačno, později až zataženo. Popoledně bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je stále ještě komplikace za sjezdem na Divišov a Sázavu na 34. kilometru odklízí cisternu po dopoledním požáru. Policisté teď provoz na pár minut zcela zastavili. Kolona z 41. kilometru a dá se objet na sjezdem na Divišov, potom po silnici 113 a vrátit se u Chocerad. Na silnici 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy na průjezdu Miličínem na kruhovém objezdu u čerpací stanice je hlášená nehoda. Na místo jedou záchranáři. Kolona směrem na Prahu je delší a to je asi tak na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly zprávy. Teď už začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
4: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka.

0: Cítíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
1: Posaďte se.
0: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
1: Nepovídejte.
0: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
1: Ano, sundejte brýle.
0: Proč?
1: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
0: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
1: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
0: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
1: No podívejte se, tak co pak je vám?
0: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
1: Já už to mám.
0: No sláva.
1: Vy nejste vy.
0: Ale už toho nechte. Já jsem já, moderátor Českého rozhlasu.
1: Všecko znáte?
0: Všechno ne.
1: Ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šírem? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
0: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na JAMU, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.

0: razie Bill Hart tak dostał.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomíná Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím, se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já přesně, já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to
2: ano.
5: Točí,
2: Radku, to nás spojilo.
4: To prostě. Jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pár dcerušek a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putími na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechníkovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšoukne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, poslali na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskaviny. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takoví ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Takový, ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
5: Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost! Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradník, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
7: Ta sakra, musí se snažit.
8: No ale znáš ho, ne?
4: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A je zůstává rozum stát.
7: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
4: To by to musel nejdřív najít.
7: No pošleme mu prachy přes studenýho.
8: Já jsem to hned říkal, že v tom máš studený prsty.
7: Podívej, jsou nějaký prachy?
4: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
7: Podívej, když vezme studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
4: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
7: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
7: Protože seš důvěryhodnej.
4: A já ne.
7: Hele, ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem v parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
7: Nasedneš do něj, udáš studenýho adresu, zajdeš tam a předáš studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
4: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
7: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se studeny.
4: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej, na mě spolehne.
7: To jo.
4: Fajn. A fantoma máme lepší.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
7: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
9: Prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
7: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
10: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
11: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
10: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
11: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
10: No, co bych vám říkal? Divoch, tornádo, uragan, vášně.
7: Něco takového.
11: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
12: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Já jsu nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno pryč, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás potěž pambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bysme museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal. Proto tě volám.
4: No,
3: fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá, prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. O Smolíčkovi, Pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Královeho?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Když kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
4: Lojzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě každý pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembouch.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby, no. Abych nespolk plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. Jsou to jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesvalí, tady to musíš být. No, to staví.
4: Lojzo. A kde z tolika tím množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kamaráde, nazbíral?
3: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
4: No počkej, počkej. Počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet Lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně, tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem vězí nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta, zbrd myslivce a jinýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: Pardon, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte. Co to znamená tohle? Co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku? A koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů. To by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl moudrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomouce, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel být řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Enem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxi. Nevěstu se ženichem vezu já.
5: Enem, aby jsme neušpinili.
4: Mařo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál, fůru, peněz. Ale stavil jsem se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Mařo.
5: Pane Bože, jú.
4: To je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
6: Kusí, co? Jedu. Já.
3: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechniku. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Mařo.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schoj to před babi.
5: Já, babi. Toj, toj, toj. Ta vidí milý synku přes
3: tři
5: dní.
3: Kolik? 3? 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To roba. Správná roba.
5: Škoda, že nepřijedu vše ty vnuci. A to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A pojď, že ti z Prahy přijedu. Tak, Robi.
4: Čil se, Robečky, napijeme. Lučíme se svobodu.
7: Vejdi do života a neškoď.
5: Jdeš na svobodu ní, ale otravíš chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí šlapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlopi, já to schovám.
5: Tak, a máš to.
7: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
5: Taky zdi, na to jich už je. A když by to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
8: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal, Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, a říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě takový nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svatební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi a říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalít do vinných sklenic, jsem nechal nalít alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželů. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já říkám, no Láďa Menšík. On říká, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, se tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem si dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říkal, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal jsem zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii. A před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky. Ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládinek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích, jak Utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát, a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou, nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to, prosím, tak souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, prosím, jste říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás si obvykle karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce.
3: Ano. A pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce, jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím, děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: Já jsem vyhrávala, páč od Švindlova.
4: Já že Švindlova?
2: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švindluje, tak obyčejně vyhrává, on prohrával.
3: Protože jsem chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, řekl, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom
3: dál? Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně. Čili obžalovaný při výzlechu doznává, že se odvážil tak blízko, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jéňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jéňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: Takže já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špítání jéňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, přitom se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Aha. Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl i jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčích zbyt po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom svajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky samčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla, to je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mě ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se samčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lůči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás Honza Macoun, dnes vás nezdravím z naší historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze, ale hlas z jihu Čech přeje příjemnou dobrou noc. Dnes to bude vážné. Může se člověk opravdu změnit? Mimochodem na technické pracoviště do Prahy Petr Kubala. Děkuji a dobrý večer všem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Řeknete si, že písnička Nic jí neschází Hany Zagorové je taková přece. No, teď to je ta z toho filmu. No, ale poslechněte si schválně obsah. Ten text, myslím si, že budete překvapeni, jak to sedí, jak sedinka na hrnec k tomu dnešnímu tématu.

Sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? Je změna v chování člověka vůbec možná? Dokázal se někdo změnit kvůli vám? Změnili jste se vy sami? Přestal někdo pít? Přestal někdo lhát nebo ubližovat? Dali jste někomu druhou šanci? Je možné geny přelstít? A nebo s tím geny nemají nic společného? A vrátit se někomu nějak? Jak? Když přece řekne, že se změní, tak se snad změní. A nebo se dokáže změnit jen na chvilku. A nebo to je jako v těch reality show. Sledují vás kamery, všichni si dávají pozor na to, co dělají, co říkají. No a po 2-3 dnech, to je jako v té výměně manželek, to už člověk

0: na ty kamery zapomene a stává se člověkem takovým, jakým je. Ale vůbec jde to navždy o té změně, životní změně, to bude dneska v noci a budu moc rád, když se připojíte do dnešní noční linky z Jihu Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky můžete psát, kdo nechce se mnou mluvit, tak možnosti tu jsou linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Může se člověk opravdu změnit? Psychologové se většinou shodují, že ano, ale ne ze dne na den. Osobnost člověka není neměnný kámen, během života ji ovlivňuje věk, zkušenosti, vztahy, nemoc, možná práce, ztráta, rodičovství, krize i prostředí, ve kterém žijeme. Člověk se může naučit lépe ovládat emoce, přestat opakovat staré chyby, změnit způsob komunikace nebo opustit návyky, které mu škodí. No ale podstatné ale je, že skutečná změna se nepozná podle slibu, pozná se podle opakovaného chování. Nestačí říct, už nikdy nebudu pít, lhát, ubližovat nebo utíkat před odpovědností. Rozhodující je, co se stane za měsíc, za půl roku, za několik let, ale hlavně ve chvíli, kdy přijde tlak, konflikt nebo pokušení vrátit se ke starému vzorci. Změna je možná, ale obvykle potřebuje čas, motivaci, podporu okolí a někdy i odbornou pomoc. Ne každý člověk se chce změnit, ne každý to vydrží a ne každý to myslí vážně. Stalo se vám, že jste se změnili a změnili navždy, nebo víte o někom, kde proběhla tato změna, pak volejte, těším se na vás a můžu přivítat hned někoho z vás. A po telefonu dobrý večer.
2: Dobrý večer, já vás zdravím, Honzo.
0: Já vás taky, a kdo pak je na druhé straně? Ano, Dobromilo, dobrý večer přeju, povězte s tou změnou. Myslí to ty, když to vezmu do těch vztahů, dokáže se ten chlap kvůli ženské změnit navždy, když náhodou té ženě něco nevyhovuje?
2: No, chlap, ale já jsem se změnila. Já žiju na Slovensku, mluvím po slovensky, žiju takovým tady životem, no a můj manžel bohužel odletěl do nebe s holubama, tak žiju sama.
0: No a ten váš manžel, než odlétl tam na ten nebeský obláček, musela jste si ho nějak dovychovat, převychovat, nebo rozumějte, jestli se jeho maminka a otec nedopustili nějakých formálních chyb v jeho výchově?
2: No, všeli, co bylo v životě. Bylo slunko, byla bouška, byl déšť, ale hlavně můj manžel byl velký chovatel poštových holubů, měl s tím úspěchy a proto jsme šli bývat na Slovensko. A on změnil mě, že jsem mu pomáhala v chovatelství. Naučila jsem se všeličo i očkovat holuby, když měli úraz i roztrhlou hlavu zašit. Takže na něco se změnil on a na něco já.
0: No ale to slyším velmi rád, protože já se domnívám, že se člověk nemění a ve vztazích, pokud jednou člověk selže, tak opravit se ten vztah možná dá právě slovy ano, dobrý, ale ve mně by to stejně hlodalo, i když zase možná, aby to nebyla záměna za důvěru, protože to by bylo zase možná o něčem jiném. A nebo to možná taky s tím souvisí, těžko říct. Každopádně vy jste se změnila kvůli němu. Dá se říct, že nadívaná hloubátka byste si tím nedala.
2: On se změnil. Honzo, měli jsme dva syny a aby člověk žil v pohodě, manželství s dětima, s manželem, někdy spolkl i tu hořkou pirulku a manžel ten se snažil, aby se polepšil.
0: Tak přece jenom tam něco málo bylo. Ale
2: bylo
0: dobré.
2: A tam ještě, co mladí mají, to byl společný sex a láska, to je moc.
0: No to dělá divy, to je jasné, to je jasné, to s tím nelze jinak než souhlasit.
2: Tak to víte, ne?
0: No jistě, jistě, člověk si tím prochází. Já třeba ve svém životním období určitém jsem měl velmi velké srdce, možná větší, než si myslíte, ale to není o mně, je to o vás. Já vám děkuju, Dobromilo, dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.
2: Děkuju, já všechny zdravím po dlouhé době. Dvě operace mám za sebou.
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Dneska se ptáme, jestli se člověk může opravdu změnit. Nejenom na chvíli, nejen kvůli slibu, nejen proto, že mu teče do bod, ale takové to opravdu změnit. Přestat dělat věci, kterými třeba ubližoval sobě nebo druhým, začal mluvit jinak, žít jinak, chovat se jinak. Někdy jde o alkohol, případně o dluhy, nevěru, taky výbuchy vzteku, lenost, sobectví, lhaní. Jindy o člověka, který byl celý život pesimista, uzavřený samotář, věčný útěkář nebo někdo, kdo nikdy neuměl říct promiň. No jo, ale pak to přijde. Něco jako nějaký kouzelný proutek a okolí se ptá. A to je skutečně nebo další taková líbivá řeč? Může se člověk opravdu změnit? O tomto dnes v noční lince je. Samozřejmě budu rád, když zavoláte 731 800 900 nebo napíšete linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já jsem si tady už našel jeden příspěvek od Bohumila z Jeseníků. Zdravím. Můj bratr pil skoro celý život. Nebyl to člověk, který by ležel snad každý den pod stolem, ale jakmile začal, ztratil míru, rozum i stud. A pak přišly ty omluvy. Mamince, ženě, dětem, později i vnukovi. Největší změna přišla až ve chvíli, kdy mu dcera řekla, že opilý svého vnuka neuvidí, ne jako trest, ale jako ochranu dítěte. No to s ním otřáslo. Nastoupil léčbu a dnes nepije 11 let. Neříkám, že je z něj jiný člověk. Pořád je tvrdohlavý a občas protivný, ale alkohol z jeho života zmizel. No a to je změna, kterou bych kdysi nepovažovala za možnou. Bohumila z Jeseníku. Žena, ne muž. Bohumilo, děkuju moc. To je hezké, to je hezké. Má to hezký závěr. Nějaký ten důvod, silný důvod být musí, ale teď je otázkou, jestli v tom člověku zůstává taky to, aby to opravdu dodržel a nechoval se jako pitomec. Tak halo, halo. Český rozhlas, kdo nám volá? Kdo se připojuje do našeho vysílání?
1: Jako pitomec, ale nejsem pitomec, on říká, přeji dobrý večer všem posluchačům samozřejmě.
0: Ano, a kdo pak je tam na druhé straně ještě, ať víme?
1: U telefonu je Jirka z Brodku Přerova.
0: Zdravím. Jirko, kdybyste slyšel tak nějak ode mě nějaké bouchání něčeho, štěkání, vítí.
1: To vám bude srdce určitě.
0: Ne, no to, tak to samozřejmě teda taky, ale myslím si, že ten mikrofon je dneska tak extrémně citlivý, že i ten komár by byl slyšet. A ty cikády, jako to bylo ve slunce seno, řvou jako krávy. Ale teď pojďme k tématu. Dá se člověk tak změnit, anebo ne?
1: Já nejdříve řeknu jednu věc. Já jsem byl kuřákem od svých 9 let. Když jsme jako malí kluci chodili, sbírali jsme vajíčky po refížích, starší kamarádi z toho balili cigárka, my jsme pokuřovali a tak dále. A během svého života jsem se pokusil 3x přestat kouřit. Se tam ještě, prosím, slyšíme se.
0: Já, jak mrede od cigarety, já jsem jedno velké ucho.
1: Já jsem si stlumil rádio, aby to nerušilo. Poprvé jsem to vydržel rok. Po roce nekouření ještě s kamarádem jsme vyhráli každý po litr rumu. Otevřeli jsme si to, začali jsme holit znovu.
0: Ano.
1: Po druhý způsob nekouření jsem vydržel 4 roky. A potom přišla období vanilkových doutníčků. Vyzkoušet doutníček, to se nenaučíš kouřit.
0: Ano, a to se do kouření nepočítá taky.
1: Naučil jsem se znovu holit. Až poslední 3. pokus, který jsem měl, to už je tak 17 let, ne, no, spíš tak 17 let, po operaci štítné žlázy jsem měl plnou karton cigaret sebou v nemocnici, když budu chtít a pojedu do práce, tak to budu mít sebou nachystaný. A já přestanu kouřit. A já jsem se rozhodl, Honzíku, a od té doby jsem se nezapálil ani jednu cigaretku, ani jsem si nepotáhl z ty cigarety a slyšel jsem slova svýho tchána, až po 20 letech se z tebe stane nekuřák. Do dneška nekouřím, je to 17 let, rok 2009, to bylo 13. května. O půlnoci jsem si zapálil poslední. A druhý den jsem šel na tu operaci, na tu zvýšitnou žláze. No. A od té doby jsem to vyžel a dneska si říkám, jak já jsem frajer. Já jsem to nedokázal předtím, i když jsem to dokázal na nějakou dobu, ale teď jsem to dokázal poprvé. Takže jsem se změnil nějakým způsobem. Jo, myslím si tím nekouřením, že jsem vydržel bez jakéhokoliv. Nechodil jsem do mražáku, nechodil jsem do střinky s kokinama, že bych baštěl kokina, nepřežíral jsem se. To, že jsem malinko stoustil, tak to prostě přibylo tím, že už je mi dneska 73, jo. No, takže prostě přibírám pomalinku, chodím, zajdu si na pivko, jo, a mám rád dobré jídlo. Zaplať pámo, mi to můj důchod dovoluje, že si to můžu dovolit, nějaký takový náhodky nějaký, ale jinak, jako to, takže to byla ta moje změna. Mm-hmm. A ještě se chci vrátit k té druhé změně, jestli dovolíte. Já jsem začínal jako mladý klučina, jako mladý voják z povolání. Jsem byl, celou dobu jsem byl takový aktivní, co se týkalo mi pracovní náplně. Jo, a furt jsem se byl, snažil jsem se být takový, ne, že byl vojenský aktivní, my jsme měli své speciální povolání, o tom nechci mluvit. Ale byl jsem furt jeden z těch dobrých, kteří tam byli takový ti vedoucí, takový ti lepší. A je to pravda, že jsem postupoval nahoru, nahoru, nahoru, až jsem skončil, jak jsem skončil. No a potom jsem šel do duchu. A potom si říkám, hele, už nemáš se za čím honit. Jo, šel jsem ve 56 letech do důchodu, nemáš se čím honit. A tak jsem se změnil, začal jsem se věnovat králičkům, setučkám, zahrádce. Takže že jako to pracovní, ne, že bych nebyl, už dneska ne, protože jsem nevědomý teda, jo. Takže ne, že bych dneska už se nesnažil něco pomáhat, ale jak jsem odešel do důchodu, říkám, tak je dost pomal, už jsem byl dědeček v té době, zpomal to všechno, tak jsem se změnil a spokojil jsem se, ne se za něčím honit nebo nějakým způsobem a teď budu odpočívat.
0: No jo, ale ne každý tohle to umí, zvládne a ještě navíc je důsledný dostatečně na to, aby to zvládl na 100%. To se zase přiznejme.
1: Ten člověk to musí chtít. Já jsem byl strašně rád, když jsme si odchovali kuřátka, když jsme začali sepičky kvočet, nasadili jsme vajíčka, oplodněný samozřejmě, potom jsme byli svýho, máme do dneška svýho kohoutka, tak jsme, a já jsem měl radost, a paní učitelka, pojďte se podívat, pan Pospíšil, jméno mé, to není vůbec tajný, jo, pojďte se, on tam má kuřátka, děti ze školky chodili a poprvé v životě viděli volně běhající kuřátka se slepičkou po zahrádce, přestože my byli na vesnici už teď, před dětem, jo, takže to poprvé takhle příjemný. A já si teď, dneska si užívám důchodu, no užívám si ho tak, jak můžu, jak mi to dovolí můj zdravotní stav samozřejmě. Jo? A jsem rád, mám 6 vnoučat a všechny 5 vnoučat a jsme s babulkou tak nějak odchovali. A dneska jsem spokojený, už žádná honička, že bych musel něco, jako že bych sem chtěl něčeho dosáhnout. Dneska už to mám, kolik, 73, 27 do stovky. No tak to už musím tak nějak v klidu přežít a už se na to těším, na tu stovku. Už nebudu zdržovat.
0: Děkuju. Stovka bude. Mimochodem tohle je gong, to já vždycky Petra poprosil.
1: Ano.
0: Vždycky, jakmile přesáhneme nějaký čas, a vím i já, protože to povídání leckdy zajímavé víc než dost, ale všechno by mělo mít nějaký svůj řád. Tak moc děkuju a hlavně k těm cigaretám. Tam, kde jsme začínali, ještě bych navrhoval, že kdyby člověk se k těm cigaretám zase ještě vrátil, nedej bože před tou stovkou, jo? Ne oslavenecká stovková, tak by tady byl ještě jeden způsob, jak se zbavit právě závislosti na kouření a myslím si, že moc hezky o tom mluví dvojice Bohdalová Dvořák. Tak děkuju a dobrou noc.
1: Děkuji, ještě jednu věc si dovolím říct. Dědeček 94, pradědeček 96, já je prostě musím ty kluky přeskočit. Prostě to myslím takhle vážně. Hezký večer všem posluchačům i vám. Buďte moc zdraví, naschle.
2: A co vidíte?
3: No, Spartu.
2: Ne, ne, vy vidíte bestii, ekologickýho nepřítele, přízrak smrti. No, a teď se dívejte, co já s ní udělám. Já tě nenávidím, ty zmije, já tě nesnáším, já tě rozdupu na prach, ty flundro jedna kutlo.
0: No to je sympatie, přece ne, je takhle, Bohdalovo do každé kuřácké domácnosti, to je jasný signál.

0: Noční linku pro vás vysílá Český rozhlas každou noc, to znamená 7x týdně, vždy od 23 do 1 hodiny, 2 hodiny povídání na dané téma většinou, které si vybíráte vy, a to je i v tomto případě, jestli se člověk dokáže změnit nejen řečením této věty, ale i vlastně tím, co říká, tím obsahem, jestli se to skutečně stane. Tak ať už nás poslouchá někdo pravidelně v rámci téhle dvouhodinovky, nebo jen takzvaným náhodným kolem jdoucím, anebo i kolem jedoucím, tak vítejte na našich vlnách u nás s úsměvem, tedy pokud to jenom trochu jde. Nepotřebujeme úplně zabíhat do těžkých podrobností, ale pokud někdo má třeba s tím dnešním tématem co dočinění, zavolejte. Jo, ne, to se nebojte, já nekoušu, navíc jsem stejně daleko určitě od vás, takže zas tak dlouhý dokus nemám, ale budu moc rád, když se osmělíte a využijete možnosti zavolat hned teď Petrovi do studia.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy člověka nezmění dobrá nálada, ale až tvrdý náraz, vážná nemoc, rozchod, ztráta blízkého, nehoda, trest, vyhoření nebo chvíle, kdy se mu rozpadne něco velmi důležitého. A právě krize často odhalí, co člověk dlouho přehlížel. Že pije víc, než si přiznával. Že chová k druhým takzvané nevhodné chování, to znamená, že třeba se může stát, že je i tyranem, to taky může být. A nejen fyzickým, ale i psychickým. Neumí říct pravdu, pořád utíká před odpovědností, nebo že žil tak rychle, až přestal vnímat vlastní rodinu. Zpravodajsky řečeno, změna bývá nejpravděpodobnější ve chvíli, kdy starý způsob života přestane fungovat. To ale neznamená, že každá krize automaticky člověka napraví. Ptám se i někoho dalšího u telefonu, dokáže se člověk ale doopravdy změnit? Nejenom, že to tak plácne.
2: Dobrý večer.
0: Ano, dobrý.
2: Dáma od Losík. Ano, dokáže. Já jsem měla kamarádku úplně světici, vzala si manžela, ožadalec první třídy, ale jak se oženil, vy jste se divil, udělal si maturu, velice se k ní vědský chová, má dva chlapce, oba už nežijí, ale kluk to byl pohledání, že jeho kdekdo záviděl, ať říkali, že ožadalec, že si takového ožadalce, jakého si vzala, že si ho měl vzít.
0: A čemu to přisuzujete? Čím to může být? Byla to ta láska, ta slepá zamilovanost?
2: Já myslím, že to byla ta láska zamilování.
0: Protože totiž...
2: Ale byl jednička.
0: To je ta láska dokáže dost. Já tomu rozumím, láska to je nebezpečná věc, to zpívá taky Petr Muk, no a on toho zpívá teda víc s tou láskou a myslím si, že za chviličku i dokonce jedna od něj přijde, přichází s láskou, každopádně, když nad tím tak přemýšlím, to se vlastně těm současným partnerským dvojicím, ať už mládežnickým nebo už vyzrálejším, tak povětšinou, co tak vnímám ze svého okolí, tak ta největší zamilovanost je prý nějaké 2 roky, jo, od toho zaláskování a pak už se to přemění v něco jiného. Takže pak už by to byla těžká převýchova, co?
2: To nebyla spíš ani převýchova, to vám neřeknu. On k ní byl velice inteligentní. Vím, že až v Ostravě mě dal packu, že si nic nejdo dovolil, ale on měl doopravdy rád, jak byl takovej ožadalec, tak vám řeknu, že byl úplná jednička, že se změnil, super kluk.
0: No, jak ty ženský mají v sobě ten trumf, co?
2: Ano.
0: No, děkuji pěkně, děkuji pěkně.
2: Leda, jaká by to nedokázala. Mějte se hezky,
0: nashledanou, dobrou noc.

0: A s čím přichází další volající do vysílání? Tady je Honza, pěkný večer.
1: Ano, dobrý.
0: Ano,
1: dobrý,
0: to jste
1: večer,
0: vy?
1: Dobrý večer, dobrý noc. Honzičku Macone.
0: Ano, zdravím.
1: Tady Iveta.
0: No Iveto, jak je to s těma změnama?
1: Téma, znovu.
0: Téma je, jestli se člověk doopravdy dokáže změnit. Když někdo řekne, já se změním.
1: Jo, ano, takže ano, zdravím. Všechny lidičky, co mě poslouchají, jo, to je Ivetka Olomouc, takže já vám povím něco. Mám 3 psy doma a ano, tomu tématu. Ano, je možné, že opravdu se člověk může změnit. Jo? Jo. Jakože...
0: No jaké máte pro to důkazy? Jak to probíhalo u vás?
1: Ano, mám k tomu důkazy. Jakože jsem prožívala ten život, jak šel ten život, jak se to táhlo tím životem, jo. Takže ano, člověk se může změnit. Ano. Protože
0: dobře.
1: Ho k tomu donutí okolnosti.
0: No to je fakt, ale teď jde o to, jde mi o tu okolnost právě, jestli jste se musela změnit vy nějak zásadně, což si člověk musí přece jenom sám přiznat vůbec, aby se dokázal
1: ano.
0: změnit, nejenom tím, že
1: ano.
0: mu to někdo říká, a nebo je tam ta drahá polovička, která třeba v tom případě vašem nemusí mít ráda psy a hele, hele, najednou láska k ním.
1: Hele, já vám něco povím. Můžete se prostě změnit. Prostě. Okolnosti vás tomu donutí. Já nevím, jak to mám říct lidem, kteří mě poslouchají, jo. Tu Aničku, Roberta, já je miluju ty lidi. Ale poslouchejte. Já jsem milovala jednoho muže a on mě v podstatě opustil. A do dneška se ke mně vrací, protože já jsem tady sama, na samotě u lesa, mám 3 pejsky a on mě opustil jako, já nevím proč mě opustil, já jsem ho milovala. On se ke mně vrací, protože já tady sama u lesa, teď lidem řeknu, tahám dřevo, sbírám já. Mám tady sudici, jo, takže sbírám vodu, jo, tahám vodu, dřevo, jsem sama, bolí mě páteř a tak dále. A já jsem toho člověka milovala a on se na mě jakože v ozovkách vyprdl, jo, a on do dneška sem chodí a chodí sem, jo, a pomáhá mi s tím dřevem, s tou vodou, jo, takže já jsem tady jakože sama u lesa se 3 psema.
0: Dobře, to už jsme slyšeli 3x dneska. Ten váš výsledek, to zásadní z toho sdělení, ano, člověk se dokáže změnit, ale pochopil-li jsem to správně, tak ten váš člověk, kterého jste milovala, tak ten se vlastně nezměnil, protože asi kdyby se změnil, tak žijete spolu dodnes.
1: Ne, nežijeme spolu.
0: No právě proto říkám, že ve výsledku se nezměnil.
1: On se nezměnil a já jsem se změnila v tom, chci říct všem lidem světa nebo republiky nebo jak, že když někoho milujete, jo, já jsem toho člověka milovala, když někoho milujete, takže prostě...
0: Milujete, tečka, děkuju. Dobrou noc.
1: Ano, ano.
0: Dobrou noc.
1: Ano.
0: Dokáže se člověk opravdu změnit, když se stane nějaký ten problém v partnerství, v zaměstnání nebo v sousedských vztazích? jestli když je nějaký průšvih, anebo ani vlastně to nemusí být průšvih, může to být zkrátka taková povaha, no a povaha člověka, dá se změnit, nedá se změnit. Já v tom mám víceméně jasno, že nedá, protože stejně za čas se to povolí a vrátí se to tam, kde to bylo a je jedno, kde to je. Halo, halo, Český rozhlas, pěknou noc, kdo nám volá?
2: Honziku, tady Vlastina z Krnova.
0: Ano, Vlastino, prosím pěkně k tématu. Dokáže se člověk změnit?
2: Ano, dokáže se a moc.
0: No, já tak nějaký kouřá, důkaz, ano.
2: Já jsem silná kuřačka a ve 40 letech se mě narodila vnučka a ve 3 měsících mě umřela na srdíčko. A já tenkrát jsem říkala, že budu babkou a nebudu přece kouřit. Jo?
0: No.
2: Já jsem přestala kouřit, i když se holčička zemřela, tak já od 40 roku nekouřím a je mi 84.
0: No ale v tom případě já teda tleskám, protože tohle jsou zásadní životní zvraty. To je úplně jedno.
2: Honziku,
0: ano.
2: Ani nevíte jak.
0: No to vlastně ani nechci vědět jak. No, ale to je v tom případě unikát, teda. To je, jste dobrá. Vlastně jste dobrá. Děkuji vám. Dobrou noc, děkuju taky, dáme písničku a za chvíli zase někdo další z vás.

0: Sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? No, máte-li nějaké vztahy, ať už jsou v manželství, anebo v partnerství, je úplně jedno, když jsou dlouhodobé, dlouholeté, dá se to počítat na dekády, tak už kolikrát si vlastně člověk může říct po třeba 30 letech, ale tak my už to spolu nějak jako doklepeme, ale přitom tady jde o zdravý rozum, tady jde o duševní psychiku. A kde se potom, a tady je odpověď logicky, berou takové ty odpovědi v těch policejních spisech. Já jsem ho jenom bodla 16krát.
1: Večer lítá po chodbách ve spodním prádle, prý vás okna a ve čtvrtek s prominutím močil na velký záhon. Každé ráno ve 4 hodiny hraje na píšťalu schválně u ústředního topení, aby ty jeho pazvuky běžely po rourách až do mého pokoje. Když jsem ho napomenula, strčil mi prst do polévky a řekl mi fluntro.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Honza Macon, přeje pěkný večer. Kdo nám volá jako další?
3: Dobrý večer, to je Ludmila z Prahy. A Honziku, já bych vám chtěla říct takový můj příběh. Já jsem teda chcena Vltavou, jak se říká. Seznámila jsem se s mužem, který byl na vesnici. Já jsem se musela podřídit, musela jsem jet za ním. Tam jsme dostali byt od JTD tenkrát, že jo. No a já jsem se musela, musela jsem se naučit zatápět, sekat trávu, králíky jsme měli, prase jsme měli. Takže já jsem se změnila dost a manžel jsem se změnil, že prostě přestal kouřit. Už nekouřil dlouho, sice on už je 5,5 roku tam nahoře, já jsem vdova, ale říkám, spolu jsme vychovali 2 děti, ale musela jsem z Prahy, musela jsem jít na Prahu západ, Krasice, Sokolova tam okolí, no, takže...
0: No, ale já vás poslouchám velmi bedlivě a zatím za ten krátký čas, co povídáte, tak slyším nesčetněkrát, ani jsem to nečárkoval, slovo musela. A víte, jaký je rozdíl mezi chtěla a musela?
3: No tak jsem chtěla, no.
0: No, tak já, než bych byl nedopich, ale vlastně to bylo, já to přikládám, ale k té lásce. Vy jste prostě
3: ano,
0: chtěla.
3: Ano, já jsem chtěla. Za prvý vlastně jsme odjeli na tu Boblavu, to byla Boblava. To vlastně bylo pohraničí, že jo, dostávali jsme tenkrát 5 000, to asi vy neznáte.
0: Ne, to byly asi nějaký ty přistěhovalecký příplatky před
3: poplánem. No, vychovali jsme teda ty 2 děti, no a žili jsme si dobře.
0: No tak a jsem rád, že teda slyším, že někdo chtěl, ne že musel, ale že chtěl, protože když někdo něco musí, tak to ve mně teda evokuje jako takové, jako že to úplně, tak já to jako teda jako najust tady jako udělám, musím. A nemusíš vůbec nic. Ale zvládla jste to, tak začínáte mě přesvědčovat o tom, že člověk se dá i změnit, když chce.
3: Jo,
0: no děkuju.
3: Dá.
0: Děkuju moc. Pěknou noc.
3: Vám taky dobrou.

0: Za 9 minut bude půlnoc, sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? A to už se ptám asi do Jirkova, jestli mám správnou informaci.
1: Ano, ano. Tady
0: kdo pak tam?
1: Jirkova, zdravím.
0: Ano, Jani, tak jak to je teda s tou hlavou ženskou, mužskou? Dá se změnit povaha člověka nebo ne?
1: No, tak za mě povaha, myslím, že ne. Určitě takové, jakoby... vlastnosti nebo nešvary by se změnit daly, ale jako povaha jako celková, bohužel teda ne. Já jsem si to hodně dlouho myslela, že by to šlo, ale...
0: Že bych ho přepracovala.
1: Ale ten život mi ukázal, že asi fakt ne, no, že určitý jako, a musí hlavně chtít ten člověk sám, no.
0: No jo, ale když na to sám nepřijde třeba, jo, protože na to musí přijít, že jo, to, že mu to někdo říká, ještě neznamená.
1: Já bych třeba použila... Za to jsem na sebe docela pyšná teda, tak je to příběh mého kamaráda, který měl problémy s losy, s loterií, byl to jeho takový velký nešvar a já jsem mu to pomáhala vlastně se toho zbavit a šlo toho hodně složitě teda. Používala jsem k tomu i občas takové jakoby donucovací praktiky, jako je křik, no, což se mu vůbec nelíbilo.
0: Chápu.
1: Ale teda jako musím říct, že asi to bylo k něčemu dobrý, no, že se opravdu chytnul za nos a už jako s ním přestal, no, ale šlo to opravdu...
0: No, jestli náhodou se nechytnul potají za korunu a nešel stírat za vašimi zády.
1: Tak jako stávalo se to, ale on byl takovej, že mě to aspoň řekl, no, tak jsem byla za to ráda, no.
0: Takže ta důslednost nebo ta, jak se to říká, trpělivost, tak to nebylo úplně na 100%. Jak dlouho to trvalo vlastně?
1: No, dlouho to trvalo. Bylo to hlavně takový jakoby v etapách, jo? Že on měl takový jako prostě světlejší chvilky a ty horší chvilky, no, že chvilky, kdy si s tím uměl poradit sám, ale i takový chvilky, kdy ne, kdy vlastně no, jste... žádal i o pomoc a já jsem s nimi ráda pomáhala takhle na dálku. A
0: víte, že já to zmiňuji, promiňte, že přerušuji, ale jestli si dobře rozumíme, tak mluvíme česky, tak vy nebudete matka Tereza. Jestli
1: jo,
0: rozumíte.
1: Tak říkají to o mě, no.
0: A jo, takže jste. No ne, já jsem si právě uvědomil, že nejsem matka Tereza, protože měl jsem takový pocit, že celoživotně potřebuju někomu pomáhat nějak, něco. A nešlo ani o to, aby to člověk, někdo, nějaké publikum, obecenstvo, aby to vidělo, slyšel. Ale jednoho dne, nevím, něco mě prašilo do hlavy a asi české písničky, které hrajeme, a to už žertuju, ale najednou z ničeho nic, říkám, ne, Honzo, nejde to. Ne, prostě nejsi matka Tereza, nezachráníš celý svět a tam vlastně se dostáváme na to rozdvojení do toho jiného směru. Musí člověk chtít, protože když člověk jenom jednostranně, tak to nejde vlastně.
1: Ano, no, to je to nejdůležitější, to, abych se mohla snažit, jak bych chtěla, kdyby opravdu on sám nedospěl k tomu, že to chce, aby to překonal, tak by k tomu nikdy nedošel, no.
0: Takže dvakrát se stalo to, že se sešlo dvakrát chce, jo, vy chcete, on chce, a ne, že musí, chce.
1: No, tak, abych ještě použila mé stránky, tak tam se stávala s tím, že lidé po mně chtěli taky, abych se hodně měnila. Ale já jsem se neměnila, protože oni po mně chtěli, abych měnila ty moje takové kladné vlastnosti, abych se vlastně já přizpůsobovala tady té době, což teda se mě nechtělo a říkala jsem teda, že se měnit nebudu, no. Že sice to budu mít hodně těžký, ale...
0: No, trošičku taková, jako no. Zadupala si a stejně se nezměnila. Ale děkuju moc za další telefon, za další pohled na věc, jestli se člověk dokáže změnit sem s další vysílací hodinou. Peťo, kopni tam písničku. Děkuju do Jirkova, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.

0: času. Takže příjemný poslechy nadále a jinak koukám do kalendáře. Vítáme neděli 16. srpna 2026. Svátek slaví Jáchymové. Já znám jenom toho odstroje, to asi vy taky. No a podle příjmenáře slaví Mackovi, takže asi možná i částečně sobě a našemu rodu, protože Macounovi se v příjmenáři nenachází. Zkrátka vám všem zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Řeknu vám, to dnešní datum je taky zapeklité, ještě i v dalších ohledech, koukám na takové ty svátky, mezinárodní dny a podobně. Takže prosím vás, dnes 16. se slaví taky Národní den horské dráhy, Národní den rumu, Mezinárodní den geocachingu, máme Světový den klobásy a pozor, máme i Světový den včel. Jo, takže milé včelaře, teď zdravím, kdo nás poslouchá, ať už takové ty profesionální nebo amatérské, ať máte v těch vašich úlech jen ten správný bzukot a hodně včelek máj. No, zní to divně, ale ještě divnější bude ta japonská, která stvrdí tento světový den.

0: vás, my známe Včelku Máju od Karla Gotta a jako byste ho slyšeli, ale jen v japonské verzi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka. Může se člověk opravdu změnit? Opravdu, ale jako opravdu, že opravdu. Má k tomu kdo něco říct, co konkrétního, tak jsem s vámi. Peťo, kdo nám volá? Halo, halo, kdo je tam?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí.
0: Ano, zdravím, Polabí, krásné. Vy jste to odnesli letos teda s tím sluníčkem a těma teplotama.
2: Ale o tom nebudeme radši mluvit.
0: Dobře. No, ono totiž, ale jestli člověk se lze předělat nebo nedá, jestli se dá změnit nebo nedá, tak to teda, to je taky dost těžký teda.
2: Já vám to teda řeknu. Když mi bylo 80, tak jsem, protože celá rodina mě brala jako, protože jsem odchovala tři vnučky, dceru před tím, že jo, tři vnučky a prostě furt babička všechno zvládá, všechno umí. A já jsem si řekla, že už teda toho mám dost. A trvalo mi chvíli, než jsem řekla, heleďte, nezlobte se, protože to bylo vždycky, babi, a máš polívku, a máš tohle, a, jo, a jsou doma, a mají doma děti tři, a já, už moje pravnoučata, teda od vnuček, že jo, moje pravnoučata, a já říkám, já budu furt dělat toho blbce, teď já ani nemůžu si třeba zajet za kamarádkou nebo to, protože furt mám nějaké povinnosti. Tak jsem si řekla, tak holka zlatá, už seš dost velká, no tak jsem se musela naučit říkat ne.
0: No ježišmarja, tom tleskám, protože to jsme měli tady taky téma právě v rámci nočního vysílání, jestli umíte říct důsledné ne. Jestli to vůbec umíte i vyslovit vlastně, tam ani nejde o tu důslednost, ale říct to, tak vy to
2: prostě
0: umíte.
2: Prostě jsem si v jeden den řekla, nebuď srab, dojdi nahoru do patra a prostě jim to řekni. No takže teda jako to respektujou, to nemůžu říct. Vobč

0: čas přijdou, aby, prosím tě, tadyhle si něco třeba nějaké, něco udělali na nějakým oblečení děti, tak třeba nemohla bys mi to zašít nebo něco, dobře, tak to jsou
1: no,
0: takový...
1: No, ale to už se stanovily, ale ty hranice, a to je, ale, to je přesně asi ale, to nejlepší.
0: No to jo, ale víte co, ono mi to občas zase chybí a já si říkám, kurňa, a jako... tak oni už mě asi nepotřebujou ani, jo.
1: No počkejte, tady si to musíme někdy... ujasnit. Tady takový... si to musíme ujasnit, jestli z jejich strany to byla vychčuranost, anebo no, jestli to brali jako samozřejmost. To je
0: no,
1: ale rozdíl
0: zase. Brali to jako samozřejmost, protože to tak. Furt fungovalo, že jo.
1: Ano.
0: No a já už jsem si řekla teda ne, takže teď teda přijdou třeba a řeknou, prosím tě, aby nemohla bys, nebo tohle. No jo, ale pak jsou dny, kdy nepřijdou celý týden, tak děti sem zaběhnou, že jo, se na mě podívat, ale jo, a já se říkám, Hrgot, no, udělala jsem správně, ale musím si vždycky vynadat, jo, musím si říct,
1: ano.
0: Nebo doba. Už je po půlnoci, už to můžu říkat, jak...
1: No,
0: že...
1: Doba klidně.
0: Narost. A říkám si, ne, prostě ne, já nebudeš je zvykat na to, že zase, to by bylo rychle, to by si rychle zvykli. A říkám si, prostě ne.
1: Ono to ale asi dřív to fungovalo prostě tak, že člověk opravdu viděl, že babička to dělá a vlastně... Spíš si myslím, že to bylo z jejich strany ne ta vyčuranost. Asi opravdu to
0: ne,
1: bylo
0: to
1: o tom,
0: ne.
1: Že tím samozřejmost. Ale, že to je samozřejmost, že to babičky dělají.
0: Samozřejmost.
1: Ale babičky potřebují taky žít, fungovat v době
0: tak
1: baterky.
0: Babička se rozhodla, že no. Teda už... No takže já teďka si občas vemu auto, protože ještě řídím. Nejezdím už dálky, to už jako v tom provozu.
1: To je jedno,
0: tak,
1: to i kdybyste jela pro...
0: No, ale jedu prostě a je, babi, ty nejseš, telefon, babi, ty nejseš doma, já jsem potřebovala, já povídám, no to máš smůlu, já nejsem doma. A už si nedovolej ani říct, a kde seš,
1: jo,
0: to jsem je odnaučila.
1: No tak ono to... už samo o sobě, že tam doma nejste, je takové zvláštní, že vám volají, že doma nejste.
0: No, ale...
1: Ale ne,
0: to,
1: chválím.
0: Je to, furt musím být ve střehu.
1: Jo.
0: Furt musím být ve střehu, protože to by se zhouplo velice rychle.
1: No,
0: nejde
1: to. Sil taky člověku jako
0: no,
1: není dostatek, ubývá, takže chápu.
0: Samozřejmě,
1: jak si urovnat, anebo zachovat rovnováhu duševního zdraví a nezbláznit se z toho, že někdo něco chce.
0: No. Ne, už musí... Když, tak musí s předstihem a zeptat se mě, jestli můžu, nemůžu, ale už to není samozřejmost.
1: Děkuju, bylo to milé povídání. Děkuju. Děkuju, bylo to milé.
0: Já jsem vás taky ráda
1: slyšela. Tak to jste mi zvedla i trochu náladu.
0: No, přeju dobrou noc a mějte se krásně všichni, co slyší.
1: Vy taky.
0: Taky.
1: Tak milá paní posluchačka, která umí říkat ne. Dobrou noc.

0: No, taková něžnost Zuzany Norisové. Tak jsem si říkal, že to dnešní noční vysílání bude takové milé, pro vás třeba zvukově pestřejší, když uslyšíte i z otevřených oken tady místní jihočeské cikády, ale teď před chviličkou tady prosvištěla i sekačka na trávu. Vůbec tomu nerozumím, to jsou dneska novoty. Pojďme dál, pojďme k dalšímu volajícímu volající. Kdo nám volá? Kdo je na druhé straně? Haló?
1: Dobrý večer, tady je posluchačka z Brna. Dneska ano. Máte dobré téma, jestli se člověk může zlepšit povahově.
0: No, ano, zlepšit, počkejte, to je změnit, to je lepší. Zlepšit může se i zhoršit.
1: A jo, ano, změnit určitě, tak budeme říkat změnit.
0: Ano, změna.
1: Můj život opravdu zažil velkou změnu. Jako, když je člověk mladý, tak to je jasný, že dělá hlouposti, nedobrý věci. A když potom přichází trošku do let, třeba takových 40, tak si řekne, bože, jakým životem já to žiju. No tak člověk se musí zamyslet, místo takových nepěkných věcí, třeba jenom stačí říct nepěkný slova takový a sousedama se trošku poškorpit nebo něco takového. No. Ale se stalo, že jsem potkala lidi, kteří mě naučili dělat dobro, zapomenout na ty moje chyby za všechny a skutečně se jako dostávat k lepšímu životu. A můžu vám říct, že od té doby jsem velice spokojená. Klid v rodině, nehádáme se, všechno je v pořádku. Lásku všem lidem, ať je to kdokoliv, cizí lidé, když se s nima potkám, třeba jdu k lékaři, sedím, čekám, promluvím s lidma a na hezké téma. A to se mně úplně strašně líbí, že nacházet lásku mezi všema lidma, nejenom v rodině třeba, je úplně nádherné.
0: Já mám takový pocit, že omlouvám se, že vás přerušuju, jako kdybyste mluvila o nějaké církvi. Nevím,
1: mě
0: to tak jako vytan.
1: Máte pravdu, já jsem si přečetla jednu knihu, která opravdu mě přivedla na to být jako slušný člověk a milovat blížního svého. Opravdu jste to trefil, jste šikovnej.
0: Ne, já jsem jenom tak hledal opatrnou větu, kterou říct v mysli. No je fakt, že ale k tomu člověk musí dospět nebo poznat ty v uvozovkách správné lidi, kteří toho člověka nedokáží změnit, ale ukáží tomu člověku jiný směr, něco jiného, zajímavějšího, vzhlédne se v tom jako...
1: Ano, nejsou to ti lidé, co mě změnili, ale je to to, že mi dali knížku, což je Bible, a z té jsem se naučila vlastně získávat lásku ke všem blížním.
0: Řekněte mi, jak jste dlouho četla Bibli, jak vám to dlouho trvalo?
1: No, já už jsem ji přečetla několikrát dokola.
0: No ale tenkrát poprvé.
1: No, na začátku to nebylo ani tak rychlý, no tak to chvilku trvalo. Tak ten rok jsem ji studovala, než jsem přišla jako ke všemu. A je dobrý začít jako od nového zákona, potom se dostat ke starému zákonu a ono to všechno jde a prostě najde v tom člověk zalíbení a je tam spousta v té Biblii takových příběhů, když byli lidé špatní, začali dělat dobro, anebo naopak, že jo. Jaký byl trest, když se zhoršili a dělali zlo a taky ta odměna, když je člověk dobrý, takže doporučuju každému do této knihy, je to stará kniha, ale i v dnešní době je velice, velice pořád aktuální.
0: A jestli někdo neví, o čem se bavíme teď konkrétně, no tak samozřejmě těch biblí a vydání je poměrně dost, tak nechci to zlehčovat, ale nepřeskakovat. Hold každý, ať se mu dělá cokoliv, co ho osloví, a nemusí to být zrovna jen něco nadpozemského, něco, co člověka změní, tak jsem s tím asi, ne? To je pro dobro člověka jako takového.
1: Ano, je tam třeba miluj bližního svého jako sám sebe. Že a když miluju sama sebe, tak si neudělám nic špatného, že jo? Snažím se, abych si dělala jenom dobro. No a když to oplácím i tomu bližnímu, no tak to je velká rada z té Bible.
0: Řeknu vám do Brna, to jste mě dostala na myšlenku, že bychom si mohli taky někdy v noční lince popovídat na téma Bible. To by šlo,
1: ano.
0: Ne?
1: No to by šlo.
0: No tak fajn, dáme na to ruku a těšíme se, a ten nahoře nám to stvrdil právě. Tak děkuju a dobrou noc.
1: A dobrou noc vám přeji.

0: Posloucháte Český rozhlas, tady noční vysílání, dnešní noční linka je na téma, jestli se člověk dá změnit, když to řeknu úplně tak jako přátelsky, když už jsme tady jako ta rodina, tak třeba i jestli ty geny jdou přečurat, jo, nebo počurat. No, pojďme k vám, je to o vašich příbězích, o vašich prožitcích a tady se mi jich seskupilo, nakupilo poměrně dost, tak já otvírám. Třeba Helena, ta napsala, myslím si, že ano, tělo se mění pořád, všechny buňky se obnovují nepřetržitě a aby člověk mohl změnit zažité nebo silné zvyky, návyky a tak dále, musí však mít nesmírně silnou touhu se změnit. No a problém je v sobě, protože tuhle velkou touhu najít, no věřím, to dá práci. Blanka, dobrý večer, moje sestra byla dvakrát na léčení a změnila jí až nemoc. To jí donutilo přestat pít. Můj manžel za svobodna pil údajně první ligu a přestal až kvůli mně. Já přestala kouřit, až když mi zjistili astma. Zdraví Blanka z Přeloučska. No Lukáš, myslím si, že opravdu se člověk změnit může. Každý někdy udělá chybu nebo se zachová špatně, ale důležité je, jestli si to dokáže přiznat a jestli dokáže být vlastně lepší. Změna není jednoduchá a většinou nepřijde hned, vyžaduje čas, trpělivost a hlavně vlastní rozhodnutí. Tak zdravím vaše kolegy do rozhlasu i do žurnálu Jirku Chuma s pozdravem Lukáš, zdravím též. Bedřich, dobrý večer. Kdyby se člověk změnil, tak to by byla opravdu velká náhoda. Jinak se člověk nemůže změnit. A František, dobrý večer. Já jsem nepodědil povahu po našem taťkovi, ten byl trochu prudší povahy, naše děcka ty podědili po nás, po každém něco, za to náš vnuk, ten už jde s dobou a motá se ve všem možným. Čemu já vůbec nerozumím, pohybuje se na tenkém ledě František, Františku, no, ten život, to je jedna velká neznámá. Nikdy nevíte, kam vás se zavede zítra. Asi zavřu jeho česká okna, protože mě začínají žrát komáři, takže se omlouvám. Kdybyste slyšeli z citlivého mikrofonu také lehké podrbání se. Halo, halo, kdo nám volá? To je zvolání, kdyby náhodou někdo byl a rád by popovídal na tohle téma, tak 731 800 900. Kdo je tam?
1: Dobrý večer, tady je Soňa. Ano. Především vás zdravím všechny. Taky. A chtěla bych možná trochu obráceně, jestli se může člověk změnit, nemůže. Mně se to nepodařilo, já jsem se teda nezměnila. Když jsem poznala mého druhého muže, tak já jsem bydlela v bytě na vesnici, on, pan velko podnikatel, samozřejmě dům jak hrad, jo, a po půl roce známosti prostě jsem se přestěhovala k němu. Tím, že on si myslel asi, že se nějak změním, že začnu, já nevím, nebyla jsem zvyklá chodit v nějakých lodičkách, sukinkách, šatičkách, prostě sportovní oblečení bylo pro mě daleko lepší než nějaké takové, to chtěla bych nosila klobouček a tam jsou takové šatičky a já prostě jsem si říkala možná, že se přizpůsobím. Ale za skoro 20 let, co jsme spolu žili, nedokázala jsem se změnit, nezměnila jsem se, bylo mi to cizí, tady takový ten luxus a já nevím, zlaté šperky a takové. Když jsme šli někde nakupovat do nějakého drahého obchodu, necítila jsem se dobře a prostě za těch 20 roků jsem se nezměnila. Po 20 letech, když jsem se vrátila zpátky, tak jsem jako cítila, že jsou to zase já, že se nemusím takového něčemu přizpůsobovat, takže fakt nevím, jestli to jde se změnit nebo nejde. Mně se to nepodařilo.
0: No, ale teď je zase ta otázka, jestli No, já zase z toho cítím, a nevím, jestli i posluchači budou se mnou souhlasit, nebo vy, člověk má rád svoje jistoty, jo, a to, na co je zvyklý, a teď si vemte, že vám něco vemou, změní, udělají jinak, no tak buď to ta část lidí respektuje, pochopí, a ta další část vlastně ne, protože vlastně vy jste mi vzali to jistý, jako já to nechci měnit, když to. Tím pádem mi to jde tak jako k vám. Zase na druhou stranu je fajn, když člověk ví, co od vás má čekat.
1: No a to je právě to, že jako navenek, ano, se může člověk změnit, jo. I když já nevím, jsem si koupila nějaké drahé věci a to, ale opravdu jsem to necítila. Necítila jsem to, že jsou to já a že se až tak může člověk změnit, abych jako pak tady mezi rodinou a to dávala najevo, já teď žiju v luxusu, já jsem se teď změnila, já jsem teď jako úplně jinačí, nejde, nešlo mi to, nejde to asi, takže takový mám já zkušenosti.
0: Vaše drahá polovička, ta to nesla jak, protože logicky očekávala změnu, když to říkala, že
1: očekávala.
0: No, ale jo, tak jestli vám to někdy jako nepředhodil před ústa váš tehdejší drahý?
1: Nějak nepředložil, ale on si furt myslel, že postupem času jako to
0: vás změní.
1: Jo. Ano, že mě změní, a on jako vždycky tvrdil, že je rád, protože chtěl někoho takového, kdo netouží po zlatě, netouží po takových těchto, takže mu to vyhovuje, ale to byly začátky, jako, jo, takové řečičky a to.
0: No to jsou přesně ta zamilovanost, o které já jsem mluvil, na začátku, kdy člověk přechází všechny věci, protože vidí jenom přes ty růžový brýle, který má nasazený, ale pak přijde to prozření.
1: Pak to přišlo a najednou se to utlumovalo, a jak jsem byla ráda, že jsem se vrátila jako zpátky do svého, mezi svoje lidi, že jsem se nemusela kdesi nějak, protože to byly samé známosti, tam doktor, tam primář, tam právník, tam to, jo. A prostě myslel si, že ale jo, já jsem se uměla s nima pobavit, když jsme měli nějakou návštěvu a přišli, uměla jsem nachystat, jo, pro ně, ale uvnitř jsem cítila, že prostě ne, že takovou změnu nechci, že to se chápu. Chci vrátit k tomu svojemu a nehrát si na nic, nebo a asi to má tak nějak člověk v sobě, že a někdo to umí se tak přetvářit a převrátit západ, jak se říká.
0: Jak to mají ženský, jako zase si přiznejme, že je velká skupina žen, která má ráda kabelky a boty,
1: ano,
0: můžeme to říct jinak, dobře, ty Gucci boty byly za těch třeba 30 tisíc skvělý, ale nedalo mi to, co jsem
1: Já jsem koukala po těch levnějších, nebo po těch normálních, jo, nebo parfémy, jo, takové parfémy. Jako jo, já jsem s ním šla do toho, prošli jsme to, ale jako mě to neříkalo, já bych si radši koupila tamten a on mi navrhoval tamten, já nevím, za 5 000, jenom
0: jinými
1: tak. Jako,
0: jinými slovy vás vlastně ve své podstatě, tak jak jste začínala to povídání, se snažil přetvořit, předělat, ale tak. Proč si vás teda vlastně vybral? Teď nad tím tak uvažuju, přemýšlím.
1: No tak jako to mi taky vrtalo s hlavou, proč to tak nějak tvrdil, že mu to nevadí, že je.
0: On si myslel, že si vás předělá. Tak už jsme to vlastně zmínili.
1: Že mě koupí nebo předělá, jo, protože, co si budeme říkat, jsou takové ženské, já když mám tady bohatého, teď toho využiju a všecko si tady pro sebe a budu si nakupovat a to, ale mi to prostě nešlo. Nešlo mi to, nezměnila jsem se a byla jsem ráda, že jsem doma.
0: Takhle, můžete se aspoň podívat do toho zrcadla a možná třeba vám přibyla nějaká ta vrázka za těch 20 let, co jste spolu byli, ale jste to pořád vy.
1: Ale a jsem to já, tak. Teď to bylo dobře řečeno. Jsem ráda,
0: děkuju
1: jsem
0: moc.
1: To já.
0: Děkuju moc, ať se daří.
1: Taky dobrou.
0: Dobrou noc, vážím si toho, že jste zavolala. A kdo zavolá další?
2: Kup mi den, kup mi noc,

0: Dneska se ptáme, jestli se člověk může opravdu změnit, a to nejen na chvíli, nejen kvůli slibu, nejen proto, že mu teče do bot. Opravdu změnit. Takhle u dalšího volajícího nevím, ale těším se na příběh. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, tady Zdeněk od Kolína.
0: Zdeňku od Kolína, tak jak to vypadá u vás? Dá se člověk předělat nebo ne?
1: Úplně jednoduše. Já když jsem chodil do učení, tak jsme byli takový 4 kusí parta, kde jsme chodili denně chlastat nahoru na Letnou. Tenkrát to byla hospoda na Valí, dneska je z toho kostela, jak jsem koukal.
0: Ano.
1: Jo, tam bylo do 10 hodin, pak tam byl takový stánek, tam to bylo do půlnoci, tak jsem to vzal do stánku. A tam zavíral o půlnoci, tak jsme přišli z silnici. Tam byla hospoda, teď už nevím, jak se to jmenovalo. Máte mlý do rána do 6.
0: Mm-hmm.
1: No, tam se chlastalo vlastně, takže celou noc se to prochlastalo ráno.
0: Ráno
1: z letní na Žižkov pěšky, no, tak si dokážete představit asi, jak to vypadalo. A dopadlo to tak, že když je bylo za 14 dní 18, tak se říká nic, kašlu na to, zahodím to. A od té doby, za 2 roky mě bude 70. A od té doby jsem si nedal ani skleničku piva. Nic,
0: no počkejte, ale proč? Řekněte mi, proč jste si řekl to ne? Teď to nedává smysl. Teď ten alkohol a to noční pochodování s přáteli, teď to vám určitě dalo tolik do života.
1: Jo, to jo, ale já se říkám, že už je toho moc, toho chlastu, že jo, hlavně to, co už, když tenkrát stálo pivo 40 halírů, že jo. No, ale...
0: Takže morálně jste se jako nemohl podívat na sebe do zrcadla. A nebo vám to někdo říkal?
1: Ne.
0: Morálně, vy sám. Vy jste musel dělat hrozný věci.
1: To no, hrozný věci, no. Ukradli jsme tramvaj, že jo.
0: No jo, už je to venku. Takže by se z vás časem stal delikvent, jinými slovy.
1: No.
0: No ne, hlavně, že jste to dodržel, to je důležité.
1: Chce, tak se zkrátka odnaučí, že jo.
0: Tady jste to udělal teda velmi brzo, takové sebepoznání, co je, co není dobré společnosti, přístupné, co je stravitelné, no. Tu tramvaj, jenom protože jsem šoto zalíbený člověk do tramvají, tak vám to odpouštím, ale děkuju pěkně. Dobrou noc, ať se vám daří. Děkuju za telefon.
1: Jo, taky. Přeju všem dobrou noc.
0: No, řekněme si zcela na rovinu, chlast je teda hrozná věc. Teda, ono je to líbivé pro účastníky, kteří rádi takto popíjejí, ale potom se z člověka stane... No ještě když si to jako uvědomí, no tak pak není co řešit, ale mít rozpitý mozek, hlavu od malička. No, pojďme dál. Dá se člověk změnit nebo ne? Kdo nám volá teď?
2: Krásný dobrý večer, přeje Dana. Já vás moc zdravím, Hladyku.
0: Taky dobrý večer.
2: Je teda fakt, že já jsem přesvědčená, že člověk se mění jak teda postupem času. A já teda poslouchám dneska od půlnoci, ale o to je to pro mě zajímavější, protože všechny ty příspěvky po půlnoci, já jsem tu měla návštěvy, a tak jako za sebe mohu říct, že já souzním hodně s paní, která volala, myslím, že tuším z Brna, která mluvila i o té Bible, jak vlastně já se stotožňuji s tím, že mít rád sám sebe je důležité.
0: To je podstatné, ano. To je, myslím, ano, velmi podstatné.
2: A stejně tak blížní své, jo, ale odtud potud, to se mi taky líbil ten příspěvek předtím, který vlastně mohu potvrdit, protože protože pravdou je, že člověk se opravdu mění okolnostmi a taky postupem života, že jo, zkušenostmi. Hmm. A já teda v některých věcech se prostě nemíním měnit nikdy. Já bych prostě nemohla žít s boháčem.
0: Ano.
2: V tomhletom jsem zarytá asi. Já bych nemohla žít s boháčem v blahobytu, ve velkým velikánským
0: ale
2: blahobytu. Protože
0: co je to blahobyt? To je blahobyt pro něj. To je v obrácení. Ano, to je blahobyt přesně. Podle vás, přesně. Ale on to bere jako normu. A on vás do té normy chce jakoby přizvat. Tak vy to hned odsoudíte takhle. Teď to by byl smutný kluk.
2: Já to neodsuzuju. To v žádném případě. Ale fakt je, že teda já bych si asi už nezvykla prostě být zahrnuta šíleným přepichem, když jsem zvyklá žít tak nějak úplně normálně. A pro mě normál je prostě mít střechu nad hlavou, mít svůj byt, mít kam jít, prostě kam se uchýlit, aby mě respektovali moji potomci. To je pro mě taky důležité velice, protože odtud až potud, že? To už jsem si taky nastavila hranici, tak před 10 lety. Opravdu striktně, no a že by mě teda někdo vyloženě zahrnoval nadměrným bohatstvím, na to nejsem zvyklá a prostě asi bych si nezvykla. Jo, to říkám na rovinu.
0: No je fakt, ale zase se shodneme na tom, že je to norma. Je to norma pro jednu stranu, co je normou pro jednoho, ano, není ano, normou to, určitě to pro druhého. Ale zase na druhou stranu, co tyhle ty kluci bohatý, který chtějí prostě holku, kterou budou milovat a vy rovnou řeknete, že já se na to nezvyknu.
2: Ne, to já bych neřekla rovnou, já bych to třeba i zkusila možná, ale velice rychle bych přišla na to, že to není můj šálek kávy prostě.
0: No, jo, prostě, ale teď je o to, že někdo to vydrží třeba 20 let, tak jako jsme měli paní posluchačku,
2: no,
0: tak je
2: 20 let. Paní posluchačku. To jsem poslouchala velice pozorně. Byla jsem z toho úplně konsternovaná. A proto taky volám. Díky no, ale tomu to víte. I volám. A spoustu přínosných příspěvků dneska bylo, který zazněly a který prostě mě absolutně šly až pod kůži.
0: Já teda, pro mě zatím to vysílání dnešní jako nezměnilo můj pohled na věc, buď si to vnímám jinak a blbě se vyjadřuju, anebo já stále mám pocit, že člověk se nedá změnit, nedá. Je tam nějaký program, který
2: já
0: se možná...
2: Já si myslím, že se dá měnit, ale nesmí to
0: na
2: být
0: chvíli.
2: Násilně. Ne, to bych neřekla. Musí to být... Musí to být trošku i rafinovaně asi.
0: Jak vytahuje ty ženské zbraně, no čo my se nedočkáme ještě před jednou hodinou. Musíte na to jít rafinovaně.
2: No, já bych řekla, že takovou svojí ženskou logikou, jsem ženská, to se asi poznal.
0: Ano.
2: Tak já bych to prostě brala tak, že prostě člověk by měl zkusit asi všelicos, ale... měl by zachovat svoji důstojnost a opravdu mít rád sám sebe není vůbec na škodu a mít rád blížní své taky ne.
0: A se nevylučuje.
2: Velice se přimlouvám i za to téma někdy budoucí, za tu Bibli, protože já jsem ji teda taky pročítala mnohokrát i zpětně, já mám ráda přísloví třeba, jo, protože to jsou taková moudra, jo, přísloví v Bibli. A nebudu to dál ventilovat.
0: Dobře, nechejme si to na příště.
2: Myslím, že se člověk změnit může, ale odtud až potud.
0: Ano, nastavili jsme si jasné hranice, jako slunce seno. No, ta nuda pláž, to bude jasné, a chlapi od pytlíku dolů, jo? Od pasu sem, takhle. No, děkuju, teď už jsem to hodně zlehčil, ale to téma Bible, mě tohle to zůstalo teď v hlavě, hned si to poznamenat, abych na to nezapomněl. Děkuju, dobrou noc.
2: Těším se a dobrou noc přeju všem posluchačům i vám.

0: Michal Tučný, abych tu žil, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Máme tady noční linku, dneska téma, které se dotýká každého z nás a určitě každý k tomu něco má a budu rád, když se ještě někdo zapojí. Telefon do studia 731 800 900. Může se člověk opravdu změnit? Koukám do dalších příspěvků, třeba Kamila, ta napsala úplně teď naposled. Zdravím všechny posluchače. Můj muž vyhrál výběrové řízení a byl ředitelem firmy. A když nyní je už v penzi, tak od té doby už doma nic nechce dělat. Zlenivěl. No, Kamilo. Peťo, co nám to tam pouštíš? Takhle, já jsem chtěl ještě domluvit. Ještě Helena třeba píše... Nebo máme telefon, že by někdo volal, tak zkusíme, čekáme, znamení dostanu do ouška. Helena třeba ještě napsala, myslím, že ano, tělo se mění pořád, všechny buňky se obnoví nepřetržitě. S tím by člověk souhlasil, ale třeba jestli to nejsou nějaké vadné buňky třeba, jo? Ono se to množí, rozmnoží. Halo, halo, kdo nám volá jako poslední?
1: Dobrý večer, tady Zita.
0: Ano, Zito.
1: Dva příklady na takový to, že se nemůže změnit a nebo se může změnit.
0: No tak počkejte, já tak jak? Musíme to rozlousknout a s vámi uzavřít.
1: Dvě možnosti. Já jsem měla v příbuzenstvu člověka, který alkohol. Bylo na tom pikantní, že to byl řidič z povolání.
0: Oh.
1: Manželka mu dala nůž na krk, že se s ním rozvede, prosil, že přestane.
0: Ano.
1: No tak to vztáhla zpátky tu žádost o rozvod a on začal pít znova. Hmm. Jo, a to se opakovalo furt, čili tohle nevedlo nikam. A pak mám druhý příklad. Člověk, právník, se kterým jsme museli s manželem jednat. No a on byl hrozný. On byl prostě takový jako Celadon, který si myslel, že všichni ho musí poslouchat, protože on má prachy a on má moc. Takže když byl u nás, tak pak začal vyhrožovat a pak se všiml, že máme kočku. On byl myslivec, tak povídal, vy máte kočku? Hmm? No, já mám psa, ten má výcvik na škodnou, jako jsou kočky. No a na to můj manžel vstal a řekl, jestli se naší kočce něco stane, tak jste měl psa. Načež pán to se bral a odešel, že jo? A 20 let jsme spolu nepromluvili slovo. Dost jsem na něj slyšela ošklivý další listy. Já jsem říkala, ano, asi to tak je. A pak jsem jednou potkala, on byl vždycky takovej štíhlej, nejenom jsem potkala kulaťoučkýho pána, který dobrý den. Tak jsem být ustala, říkám, bože, kdo to je? No tak to odpověděla jsem, pak jsem přemýšlela, pak si říkám, ty oči, to je určitě ten. No byl, pak jsem za ním musela, on byl děsně přátelský, protože on měl za sebou, našli mu rakovinu.
0: A rakovinu. Jako
1: bylo to hodně blbý a on zřejmě přehodnotil veškerý svý hodnoty, svůj žebříček hodnot a najednou se změnil a pak ho to postihlo ještě jednou a to teda, to když jsem ho potkala, tak sušinka a to a on je ahoj, prosím tě, pojď na kafe, hele, já tady mám něco dobrýho, pojď, nebo na skleničku, pojď. No já jsem byla v šoku. Najednou my nejsme daleko od sebe věkem, ale najednou, jestli budeme tykat a dojalo mě, vy jako pejskař to pochopíte. On se najednou stará o psy, který by šli do útulku. Vždycky jednoho někde, když se to doví, tak si ho veme do jeho smrti a veme si pak dalšího.
0: No jo, ale jak je možné? Jak je možné, když já to nemůžu říct vlastně upřímně, ale takhle jako tak lidově, jak se to říká, trefnit. Rakovina je hnus. To se asi shodneme, ale vidím tam jako takovou odnož, protože se říká, že na všech špatných věcech si člověk má najít, i když se to těžce hledá, nějakou dobrou věc. A asi se shodneme i na tom, že ta rakovina má i dobrou věc, a to je to, že člověka probere. A nebo zabije.
1: Asi jo, ale prostě změnilo ho to. Změnilo ho to a najednou jako spíš pomáhá lidem, no a ty pejsky, to mě dojalo, když jsem tam přišla a tam prostě, já říkám, to je jiný pes než minule. No to panička mu umřela, tak já jsem si ho vzal.
0: No, jo, takže... to je taky určitě zajímavé téma na povídání. Rakovina, ale myslím si, že to je moc kruté.
1: Ale třeba mi...
0: Přesně. Ale nechci zase předtím zavírat oči, protože je jí všude hodně. Musíme se rozloučit. Omlouvám se.
1: Ano.
0: 0:53 nejvyšší čas. Děkuju, nerozlouskla si to.
1: Dobrou noc.
0: Ať se vám daří. A pro vás, milí posluchači, písnička, která taky tematicky patří k tomu dnešnímu vysílání, a to zcela určitě. Pojďte společně, budeme poslouchat text.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

Mám takový pocit, že jsme to dneska vlastně vůbec nevyřešili. Je změna v chování člověka vůbec možná? Možná to každý z vás, kdo volal, a nebo i třeba jen tak poslouchal, tak jsme třeba tím každý mysleli i nepatrně, odlišně vlastně, nebo vnímali, a sami si vysvětlili to téma trochu jinak. Ale to je přece moc fajn, kdyby jsme byli všichni stejní, tak budeme všichni stejně nudní, trapní. Tak díky za tu pestrost i v rámci dnešního vysílání. Z jihu Čech popřeje příjemný večer, pěknou dobrou noc. Do studia do Prahy děkuju Petrovi za technickou spolupráci a vám, kteří jste se zapojili nejen do dnešního povídání, a to ať už opravdu aktivně nebo pasivně při poslechu, vážím si toho, děkuji, nebýt vás, není noční linky. A vy samozřejmě víte, že noční linka se vysílá každou noc, tak já už jdu lovit téma pro další vysílání noční linky, které bude už dneska hodinu před půlnocí. Kdo s vámi bude, tak ťukám, klikám. Dalšími vysílajícími kolegy bude kolegyně Jarka, noční linka ze Zlína. Když se řekne neděle, no hezky aktuální, když se řekne neděle, no tak těšíme se, můžete už teď syslit příspěvky klidně na linka@rozhlas.cz. Kdo by měl zájem napsat mě konkrétně, tak jan.macoun@rozhlas.cz. Společně se uslyšíme příští týden. Zase v sobotu hodinu před půlnocí. Ať se vám daří, z jihu Čech posílá velkou pusu všem, kdo o to stojí, Honza Macoun.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda, dokonce i v noci, jak sama říká, a nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé ji prozradí její charakteristický smích.

Tento smích patří Uršule Klukové.

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršel a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po 4 samozřejmě. Takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to, ale to ještě, no ano, a to není všechno, prosím, protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do ty hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc.
3: To jsem slyšel o

0: Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě, venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela. Ta kamarádka pá, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej do ten koláč.
1: Ne, to byl borůvkovej.
0: Borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucovala. No tak to je taková, to je z Broumova.
2: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. Svého tatínka dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
4: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmary a oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne. Odkutné hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
3: No tak uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
1: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přece jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: No to jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčí. Šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, toto vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín!

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo. A zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů, Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrala po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla, vzdělání, vzhled, že? I sporožiro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přece jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano,
4: ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že študuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano. Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má dráha.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má dráha.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenie je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normální okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemné. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity. Ale tvrdošivý to on není, to ne, to... Znáte to, starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: Ano, jistě. To jsou ovšem takové všeobecné úvahy, že... Pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že... Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Da pum, tak.
3: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano,
2: to buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. To bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák. A potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne.
6: Jo, plakal. A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
6: Jo, vyhodili. No ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Počkej, bábu nebyl doma, jako jo.
6: Ne, protože po tom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleku, teďko já jsem měla malou almárku, pač jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny, no ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo,
7: pač Jirku.
6: Ne, že vypadne, že tam zůstaneš.
8: Tak jo?
6: No, na furt, že si zvyknu a budu mít Jirku, že jo?
8: Myslím,
6: no,
8: že se
6: tak jsem se těšila trošku. A, no a ty... Jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takovej bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný, do novýho bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, a to znám.
7: No. Tak je někdo, s kým si nebydlel.
6: Tak je... Těch je.
8: Už tady manželky se dějí obě opatrně.
9: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
6: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala.
9: Je to aha, pravda? To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásky nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyše a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě, babo, nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělalo kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trhej. Ale teď teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes mé vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
3: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
2: No, no jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
3: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
2: No, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
3: No, nevšiml.
2: To přece není možný, jste kolem mě běhala, kroužil, nabídky.
3: No, myslíte tenkrát? No, to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka v odvahy.
2: No, to určitě,
3: o tom nebudem mluvit.
2: Bobříka odvahy, nevykládejte. Vy jste si mě namlouval.
3: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
2: To bylo kolečko? Vypadalo to jinak.
3: Dejte, držte se textu.
2: Jo. Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
3: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
2: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolja mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolja mi daroval odznáček Lenina a já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolja neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšná k řezníkovi a prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To sedí chlápek a teď už pí asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr, tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, svakni a jedem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález. Jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, no dále, teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový oblak, kolik to jsou, 2000, no co pak jsem blázen, já mu dám auto, oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000 a takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a Neprumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
4: Já jsem dědil.
5: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
5: No, já neděděla, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, no, že?
5: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
5: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
5: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
5: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
5: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku seděla, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: To víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
5: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
5: A nešlo by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
5: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
3: Ano, s vámi taky.
5: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
5: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
5: I osvětlením. Aha. Vlnobytím.
3: Ano, ano.
5: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
5: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
5: Ale a až pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
5: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
5: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
6: A podívejte, tamhle jde farář, otče.
7: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky. Jistě.
5: Nějak se mi nechce dolů.
3: Ale to nevadí, já počkám. Takže šupi to.
7: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polibkem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
5: Tak on už opravdu dědil, strejček už na tak bačkory.
7: Dědil. Tebe jsem oddával už pětkrát. A tebe, Blažková, jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
5: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
7: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
7: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No, Marto?
5: No, Karle.
3: To je podvod.
7: Žádný podvod. Ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
2: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu, jo. A jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou a víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela, vypláznutá a teď on říká, dáme se před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčko. Já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och. A pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude, och, och, pan doktor, mám přestat, Chvíli se nic nedělo a zase, och, och, pan doktor, já přestanu, najednou výkřik, a pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.